0: podiví.
1: Noc plná hvězd.
2: Vrchní inšpicient Národního divadla Cintl mě jednou po představení chytil za ruku a povídá: Rolande, chceš si vydělat 150 korun? No jak pak ne, chci. A co za to budu dělat? Konferenciéra ve Varieté. Je tam módní přehlídka, já potřebuji někoho, kdo by uváděl ty manekinky a ohlašoval je. No nic to není, sem tam do toho můžeš dát něco svýho, nějaký vtip, to se vždycky dobře poslouchá. Koukej, dostaneš takové cedulky, srovnané za sebou a na nich bude vždy popis toalety, z jakého je materiálu, jaká je obuvkní, doplňky a vůbec celá ta ženská paráda. Poučoval mě, jak manekinka přijde, otočí se jako holub na báni, to nic není, a zasvětil mě do všech podrobností. No, znělo to lákavě. Přišel jsem do Varieté a Cintl jsem je hned zmocnil. To je dobře, že už jdeš, Rolande, to je fajn, to je fajn. Tak koukej, tady máš ty lístky. Víš, a začni asi takhle. Vážení, teď něco uvidíte, co jste v životě ještě neviděli. Nebo tak nějak podobně. Já se na tebe spolehlám, ty jsi šikovný. A tak dále, řeči měl jako vody. Zeptal jsem se, kdo to pořádá, ale několik firem odpovídá. Podíval jsem se zběžně na ty lístky, čtu francouzská, anglická pojmenování. Jak tě živ, jsem to ani neslyšel. Crêpe Moire, Breitschwanz. Nemohl jsem to ani přečíst, ale hlavně to anglické, copak francouzsky, to jsem ještě trochu znal ze školy. No tak a už to začalo. Opona se rozhrnula a já volám. Číslo první. Bílá plesová toaleta bez rukávů, dlouhé glazé rukavičky, bílé atlasové střevíčky se zlatými prskami, firma ta a ta. A jak jsem to řekl, vyšla dáma oblečená, jak se mi vylíčil. Bílá jako holubička, jen se třpitila. A tak to šlo dál, vždy jsem dal lísteček do spodu a četl jsem další. Když měla přijít asi desátá manékinka, ohlásil jsem: Nevěsta v bílých atlasových šatech s čelenkou, mirtový věneček nad pravým ouškem, bílé atlasové střevíčky, v rukou lilie a bílý bez. Obecenstvo i já se díváme v očekávání a najednou se objeví dáma od hlavy až k patě v hlubokém smutku.
3: Cintl šeptal skvůz, hluboký smutek, Rolande! Hluboký smutek, jaký se nosí, když zemřou rodiče, anebo manžel.
2: Já tedy honem ohlásil. Opravuji, hluboký smutek, jaký se nosí po smrti rodičů. Malinký smích, který zazněl, když smutečně oblečená dáma vystoupila, stichl. Hlásím další.
3: Mladá dívka oblečená do divadla. Malá večerní toaleta ve vlasech fialky. Látka, barevný krebdešín a vyšla dáma oblečená v krátkých černých šatech. Cintl zase z kulis. Rolande, jež, polosmutek, Rolande, ty přehazuješ lístky, ty troubo, dávej pozor.
2: Ale já si nebyl ničeho vědom. Já četl poctivě lístek za lístkem, jak byly složeny, a nic jsem nepřehodil. A hned jsem opravil.
3: Opravuji! To je prosím dáma v polosmutku. A přidal jsem si. To je poloviční smutek, jaký se nosí, když zemře starý manžel. To je takzvaná veselá vdova.
2: Když jsem tohle řekl, obecenstvo propuklo v huronský smích a Cintl si pochvaloval.
3: Ty fajn, ty fajn, člověče!
2: A už to šlo dále. Ani jediná manekinka, kterou jsem popsal, nepřišla správně. Lidi čekali s napětím na barvy. Anglická pojmenování, no ty jsem vždycky zamumlal. Nemohl jsem to vůbec ani přečíst. Obecenstvo se svíjelo smíchem a přímo řvalo. Volám, dáma v podzimním upjatém plášti, kostka, hnědá kabelka a anglické střevíčky.
3: Obecenstvo napjatě očekává, a v tom přihopsá růžolící buclatá blondýnka v koupacím úboru.
2: Cintl v kulisách jako blázen říkal,
3: to je fajn, jej, to je fajn, ale já byl spocený hrůzou.
2: A tak jsem skončil.
3: Měl jsem ohromný aplaus jako v opeře. Musel jsem se několikrát děkovat a když naposledy spadla opona, přišel ke mně Cintl a povídal, to je fajn, Rolande, to bylo moc dobrý. Podívej se, povídám já, ty ubohé manetinky, jak pláčou, jak můžeš říct fajn, takovouhle vostru jste nikdy nezažili. Ale on povídá, to nic není, z toho si nic nedělej. Koukej, jeden z pořadatelů nás chce žalovat, nic se neboj, nic se, ať žaluje. Ať žaluje. I on to sám všecko zavinil. Přišel opilý, měl ty též lístky jako ty, přeházel je, no a tím to všecko zavinil. No. A stejně lidi, člověče, ty se bavili, tady máš Lande 150 korun honorář. A já mu na to povídám, ale co já vytrpěl, to za těch 150 korun nestojí. Já vždycky s hrůzou přímo tu času, která

0: noc s hvězdou.
1: Mám dobrou starou tetu. Je to osoba, která dostává občas záchvaty lásky ke svým příbuzným. 15 let nedává o sobě nic vědět a po 15 letech najednou z ničeho nic přinese listonoš nějaký balík, který má teta zasílá právě v jednom takovým záchvatu. Posledně mě poslala před 14 lety velký koláč a nyní 16. roku po této události doručila mě pošta velký koš, ve kterým jsem objevil kopu vajec a toto dojemné psaní. Milý synovče, jak jsem ráda, že mohu ti poslat kopu vajec z mého vlastního chovu. Mám tě, milý hochu, velice ráda. A tak si myslím, že už taky tady dlouho nebudu. A je toto poslední důkaz přízně, kterou ti mohu poskytnout. Uvař si je sám na měko a vzpomínej na svou starou, dobrou tetu Anu. Z piety ke svý tetě usnesl jsem se, že si tedy ty vejce na měko uvařím. A sice všech 60. V noci se mě o tom zdálo. Nikdy jsem se nezabýval podobnými otázkami, jak se vlastně vejce na měko vaří, ale přišel jsem po delším přemítání k tomu názoru, že se musí vařit, aby se uvařili.

Toto je jediné možné stanoviště, stanovisko a východisko z tak povážlivé situace, jako je vaření 60 vajec na měko. Já totiž strašně rád vajíčka na měko, protože ale všech 60 na měko vařených vajec přece jenom nemůžu na posezení sníst, zanášel jsem se myšlenkou je konzervovat. Přemýšlel jsem hodně dlouho o tom, jak bych to provedl. Moc jsem se pojednou ve velmi spletený situaci. Já totiž vím, že se smáli moc často v novinách a jiných žurnálech ženám, respektive manželkám, které nedovedou uvařit vejce na měko, ale když starý mládenec má vařit vejce, o tom se dosud nepsalo a proto chci v pravdě všecko říct, jak se to událo. A proto jsem si usmyslil, že se půjdu poučit do čírtárny a že opět sáhnu k naučnímu slovníku. Listoval jsem, našel jsem pod heslem V vejce, že jsou produktem z říše živočišné a že každý druh ptáku vejce snáší. Nad tím jsem se ovšem hluboko zamyslel. Pátral jsem dál, jak se vejce vaří. Člověk by nevěřil, jak taková složitá otázka je opomíjena kruhy vědeckými. Vůbec jsem se nikde o tom nic bližšího nedozvěděl. V naučním slovníku jsem sice našel, že vejce jsou potravou upravenou různým způsobem, ale jak se tato potravina upravuje, zůstalo mi hádánkou i po 3hodinovém prohlížení naučního slovníku. Nezbylo mě nic, než učinit pokus prozkoumat sám celou historii vaření vajec a přijít pak sám od sebe k řádnému výsledku, třeba řekněme po ztrátě několika vajec, který bych třeba eventuálně bych byl nucen být, jakože bych je byl nucen vyhodit. Tak koupil jsem si lihovar a 5 litrů líhu a papínu v hrnec. Jeho použití teda to znám ještě ze školy, z fyziky a tak, no? Tak jsem věděl, jak a hned jsem přikročil k dílu. Dal jsem do papínova hrnce vodu a pozor, a do vody jsem vložil 10 vajec a zapálil lihovar. Poslouchám, za 15 minut začal papínův hrnec pískat. Znamenalo, vejce hotový. Rozklep jsem škořápku u prvního, tvrdý, u druhého, tvrdý, u třetího, tvrdý. Tak jsem to zase všecko hodil zpátky do toho hrnce a vařil jsem to ještě hodinu. Ale pořád tvrdý a pořád tvrdá a pořád tvrdá. Já to vařil až do rána a vůbec nesměkli. Ráno mě našli ležet v košíku s vejcema, kam jsem se následkem rozčilení svalil, když se mně nepodařilo ty vejce na měko uvařit. Pořád tvrdý. Pořád tvrdý a nezměkla.

nad hlavou měl jsem palem stín, však nejlepší v celé Napoli byla Tina Marie. Vím, jak špagety chutnají, hepky anti byl jsem potají, však nejlepší v celé Napoli je Marie. Tina, Tina, Tina, Tina, aha.

hip, já slyšel kytary hrát. Hip, hip, když rybáři kránu šli spát, však nejlepší v celé Napoli byla Tina Marie. Hip, hip, já toužím se vrátit zas tam. Hip, hip, už nechci být dál bez ní sám.

0: já slyšel kytary hrát.
1: Hip, hip.
0: Když rybáři kránu šli spát, však nejlepší v celé na poli byla Tina Marie.
1: Hip, hip.
0: Já toužím se vrátit zas tam,
1: hip, hip.
0: Už nechci být dál bez ní sám.

Ale vrátíme se zase tam, kde jsme začali. Do Mariánských lázní. Jsme v nich. Je červen. Modrá obloha bez mráčku. Je červen. Uprostřed lesů všude kolem kvetou louky. Je přece červen. A ulicí mezi budovami lázeňských ústavů a vysokými javory a buky jde paní. Je drobná, malá, daleko ještě menší vedle těch třípatrových budov, vedle těch mohutných stromů, ale kolem ní jakoby vlála křídla prostoru a výšky. Tak jsem jí tu vídal, tak jí tu vždycky budu vídat, jak středem ulice nesoucí jméno její velké lásky ulicí Chopinovou kráčí svým krůčkem královen, které, i když obklopeny houfem, byly vždycky sami. Paní Eliška. Jde možná na nákup, jde za nějakou všední starostí své domácnosti, jde s taškou v ruce a v duchu si možná opakuje, co má koupit. Ale její prsty jakoby spočívaly na klávesnici klavíru. Věděl jsem, že hrávala, hře učila, byla výbornou klavíristkou, měla četná vystoupení veřejná. Znal jsem také z mnoha večerních posezení u nich, jak se měnila, kdykoliv byla řeč o hudbě. A jak ta křídla, vznášející se kolem ní vždycky, se náhle rozevlála a jak ten prostor mezi nimi se náhle rozsvěcoval. Jak zněl. Paní Eliška Kubátová, jejíž muž, primář Karel Kubát, pracoval v Mariánských lázních snad 35 let. Bohatýr života a práce. Muž, na nějž myslím nad slovy Williama Saroyana. Muž, kterého William Saroyan snad těmi svými slovy přímo mínil. Naučte se zhluboka dýchat. V skutku vychutnávat potravu, když jíte. A v skutku spát, když spíte. Dejte si co nejvíc práce s tím, abyste doopravdy ze všech sil žili. Smějte se jako ďábli, když se smějete. A rozhněváte-li se, hněvejte se dobře. Dejte si práci být živi. Tak jako tak dost brzy umřete. Kdykoliv o něm paní Eliška vyprávěla, říkávala Kubát. Nikdy jsem neslyšel, že by ho ve svém vyprávění nazvala jeho křestním jménem. Kubát, říkala. Mně se to líbilo. Když Kubát, začala paní Eliška svou vzpomínku, slavil padesátku, to byla velká sláva. A na polomu se sešlo mnoho lékařů, aby mu připili. Aby mu připíjeli. Primář Kubát, pokračuju teď, jak vidíte už za paní Elišku, měl tehdy starou černou pragovku, takový typ snad z roku 25, a tím vozem jel tehdy se svou ženou na polom. Tenkrát to byl hotel, dnes je to domov důchodců a je to, pokud to neznáte, v lesích, dost daleko nad lázněmi. Připilo se, připíjelo se. Co bychom si vykládali? Dovedu si to představit, protože vím, čím byl pan primář svým kolegům, svým známým. Tak tomu bývá. Muži si připíjejí, noc plyne, nikoli od minuty k minutě, ale od číše k číši. A ženy to vidí trochu jinak. Paní Eliška myslela na zpáteční cestu, na cestu tím starým černým vozem, na cestu lesy a kolem jezírka. Já věděla, vyprávěla mi 15 let po tom večeru, že Kubát se mnou do toho jezírka vjede. Já jsem se v tom jezírku už viděla. A tak jsem se obrátila na jednoho z našich přátel. Pane doktore, máte mne rád? Vážíte si mne? To jsou slabá slova, paní Eliško, řekl ten lékař. Pro vás bych udělal všecko na světě. Tak pojďte se mnou, řekla mu paní Eliška, a rozmlátíme Kubátovi auto. To snad nemyslíte vážně, to přece nejde. Dobrá, řekla mu paní Eliška, tak já si najdu někoho, kdo si mne opravdu váží a kdo to pro mne udělá. Tady ten doktor prý už jaksi zaváhal. Rozbít auto? Ale proč? Proč? Protože, řekla paní Eliška, nechci skončit v jezeře. A protože je vyloučeno, aby Kubát tu zatáčku tam vybral. No, to ovšem byl důvod. A tak se ti dva vypravili před polom, kde stála zaparkována ta stará černá pragovka. Oba jsme se v tom moc nevyznali, vzpomíná paní Eliška, ale on vytrhal nějaké kabely z motoru, já vzala klíčky od dvířek a od startéru a zahodila jsem je co nejdál do lesa. Padesátka je velký okamžik. Primář Kubát byl velký muž a velké popíjení bylo tedy na místě.
Když potom přišla chvíle odchodu, vzpomíná paní Eliška s úsměvem plným něhy, a Kubár přišel ke svému vozu, pochopil, že je to moje dílo, ale mlčel. Odvezl nás tedy ředitel hotelu a Kubát mlčel celou cestu. Teprve před naším domem, když jsme zastavili, promluvil. Řekl mi, jdi domů, Eliško, já tam jedu zpátky. A bylo prý tehdy převelice těžké ho přesvědčit, že tam už nikdo není, že večer i noc skončili a že nadešel čas spánku. Tuhle historku jsme natočili kdysi pro pořad brněnské televize a dokonce dvakrát. Jednou ji vyprávěla paní Eliška, po druhé primář. Jeden o druhém nevěděli. A až do vysílání se nám podařilo jim utajit, že v tom pořadu vlastně vystupují oba. Smějte se jako ďábli, když se smějete. Nemohu přece říkat, že paní Eliška se smála jako ďábel. Neodpovídalo by to pravdě, byla to bytost křehká, laskavá. Ale smála se tak, jak se jen málo žen dovede smát. Naplno. Nahlas. To nebyl onen společenský smích některých hostitelek, který nasazují ve vhodné chvíli, či ve chvíli, kterou za vhodnou oni považují. Smích ovládaný, způsobný. Ne, na její smích nemohu zapomenout. Slyším ho znít, slyším ho vybuchovat, slyším ho tryskat jako vodu z plavu. A znovu cítím, jak zaplavuje i mne. Jak mne strhává, jak šťastný proud. A jak i mne učí veselosti srdce, která je něčím jiným, něčím víc, než veselost mozku, rozumu a jejich výmyslů. Učila mne toho víc. Oba mne učili. Jak žít s tím druhým. Že každý život s kterýmkoliv druhým není jen procházením kvetoucího sadu, ale zmáháním těžkostí. Příliš často i bolestivým střetáním a trpělivým napravováním pohmožděných míst. Můj velký dluh. Slyšel jsem přednášku primáře Kubáta o Mariánských lázních. Jen jednu z přemnohých a jenom jednou. Slyšel jsem tuto jeho přednášku, při které fakta o chemickém složení pramenů střídal s anekdotami a soustředěný úžas posluchačů s řevem jejich smíchu. A říkal jsem si, měl bych s ním o tom napsat knížku. On by jí měl napsat. Já bych mu kladl otázky, on by mi odpovídal a tak by vznikl takový rozhovor lékaře s pacientem, protože v tom byla jeho síla největší. A že za ta léta přijal tisíce nejrůznějších pacientů. Přijal. To nikdy nebylo jen přijetí, jen přijímání. Vyslechnutí, poklep, změření tlaku, zjištění váhy, úkony běžné kdekoliv a všude. To bylo přijetí. To jste se ocitali v jeho rukou. On vás do nich bral, dovedl vás držet. Držet. Někdy jak v obětí. A jindy, když to bylo třeba, tvrdě. A taky jeho oči byly takové. Plné smíchu. Když byl na smích čas a k smíchu důvod. Když smích stačil, či mohl dokonce pomoci. A jindy plné příkazů, když bylo hůř. Vzpomínám, jak mne jednou ve své ordinaci prohlédl a povídá... Podívej se, Mirečku, říkal mi tímhle dětským jménem, kdykoliv chtěl, abych zbystřil pozornost. Podívej se, ty teď na nějaký čas vynecháš alkohol a včetně piva. Vynechám, primáři, řekl jsem poslušně a nerad. Tykali jsme si. Nabídl mi to už dávno, ale říkal jsem mu vždycky primáři. Ty, primáři. A večer dodal, přijď k nám. Eliška udělá kuře s nádívkou. Věděl jsem předem, jaké to bude kuře. Nejlepší kuře světa. Kuře olympijské, kuře na zlatou, kuře hodné Nobelovy ceny. A když jsem večer zasedl s ním za stůl, nalil mi francouzský koňak. Co mi to dáváš, primáři? Dneska ráno si mi přece říkal, že musím vynechat alkohol a včetně piva. Ovšem, že musíš, řekl primář. Od zítřka. Tak na zdraví. Sám jednou ležel v pražské nemocnici s infarktem. Bylo mu tehdy 55 let. Vezli ho výtahem z druhého poschodí dolů na elektrokardiograf a po skončení záznamu se vracel na svůj pokoj. Pěšky, protože výtah se někde pozdržel. Na schodech ho potkal primář oné nemocnice. Kde jste byl? Na EKG, pane kolego. A vy s infarktem jdete s EKG pěšky dvě patra? No to je sebevražda. V té chvíli si všiml, že primář Kubát má v ruce zapálenou cigaretu. A kouříte? No
No tak to je sebevražda dvojnásobná. Já, pane kolego, řekl primář Kubát, umřít ještě nemůžu. A na EKG nevěřím. Prosím vás, a na co pak tedy jako lékař věříte? A primář Kubát odpověděl, na jednu cikánku. A ta mi uhádla z ruky, že nemůžu umřít dřív, než mi bude 80. Někdy se zmýlí přístroj, někdy člověk. Ale nemohu, nechci odpustit té cikánce, že se zmýlila skoro o 10 let. Stýkali jsme se s primářem Kubátem po řadu let, obyčejně v tom červnu. Jenom jedno léto jsem vynechal, byl jsem v té době na půl roku v Kanadě. A tam jsem se z dopisu své ženy dozvěděl, že panu primáři museli amputovat nohu. Lekl jsem se toho a bál jsem se toho příštího setkání. Ale bylo stejně krásné, šťastné, bohaté jako kdykoliv předtím. Jeho okolí, včetně lékařů a rehabilitačních pracovníků, nestačilo žasnout. Jaká síla zvedla tohoto vážně nemocného muže, naučila ho v neuvěřitelně krátké době užívat protézy a přivedla ho zpátky do jeho ordinace v léčebném ústavu Svoboda v domě krásného jména Palladio. Začali mu říkat železný dědek a říkali mu tak s úctou, láskou, obdivem, s pocity, které jen málo kdo k málo komu chová. Stará černá Pragovka zmizela. A pan primář Kubát jezdil od svého bydliště na svoje pracoviště, což byla vzdálenost jen asi 300 metrů, v takovém tom vozítku, kterému se říká motorizovaný deštník. A v zimě ho pracovník tohoto ústavu převážel na saních. A dál přijímal své pacienty, dál je bral do svých silných, něžných paží a dál halasivě vítal svoje pacientky. Ahoj, krasavice, pojď dál. A moje obavy i počáteční rozpak je rozbil hned při vstupu. Vstál, vyšel mi vstříc a povídá, tak co tomu říkáš, že mám státní nohu? Učil mne mnohému. Naučil mne také, že člověk po ztrátě nohy musí jít dál. Učil mne, že život nemá jenom jedno těžiště. Že přijdou chvíle, kdy těžiště je nutno přenést, sebevětší tíhu vyrovnat, opřít se jinde o něco jiného. Vytvořit si těžiště nové a jít. Kdykoliv mluvil o svých lázních, rozezněl se jimi a on jím. Zněl jimi jako harfa, jak rozhoupaný zvon, jak šťastný faun, jak vítr v korunách, jak třesk dvou číší při přípitku. Byl tvůj, mé milované město. Zůstaňme jeho.

kdyby ty věci nešly vrátit přeci. Chci mít ústa, aby snad člověk mohl vyspívat, nač má zlost a co má rád, čeho má tak akorát, co je zápor, co je klad.

0: slyšte na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Příběh o masakru v Buči má už zcela oficiálně zásadní trhliny. Mezinárodní organizace Globe Fact Checking Network zveřejnila analýzu dokládající, že mezi údajnými civilními obětmi je 57 příslušníků ozbrojených složek, včetně členů praporu Azov, ukrajinské tajné služby či národní gardy a dalších 26 bojovníků, kteří se účastnili útoků proti ruským vojákům. Tato fakta tak staví do zcela jiného světla tragédii, kterou se nám západní média od roku 2022 snaží líčit výhradně jako bezohledné pobíjení bezbraných civilistů. Kyjevská chunta totiž navíc veřejně nikdy nepřiznala jakékoliv vojenské ztráty v Buči. Šlo tedy naopak o operaci pod falešnou vlajkou, a to právě na jaře 2022, kdy byla na stole již před podpisem mírová jednání v Istanbulu. Britský premiér Boris Johnson však tehdy narychlo přiletěl do Kyjeva, aby Zelenskému uzavřít mír s Ruskem zakázal. A bezprostředně na to přišla Buča a mírová jednání se zhroutila. Namísto kompromisu se otevřela stavidla dodávkám těžkých zbraní, bezprecedentním sankcím a válce s miliony mrtvých. Právě v těchto dnech tedy došli už i západní experti ke stejným závěrům jako ruská vyšetřovací komise, že celá akce byla zinscenována ukrajinskými a západními tajnými službami. Pokud jde o civilní oběti, byly to hrdlořezové z nacistického praporu Azov, kteří pozabíjeli místní občany, a pro západní kamery tato svá zvěrstva vydávali za zločiny ruských jednotek. Bez kritiky a rozporu přes 4 roky politici i média tuto jednostrannou lež stále šíří, zvláště pak ta veřejnoprávní média, která stále ještě i u nás musíme povinně platit formou speciální daně.
1: Jo, pořád se něco děje.
3: Hudbo?

0: hvězdou.
1: Když někdy Švejk líčil život v blázinci, činil tak způsobem neobyčejného chvalořečení. Opravdu nevím, proč se ti blázni zlobějí, když je tam drží. Člověk může lézt nahej po podlaze, vejít jako šakal, zuřit a kousat. Kdyby to člověk udělal někde na promenádě, tak by se lidi divili, ale tam to patří k něčemu prach obyčejnému. Je tam taková svoboda, o které se ani socialistům nikdy nezdálo. Člověk se tam může vydávat i za pána Boha, nebo za panenku Marii, nebo za papeže, nebo za anglického krále, nebo za císaře pána, nebo za svatého Václava, ačkoliv ten poslední byl pořád svázaný a nahej a ležel v izolaci. Byl tam taky jeden, který křičel, že je arcibiskup, ale ten nic jiného nedělal, než že žral a ještě něco dělal s odpuštěním. Víte, jak se to může rýmovat? Ale tam se žádný za to nestydí. Jeden se tam dokonce vydával za svatého Cyrila a Metoděje, aby dostával dvě porce. A jeden pán byl tam těhotnej a zval každýho na křtiny. Moc tam bylo zavřených šachistů, politiků a rybářů a skautů, sběratelů známek a fotografů amatérů. Jeden tam byl kvůli nějakým starým hrncům, kterým říkal popelnice. Jeden byl pořád ve svěrací kazajce, aby nemohl vypočítat, kdy bude konec světa. Taky jsem se tam sešel s několika profesory. Jeden z nich porád chodil za mnou a vykládal, že kolíbka cikánů byla v Krkonoších, a ten druhý mě vysvětloval, že uvnitř zeměkoule je ještě jedna mnohem větší než ta vrchní. Každý tam mohl mluvit, co chtěl a co mu slina právě přinesla na jazyk, jako by byl v parlamentě. Někdy si tam vypravovali pohádky a porvali se, když to s nějakou princeznou moc špatně dopadlo. Nejzuřivější byl jeden pán, který se vydával za 16. díl Otova slovníku naučného a každý ho prosil, aby ho otevřel a našel heslo kartonážní šička, jinakže ztracený. Upokojil se teprv, když mu dali svěrací kazajku. To si liboval, že se dostal do knihařského lisu a prosil, aby mu udělali moderní ořízku. Vůbec žilo se tam jako v ráji. Můžete tam hulákat, hřvát, zpívat, plakat, mečet, ječet, skákat, modlit se, metat kozelce, chodit po čtyřech, poskakovat po jedné noze, běhat dokola, tancovat, hopkat, sedět celý den na bobku a lézt po stěnách. Nikdo k vám nepřijde a neřekne, tohle nesmíte dělat, tohle se, pane, nesluší, to byste se mohl stydět, to jste vzdělaný člověk. Je však také pravdou, že jsou tam úplně tichý blázni, jako tam byl jeden vzdělaný vynálezce, který se porád rýpal v nose a jenom jednou za den řekl, právě jsem vynašel elektřinu. Jak říkám, moc pěkný to tam bylo a těch několik dní, který jsem strávil v blázinci, patří k nejkrásnějším chvílím mýho života. A doopravdy, již samo uvítání, které očekávalo Švejka v blázinci, když ho odvedli na pozorování od zemského trestního soudu, předčilo jeho očekávání. Napřed ho slékli do naha, pak mu dali nějaký chalát a vedli ho vykoupat za všeho důvěrně pod paždí, přičemž jeden z ošetřovatelů bavil ho vypravováním nějaké anekdoty o židech. V koupelně ho potopili do vany s teplou vodou a pak ho vytáhli a postavili pod studenou sprchu. To s ním opakovali třikrát a pak se ho optali, jak se mu to líbí. Švejk řekl, že je to lepší než v těch lázních u Karlova mostu a že se velmi rád koupe. Jestli mě ještě ostříháte nechty a vlasy, tak nebude nic scházet k

Vylepili ho do prostěradla a odnesli do prvního oddělení na postel, kde ho uložili, přikryli pokrývkou a poprosili ho, aby usnul. Švejk ještě dnes vypravuje o tom s láskou. Představte si, že mě nesli, docela odnesli. Mě bylo v tom okamžiku úplně blaze. A také na posteli blaženě usnul. Pak ho probudili, aby mu předložili hrnek mléka a housku. Houska byla již rozřezána na malé kousky a zatímco jeden z ošetřovatelů držel Švejka za obě ruce, druhý namáčel kousky housky do mléka a krmil ho, jako krmí se husa šiškami. Když ho nakrmili, vzali ho pod paždí a odvedli na záchod, kde ho poprosili, aby vykonal malou i velkou tělesnou potřebu. I o této pěkné chvíli vypravuje Švejk s láskou a nemusím jistě reprodukovat jeho slov, co s ním potom dělali. Zmíním se jedině, že Švejk říká, on mě z nich jeden přitom držel v náručí. Když ho přivedli naspět, uložili ho opět do postele a opětně ho poprosili, aby usnul. Když usnul, probudili ho a odvedli do vyšetřovacího pokoje, kde Švejk stoje úplně nahý před dvěma lékaři, připomněl si slavné doby svého odvodu. Mimo děk mu splynulo ze rtů Tauglich. Co povídáte? Ozval se jeden z lékařů. Udělejte 5 kroků kupředu a 5 naspátek. Švejk udělal jich 10. Já vám přece říkal, abyste jich udělal 5. Mně na pár krocích nezáleží, řekl Švejk. Na toho lékaři požádali, aby si sedl na židli a jeden ho klepal do kolena. Pak řekl druhému, že reflexe jsou úplně správné, načež druhý zakroutil hlavou a počal Švejka sám klepat do kolena, mezitímco první rozevíral Švejkovi oční klapky a prohlížel jeho pupilu. Potom odešli ke stolu a prohodili několik latinských výrazů. Poslyšte, umíte zpívat? Otázal se jeden z nich Švejka. Nemohl byste nám zaspívat nějakou píseň? Beze všeho, pánové. Nemám sice ani hlas, ani hudební sluch, ale pokusím se o to, udělat vám to kvůli, když se chcete bavit. A Švejk spustil, což ten mladý mnich v tom křesle, čelo v ruku pravou kloní, dvě hořké žhavé slzy po bledých lících se roní. Dál to neumím, pokračoval Švejk. Jestli chcete, tak vám zaspívám, jak je mi teskno okolo srdce, co těžce volně zdvíhá ňádra má. Když tiše sedím, do dálky hledím, tam do dálky touha má. No a taky to dál neumím, vzdychl Švejk. Znám ještě první slokus, kde domov můj, a potom generál Windischgrätz a vojenští páni od východu slunce vojnu započali a ještě pár takových národních písniček, jako Zachovej nám, hospodine, a když jsme táhli k Jaroměři a tisíckrát pozdravujeme tebe. Oba páni lékaři se na sebe podívali a jeden z nich dal Švejkovi otázku. Byl váš duševní stav již někdy zkoumán? Na vojně, odpověděl Švejk slavnostně a hrdě. Na vojně byl jsem pány vojenskými lékaři úředně uznán za notorického blba. Mně se zdá, že jste simulant, rozkřikl se druhý lékař na Švejka. Já, pánové, nejsem žádný simulant. Já jsem opravdovej blbec, můžete se spravit v kanceláři 91. pluku v Českých Budějovicích nebo na doplňovacím velitelství v Karlíně. Starší z lékařů mávl beznadějně rukou a ukazuje na Švejka, řekl ošetřovatelům. Tomuto člověku vrátíte opět jeho šaty a dáte ho na třetí třídu na první koridor, potom se jeden z vás vrátí sem a odnese všechny spisy o něm do kanceláře. A řeknete tam, aby to brzo vyřídili, aby jsme ho tady dlouho neměli na krku. Lékaři vrhli ještě jednou zdrcující pohled na Švejka, který uctivě couval pospátku ke dveřím, ukláněje se zdvořile. Na otázku jednoho z ošetřovatelů, co to dělá za hlouposti, odpověděl, no, poněvadž nejsem oblečený, jsem nahej a nechci na ty pány nic ukazovat, aby si nemysleli, že jsem nezdvořilej nebo sprostej. No. Zklamaní lékaři dali mu dobrozdání, že je simulant mdlého rozumu
a poněvadž ho propouštěli před oběd,

letem došlo k malému výstupu. Švejk prohlásil, že když ho vyhazují z blázince, že ho nesmějí vyhodit bez oběda. Výtržnosti učinil konec policejní strážník, který Švejka předvedl na policejní komisařství do Salmovy ulice.

dovedeš se dělit na půl, protože jsi tuhák. Dovedeš utíkat a krást

0: Noc plná hvězd.
1: Tati, kdo to je, prosím tě, Archimed?
2: Jaký med?
1: Archimed.
2: Ten? No to je přeci slavný Žano a vyhlasný Žano a velmi proslulý Žano. Co ti najednou lez do hlavy, jak jsi na něj přišel?
1: Protože se máme učit Archimedův zákon.
2: Jo, no jo, synáčku, to ale nebyl Archimed. To byl Archimedes, žádný Archimed.
1: A kdo to byl Archimedes?
2: Archimedes přece vynalez Archimedův zákon.
1: Jaký zákon, tati?
2: No nařídil, že když se vleze do vody, takže přeteče vana.
1: Komu to nařídil?
2: Každému, protože zákon je zákon. Zákon se musí dodržovat, Žano, aby z toho nebyl holubník.
1: Z té vany.
2: Z žádný vany. Ve vaně přišel na to, že přetýká voda, když se tam vleze, Žano.
1: A proč tam lez, tati?
2: Protože byl asi zamazanej.
1: Od čeho?
2: Od čeho porád? Nejspíš od toho, jak les po kolenou. Žáno, protože si maloval na podlaze, co?
1: Vanu.
2: Žádnou vanu.
1: Rybník.
2: Žádný rybník. Kruhy si maloval. To ty nevíš?
1: Sím vím, tati.
2: No tak jak to tedy bylo dál, když to víš, no? Jak to bylo dál?
1: Pak to bylo dál tak, že k němu přišel desátník.
2: No voják, k němu přišel, to se nevěsí desátník. No a co?
1: A šlápnul mu na ty kruhy.
2: Správně. A co povídal Archimedes? No, to je velmi slavný historický výrok.
1: Archimedes povídal, šláp si po svých, slone.
2: Já ti dám, šláp si po svých, co pak by takhle mluvil Archimedes? To byl vzdělaný ten?
1: Vzdělanec.
2: No, neruš mé kruhy, řekl tomu vojákovi, když mu na ně šlápnul.
1: No tohle mu jistě neřek, za to ti ručím, tati. On se tak dlouho maloval s kruhama a...
2: Za nic mi neruč a řekni, co voják.
1: Voják?
2: Jo.
1: Voják povídá, hele, hele.
2: Žádný hele, hele.
1: Ne.
2: Bodej, že ne. Vždyť ho píchnul.
1: Čím, tati?
2: No čím by ho píchnul, když to byl matematika, fyzik?
1: Asi kružítkem, vy, tati?
2: No možná, to by mohl.
1: A pak?
2: Pak vstal z té země a protože měl zaprášený kolena, jak les po podlaze, tak vlez kam?
1: Do kruhu.
2: Do vany.
1: Do vany, že jo, tati?
2: No ovšem, že ano. A přitom vyšplou vodu a tak ho napad Archimedův zákon, který zní... No, ukáž přesně, najdi to v té knížce.
1: Ten zní přesně, tady to někde bude, jo.
2: Tady je to. Těleso ponořené do kapaliny vytlačí tolik kapaliny, kolik samo váží.
1: To těleso, viď, tati?
2: No, když váží málo, vytlačí málo.
1: Když váží moc, vytlačí moc.
2: A když váží akorát, tak vytlačí akorát.
1: A když to těleso vyleze na štafle a skočí do vany se štaflí...
2: Tak ti dám pohlavek. Kdyby. Nech si to svoje kdyby a řekni mi radši, jaké praktické poučení si z Archimedesova zákona člověk odnáší.
1: Že nemá...
2: Celou větou?
1: Z Archimedesova zákona si člověk odnáší, že nemá skákat se štaflí do vany.
2: Ne, že se má mládež mejt, to si odnáší. Že si má mejt krk, uši a kolena, aby i ona mohla jednou vymyslet zrovna takové zákony jako Archimedes.

0: Noc s hvězdou.
1: Někteří lidé žijí jednoduše. Jejich prostor i čas jsou trvale vyjasněný. Pohybují se světem, který je prost záludností a přehledný, jak dobře prostřený stůl. Zmatkům nepodléhají a zmatky netropí. Závidím jim, jak já jim závidím. Já sám si nejsem tak docela jist ve světě, jehož dvě základní kategorie, tedy právě prostor a čas, byly shledány relativními. Narodil jsem se pozdě, to jest po Einsteinovi. A promeškal tak nádhernou šanci žít ve světě absolutních hodnot, tedy před Einsteinem. Tenkrát to bylo opravdu jednodušší. Na věci prostoru a času bylo spolehnutí, řekl bych. Lidé si byli jisti délkou hodiny, vzdáleností od města k lesu. Mohli vědět a věděli, že jedna a jedna jsou dvě. Což vám i dnes potvrdí žák první třídy. Ale na druhé straně je tady jiné tvrzení a jiný důkaz, že jedna a jedna jsou dvě a ještě něco. A toto něco, co v tomto světě před Einsteinem nebylo, je prý, jak tvrdí on, světelné kvantum, což bere dech a půd pod nohama. Nic nebylo spolehlivějšího než ta prostá jistota, že dvě jsou součtem jedné a jedné a že tedy jedno jablko a jedno jablko jsou dvě jablka a ne dvě jablka a světelné kvantum. Já tomu nerozumím, já to nechápu, ovšem cítím to a naléhavě prožívám. Ba dá se říci, že tato teorie by mohla být možná dokládána právě mou osobou a mým počínáním. Já nemám to, čemu se říká organizační talent. Já bych nedal dohromady ani nedělní výlet. A kdyby mě svěřili vedení války, vojska by se míjela a k bitvě by nedošlo. Já myslím, že člověk tohoto typu se má jaksi pro život spojit s člověkem opačného typu, ale obávám se, že jsem tyto své slabosti nejen znásobil, ale umocnil. Už týden po svatbě jsem pochopil, že je nutno pořád být ve střehu. Docházelo u nás k takovýmto rozhovorům. Příklad. Volal tě někdo. Kdo? Nevím, nepředstavil se. A co chtěl? Říkal, že máš někam přijít. Kam? To neříkal, snad ještě zavolá. A kdy tam mám přijít? To říkal. Říkal zítra. Zítra dopoledne. A volal dnes. Ne, předevčírem. Ovšem pozor. Jestli volal předevčírem a říkal zítra, no tak tím myslel včera, ne? Usměje se šťastna vědomím své myšlenkové převahy. Nemohl myslet včera. A proč pak ne? No, protože včera už bylo. Mysli. Ze všech pokynů, kterých se mi kdy v životě dostává, mám nejraději pokyn mysli. Dělám tedy, že myslím a po chvilce myšlení řeknu, máš pravdu, včera už bylo. Vím, bezpečně vím, že jsem včera měl někde být. Ale jistota toho druhého, právě tak jako jeho nejistota, dovede nahlodat nejistotu anebo jistotu vaši. Jednou odjela moje žena se svou přítelkyní Martou a jejím mužem Miroslavem, který je mým přítelem, na dovolenou. Já u toho nebyl, protože tito tři lidé pohromadě už stačí k celé řadě zmatků. Bylo to v horách. V horách, kde odkudkoliv kamkoliv je daleko. A všude. Ale všude se musí stoupat. Ale oni to považují za nějaký půvab hor, anebo dokonce za jejich výhodu. Prosím. Jednoho dne tam upozornila má žena mého přítele, že tam a tam, v tamním kinu, hrají ten a ten film. Přestože tam a tam bylo 2 hodiny pěšky, projevil můj přítel zájem, protože právě ten a ten film chtěl rozhodně vidět. Ale protože zná mou ženu, ptal se ještě 5krát. Jestli se nezmýlila v pojmech tam a tam a ten. Ale moje žena, protože se taky zná, odmítla jeho pochybnosti a nazvala mého přítele Dvořáka nezdvořákem. On se tedy po obědě opatřen balíčkem potravin a sukovicí vydal na cestu. Obě ženy stály před chalupou a mávali za ním. Pak plynulo odpoledne a blížil se večer. Smrákání tu bývají nádherná. Nádherná. Člověk při nich podlehne nejen takovým zádumčivým náladám, ale někdy se dostaví i myšlenky. A jedno s druhým pak vytváří takový Takový poklidný stav ducha a mysli. Obě ženy trávívaly tyto chvíle na zápraží. Marta lehávala v lehátku a myslila, jak ona říká, na své věci. A moje žena za týmž účelem kladla ještě nohy do škopku s vlažnou vodou. Tak tu tedy sedávali, mlčeli, hleděli do údolí. A nad jejich hlavami tichonce vycházely hvězdy. Ovšem, to bylo až večer. Dlouho předtím zjistil můj přítel Miroslav, že první údaj mé ženy byl nesprávný. Po 2 hodinách dorazil tam a tam a ten den tamní kino nehrálo. Věděl, že tamní kina jsou 2 a že tedy ten a ten film budou hrát v tom 2. Ovšem, vzdáleném odtud ještě 1 hodinu cesty. Ale potraviny už došly. A boty, jak tomu bývá při těchto příležitostech, se mu stále zmenšovaly. Můj přítel se tedy zul a vyrazil k dalšímu kinu Boss. A další kino? Další kino hrálo. Ovšem nikoli ten a ten film. Ne, film úplně jiný. Film, na kterém nehodlal posedět ani tak vysílený člověk, jako byl v té chvíli on. A vydal se na 3hodinovou cestu k chalupě zpátky. V tu dobu už i nad jeho hlavou tichonce vycházely hvězdy. Ale on nebyl v té pravé náladě a neregistroval to. Bosé nohy začínaly krvácet a z oděrky na chodidlech je vám poklidný stav ducha a mysli vzdálenější než jižní točna. Stoupal v rukou sukovici a v očích vidinu nepěkného skutku. Obojí časem rostlo. Sukovice v borovici a nepěkný skutek se stále zřetelněji podobal vraždě. Tak se taky vynořil z lesa, už jenom 200 metrů od chalupy, ke které se blížil s nohama krví zalitýma a s očima krví podlitýma. Tady už nastala ta kýžená chvíle, kdy duchovno je na dosah. Marta už ležela v lehátku a moje žena stála vedle škopku, právě připravena odložit obuv, když spatřili Miroslava. Marta zůstala ležet, přibita myšlenkou, že má o přítelkyni méně. A moje žena, která nestačila zahlédnout krev na jeho nohou, ale nemohla přehlédnout krev v jeho pohledu, vstoupila urychleně do škopku, ignorujíc onu okolnost, že je dosud obuta. Nemohla lépe vyjádřit své pokání. To bylo víc než roztržení roucha. Víc než hlava posypaná popelem. Víc než pokleknutí. Ba víc než pád k těm jeho rozedraným nohám. Můj přítel to pochopil. A já neovdověl.

0: Jste hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: V těchto dnech připomínáme si 35 let od úmrtí Arkádie Strugackého a odhalujeme původ jeho významu, kteří v dnešních dobách znají hlavně hráči počítačových her i třeba průzkumníci opuštěných továren. Jde především o slovo stalker, které v ruštině doslova zdomácnilo. Arkádij Natanovič Strugacký se narodil v gruzínském Batumi a zemřel v Moskvě. Spolu s dalším mladším bratrem Borisem pak napsali desítek sci-fi knih, které patří opravdu ke klasice vědecko-fantastické literatury. Nejpřekládanějším titulem obou autorů je pak román Piknik u cesty, z něhož právě slovo stalker vzniklo. Autoři sami ho pak považovali za svůj nejúspěšnější novotvar. Je toho však mnohem více a proto nám velice působivé pojednání připravil Milan Kramberger.
0: Na stránkách akademie
3: ztráty a nálezy.info
0: ztráty a nálezy.info

0: noc s hvězdou.
1: K nám jezdila taková společnost Francouzů do Karpat. A jedenkrát přišla drobný stvoření loutka manekina, strašně taková hezká ženička. Pak jsme stáli na černou zvěř a teď se vyřítil na nás kamec, kterého naproti postřelili. Ten barvil, ten vypadal, kdyby ho polili. A tato francouzská do pokleku a ránu za ránu, kde my jsme se kryli všichni, ona ho složila, toho kňora, velkýho kňora ke dvěma metrákům. To, když jsem viděl, že chlapi všichni se kryjí, ten lesmistr Kořenek a všichni, já jsem byl, ona si v pokleku na té linii dala si tři rán na to, tak jsem si říkal, pozor na to. Já jsem zažil skutečně teda ženský myslivce jako veliký kápa.
2: Já pořád jsem byl postaven před otázkou, abych přinesl nějakou lišti kůži domů. Ovíte, no ženská. Na límec, na čepici. Tak jsem si říkal jednou, počkej, vyjdu si. V jezede zabíjeli prase, tak jsem si vzal vnitřnosti. Zabalím to do papíru, byl mráz, už takhle únor začínal, kdy začínají lišky kaňkovat. Ale pěkné počasí, akorát úplně, jak jsem si říkal, to bude dobrý na lišku. Vzal jsem to na špagát a teď táhnu asi 3 kilometry, chodím křížem, krážem po takové holině okolo lesa a tam jsem to nechal takových 40-50 kroků ležet. Říkám si, počkej, přijde. Představte si, ono to bylo jako v Janáčkově Lišce Bystroušce málem. Přijde napřed...
3: Králíky žarete ráda, slečno, jo?
2: No jo. Přijde liška, to jsem viděl. Štíhla, viděl jsem jasně, že je to slečna. Voháňkou si to vometá, sníh pěkně. Měsíček, jak rybí oko v úplňku, krásně se vyjímala na sněhu. Přijde až k těm vnitřnostem, říkám si, střelím. Dávám pušku k ramenu, ale vidím, že v dálce další liška. Říkám si, safra, počkám. Co kdyby? Čekám chvilku a on zřejmě lišák. Říkal jsem už, lišky se kaňkovaly. No a to jste neviděli, to divadlo. Oni ne, že by se vrhli na tu újeď, která tam byla. Oni okolo sebe, on okolo ní tancoval, otíral se bokem. No pán k slečně.
4: Hostitele toho všechno.
2: Říkám si, safra, teď budu mít dvě. Znovu dávám ručnici k ramenu.
5: Další.
2: Vidím v dálce další. Představte si, on přišel i další, druhý lišák. Znovu se k ním měl, teď se dostali ti dva do sebe a ona je rozrážela. Vždycky, když se do sebe zakousli, tak ona mezi ně skočila. Říkám si, teď je ten pravý okamžik. A jak tak byli v sobě, založím prásk, všechny tři jsem složil.
6: Jestli neměli poškozenou kožešinu,
7: no, tohle to mě připadá.
2: Každý měl jenom jeden brok v kožichu.
6: Ono je potřeba šetřit, to je jasný.
7: Jako, u nás je Nimrod, jeden kantor a ptá se malýho Frantíka, hele, táta včera střelil 3 zajíce, jo, a převčírem 2 zajíce. Kolik je to zajíců? On podá, pane učiteli, jak se mě ptáte, je to 5. Ale táta, až přijde do hospody, tak střelil 8 zajíců, 2 lišky a 3 koroptve.
8: Tak to je důvod zabít.
2: Tak to zapijem.
9: Jsme opět na trávě, neslavně skončil ten náš let. Letěli jsme bez hlavě a dosáhnout jsme chtěli hvězd. Letěli jsme spolu ku štěstí, už vypršelo, už je po dešti. Složitě, žijem, složitě, žijem, složitě. V korytě řeky se zvedá kalný proud, chtěla jsem lítat, tak nenuďte mě plout. Vždyť všude čtu a pokud vím, tak ženská to je jenom slabý tvor. Škola také už mizí pod vodou, místa nejsou ani náhodou. Jen řeka stoupá z břehu a povodeň se šíří jako mor. Dívčí představy ty odplouvají do dála. Kluk, co se mu patřila, mě mlčky říká plav. Složitě žijem, žijem, složitě. Složitě, žijem, žijem, složitě.

zhasnou. Až půjdou kolem rybáři, tak chytnou tě i do děravé sítě. Jeden z nich ozdobí ti šaty vzácným kamením, schováš se za jeho příjmením složitě. Žijem, žijem, složitě, složitě, žijem, žijem, složitě.

0: Noc plná hvězd.
1: Mladík Hipolit miloval dívku Anakletu a usmyslil si, že si ji vyfotografuje. Ale mladá dívka není nikdy dobře zachycena, neopírá-li se od dvířka automobilu. Tak Hipolit, který byl chud, poprosil taxíkáře pana Kosínku, aby se Anakleta směla opřít o dvířka jeho vozu. Chtěl mít takový obrázek, aby Anakleta stála u automobilu.
2: Inu, míní pan Kosínka, taky jsem byl mladý. A jestli, jak říkáte, holku máte rád, ať se holka opře. Mladým lidem já rád pomůžu.
1: Stojí Anakleta opřena o automobil. Jak je krásná, dívka míní.
3: Snad bych měla taky něco držet v ruce. Třeba hever, jakože je třeba vůz zdvihnout. Taky se někdy stane, že zdvíhají vůz.
1: Hipolit se zaradoval. Tak jest, miláčku, třeba jako něco prasklo a ty jako budeš držet nástroj v ruce.
2: Halt, halt, halt, halt, polekal se pan Kosínka. Myslím, že není třeba heveru. Slečna je i bez heveru líbezná. A pak takový řeči nerad slyším.
1: To je škoda, teskní Hipolit. Anakletě by to s heverem tak slušelo.
3: Co aspoň kdyby francouzský klíč? Jakože se uvolnila matice, víte? Taková matice se lehko uvolní, pane Kosínka.
1: Pan Kosínka zasmušile odmítl i francouzský klíč. Nepřistoupil ani na to, aby Anakleta držela pumpu v ruce, jakože praskla pneumatika.
2: Vůbec nerad slyší řeči, že se matice uvolnila a že pneumatika praskla. Takový řeči to je špatný vděk za jeho dobrotivost.
1: Nezbývalo, než vyfotografovat Anakletu bez heveru. Hipolit pobíhá, odměřuje vzdálenost, zkouší světlo. Staví Anakletu tak, tu onak. Nijak mu to nesouhlasí a nemůže být hotov. Jakýsi pán přispěchal k automobilu.
4: Jděte mi od vozu, křičí rozčílený Hipolit. Hned mi jděte od toho vozu. Ještě by takovej chlap zkazil obrázek.
1: No prosím, prosím, prosím, jak je libo, vece pán. A vzal si taxíka vedle. Povídá šoférovi, do kobylis. Pan Kosínka zaržal.
4: Oj, takový ryto, do kobylis. A já tady prokazuju dobrodiní.
1: Anakleta nemá obrázek, která se opírá od výzka automobilu. Žaloba na pana Kosínku pro svévolné poškození cizího majetku sděluje, že pan Kosínka šlapal jednak po aparátu, jednak po Hipolitovi. Ale Hipolit smuten netrvá na jeho potrestání. Nemůže říci, zda pan Kosínka šlapal po něm anebo po jeho aparátu jen tak ze své vole. Sproštěn z obžaloby taxíkář se veselí.
4: A koupím vám aparát a novej. A pak přijďte, ať se slečinka opře. A hever ji půjčím. Jo, hever i francouzský klíč.
1: Hipolitovi se rozzál.

0: Noc s hvězdou.
1: Když jsem byl na studiích, vytloukal jsem život, jak se dalo. To po česku znamená, že jsem učiteloval po rodinách. Zejména jsem učil češtině. A neřekli byste, jak člověk nakoukne češtině do útrop a dokonce i pod podsazení, učili českému promlouvání nečecha jako poleno. A pamětli v toho, čeho mě bez děky in puncto češtiny naučili žáci líní i horliví, a líní ještě víc než horliví, nepřestanu vám tvrdit a prohlašovat a přísahat. Člověče český, chceš-li se trochu naučit česky, popadni nejbližšího cizince, který se ti namane, a uč ho česky. A nechce-li dobrovolně, dej si ho přidělit národním výborem. Nebo jinou vrchnost. A měly být na to zvláštní paragrafy být. A tomu cizinci třeba i plať za ty hodiny, které mu dáváš, ono se ti to, věř mi, vyplatí. No tak tedy. Mezi mými žáky byl i vrchní stavební rada z tehdejšího místodržitelství. Chodil jsem k němu do bytu v Jumpanově ulici na Novém městě pražském a zasvěcoval ho do tajů jazyka libušína. Pán v létech, táhl mu na 60. Urostlý a milý člověk s krásnou tváří, sálala z ní inteligence a pevná vůle a život daný práci nebřídilsky zdatné. Zde dovolte, abych pověděl, že není žena nejkrásnějším tvorem stvoření, jejím stárnoucí muž nebo stařec. Ovšem, vydařili se. Tak tedy můj vrchní stavební rada, krásný podzimní mužnosti, byl to dobrý žák, ku podivu bystrý a horlivý. Ale když jsme se dostali ke kapitolám o českém slovese, padl na mne třas. Věděl jsem, co teď přijde. Napíše mi, jako napsali dosud všichni v tu ránu, když jsem začal vykládat české sloveso, tedy slovesné vidy, že teď nemají čas, že se zas přihlásí na jaře nebo na podzim. Tak magicky působívají na žáky nečeského původu vidy českého slovesa. Tedy aspoň na mé žáky tak působili. A teď šlo o mého nejmilejšího prozelitu češtiny. Pane Bože můj. I sebral jsem všecku odvahu a řekl mu, já, 19letý kluk, tomu krásnému starci, pane vrchní rado, teď přijde učivo těžké, velmi těžké, ale je to fantastické s tím českým slovesem. Prosím, nezlobte se, já za to nemůžu, já jsem to nevynašel na mou duši, ale je to nad každou představu a ještě žádný Nečech se tomu nenaučil. Tak se prosím nezlobte, ale je to opravdu fantastické. Vrchní stavební rada Theodor Brandt nasoupil krásné houštiny obočí a řekl, já, fantastický. No tož budeme vidět. Je to tak těžký jako gorejský? Ne. Ovojské sloviso? Ale jako řecké sloviso, pane vrchní rado, myslím, že to je alespoň tak těžké. A, alespoň, no tak uvidíme. No tak vy už začínajte. Uvidíme a začněte, pane vrchní rado, radši jde vidět, jak je to těžké. A vůbec je i empirický, že ano, jen tak podle zvyku, zvykem a cvikem. A, je empirický? O, ale je taky, systematický, ano. A jak myslíte vy, co je lepší? V tom okamžiku neposedla sebevražedná touha po propasti. Vychrlil jsem ze sebe, pane vrchní radost žáku s tak skvělou inteligencí, bych doporučoval nejdříve povšechnou systematickou orientaci, ale nezlobte se, prosím, nestřelíte na mě, já udělám samou, ale já za to nemůžu, říkám samou, já to nevynašel. Vrchní rada Theodor Brandt se na mě upřeně zadíval. No tož vy se nějak bojíte, člověče? Nebo bojíte? No, Proč vy se tak báte? Já vás nebudu zaščilovat. Nemějte stracha. Ne. Strach? Nebo strachu? Strach. Nebo strachu, genitivus, negativus. No tak jen se nebávejte. Ne. Systematická orientace o těch videch bude moc úspěšná. Ne. Nebo prospěšná. Co to je, když ano? No a vy se nebáte. Nebo nebávejte. Já budu sebrat, jak říkáte vy, rozum do hrstí, že ano? No tak můžete začínat. Ne. Začít nebo začnout? Mohl jsem, tak jsem tady začal. Začal jsem z uzoufané duše s pověstným hrdinstvím zbabělců. Rychlostí kulometnou hlásat a hlásit, oznamovat, věstit, sdělovat, vyhlašovat, intimovat, deklarovat, proklamovat. Příklady a případy dokládat, ilustrovat a dokumentovat, že rozlišujeme v češtině podle kolikosti a podílnosti děje slovesa jednorázová a slovesa iterativní neboli opětovací. Dále slovesa frekventativní neboli opakovací a slovesa distributivní neboli podílná. Podle dokonalosti děje slovesa imperfektní neboli nedokonavá a slovesa perfektivní neboli dokonavá. Podle trvání a fázovitosti děje slovesa momentální neboli okamžitá a slovesa kontinuativní, dále slovesa inkohativní a slovesa efektivní, přičemž slovesa inkohativní a efektivní mohou být buď imperfektivní nebo perfektivní, pročež pro lepší rozlišení říkáme perfektivním inkohativům ingresiva a perfektním efektivům finitiva. Ani si však nechceme-li zde zbloudit, smíme slovesa finitivní neboli končící zaměňovat se slovesy terminativními neboli omezovacími. A že vedle toho české sloveso dovede vyjádřit i míru děje, míru malou třeba pro pouhé náznakovosti a zase i míru náramnou. Takže, kdyby pan vrchní rada z toho chtěl povylítět z kůže, tak by to nebylo ještě tak zlé, jako kdyby se z téže kůže vynalítal několikrát za den. A že dále, a to už jsem byl tedy opilý sadismem, na doplnění těchto prostinkých, slyšíte prostinkých zákonitostí vidových, máme tedy vymoženost, že české sloveso kauzativní neboli účinné poznáme už podle předpony, takže nestačí, chtěli by se někdo proto všechno věšet na hák ve zdi, nebo se musí pověsit na ten hák. Pověsit, pane Rado, jinak nevysíte. No tak tady prosím, pane vrchní rado, bychom byli jaksi zhruba hotoví. Víc už toho pro první potřebu není, ale i to, co jsme si uvedli, můžeme si radikálně zjednodušit schématem, sice kusím, a než přece jenom pro základní přehled dostačujícím, který stačí. Budete-li soustředně dbát, že máme slovesa imperfektivní, totiž durativní, iterativní, frekventativní, a slovesa perfektivní, totiž momentální, ingresivní, finitivní a terminativní. Radšete vědět, prosím, nezlobte s námi. A postačíte-li z první hody úplně, budete-li přesně rozlišovat tyto možnosti a tato dějová fakta. Ano, letím z kůže, lítám z kůže, lítávám z kůže, vylituji z kůže, povylituji z kůže, co jsem se navylítal z kůže. Jak radšete vidět a slyšete-li, tvoříme tyto významové odstíny jednak sufikací, jednak prefikací, a to zase na mnoze za současné změny kořené samohlásky. Pane Rado, je to hračka. Ještě žádný Čech se v tom nezmínil, tedy račte odpustit. Vrchní rada Theodor Brandt po celou tu hodinu vidových výkladů ani nehlesl. Když jsem skončil, zahovořil, no, to je ještě napoutavější než korejské sloveso. No tož já si na to budu něco najít. Já se na to budu podívat sám. No vy, pane filozof, vy máte tu systematik v malém perstu od levé ruky, ale vy se moc báte. Proč vy se tak moc báte? Já se nebám. Já to zaskusím. Snad mi hlava nevypukne. Nebo nepropukne a nepukne. Tak dobře. Já to budu nacvikávat. Jak prosím? A velký omyl. Ano, já to nasvíším sám. Až budu hotový, nebo hotov, já vám budu psat, já vám budu posílat lístek. Tak děkuju, mocta. A bylo to moc, jak se to řekne? Ano, moc nabadává systematik. Tak se poučím, mocta. Aha. Vyjel jsem si, když se za mnou zavřeli bytové dveře. Ja, on mi bude psát. Nejen, že mi nebudeš psát, ani mi nenapíšeš, ty falote starý. Ale dobře mi tak osloví jednomu. Co pak jsem nemohl půlku toho neřádu zatajít, zpronivěřit, zdefraudovat? Teď mi můj nejlepší žák zařval na vidí. Za 14 dní jsem dostal lístek, abych přišel. Vrchní rada byl trochu přepadlý, ale to nasupené obočí se tentokrát usmívalo. Věřte nebo nevěřte, usmívalo se jakýmsi triumfálním zadosti učiněním. Sedli jsme si. Na stole před vrchním radou ležel mnohokrát složený veliký arch papíru takového inženýrského, konstruktérského. Vrchní rada Teodor Brand ten arch vzal, rozprostřel jej, až pokryl půl stolu. Mé oči zrovna stačily jen postřehnout spleť přímek, oblouků, šipek, čtverců, trojuhelníků, elips. Tuš a inkoust modrý, červený, žlutý a mřížový těch čar a křivek falangy jakýchsi slov. A vrchní rada Teodor Brand děl. A pořád mu ještě na Římse obočí seděl ten vítězný úsměv primána, který vyzrál na kantora. Ale snad to byl i úsměv Gaia Julia po dobytí Galie Cis Alpini. Já jsem si na to udělal regulační plán. Já jsem si řekl, říkal nejde. Že se vidy naučím, budu naučit je chyba, budu učit taky chyba, to tady nestačí. Vy mě teď prosím zkoušejte, zkuste jen nesmysl, zkoušívejte se nehodí. Já vás opravdu nezastřelím. Budu střelit je chyba, budu zastřelovat nejde vůbec. Vypoulil jsem oči a začal jsem ho zkoušet z vidů českého slovesa. Dával jsem mu německé věty těžší a těžší, samá chytačka na nějaký český vid. A on je spatra překládal jako výžbiče mrzká. Svůj regulační plán českého slovesa měl v rukou, ale jen tak pro parádu, jako když si velký dirigent dá na pult partituru. A co vám budu dlouho vykládat? Můj vrchní rada za celou hodinu neudělal jedinou chybičku. Drobná zvláštnost jeho českého vyjadřování záležela jenom v tom, že za každým správným videm uvedl všechny možnosti tvaru nemožný. Abyste mu rozuměli a jemu nekřivdili, to vůbec nebyla dříčská tupost. Jenom tuhá sebekázeň to byla. No a snad i snaha trochu se mi pomstit. Když jsme skončili, blahopřál jsem mu, vrchní rada odpověděl. To není hlava, to je ten plán. A že jsem si řekl, Teodor, ty to musíš dokázat. Dokazovat je špatně. Já se teď budu cvičit, budu procvičit nejde. Přijďte zase v pátek, uvidíte. Budete vidět, není tak dobře. A ještě přiloučení děl. Nezavírejte dveře. Nezavřete je špatně. Já to tak nemyslel. Já se jen cvičím, protože imperativ je zvláštnost. A neskákejte tak rychle po schodech. Neskočte by snad šlo taky, ale tady ne. A nezapomeňte v pátek přijít. Nezapomínejte, je zbytečné, nezapomínejte, přicházet se vůbec nehodí. Tak má úcta, děkuju. Můj vrchní stavební rada, drahý Teodor Brand, je jistojistě už u pána všech regulačních plánů. Ale mně pořád ještě neodešel.

mou schůzku. Mokrá okna slzí, chodníky pláčí. Černá mračna schůzují na pavlači. Deštivý čas, dnes místo vás přišel na mou schůzku. Však náhle na konci uličky se ozvaly dva střevíčky. Běží, běží mi vstříc. V té malé smutné ulici i teď vyšlo slunko zářící, ač prší čím dál víc. To z černých mraků štěstí nám padá. Přišla i v tom dešti, tak má mě ráda. Nesmokrý čas,

Však náhle na konci uličky se ozvaly dva střevíčky. Běží, běží mi vstříc. V té malé smutné ulici teď vyšlo slunko zářící, ač prší čím dál víc. To z černých mraků štěstí nám padá. Přišla i v tom dešti, tak má mě ráda. Dnes mokrý čas

0: je pátá ráno.
1: Posloucháte Hvězdu.
2: Stanice Hvězda.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Nejprve nás chtějí otrávit, pak obrat a nakonec zotročit. Spouštějí teď zločinci v úzkých závěrečnou fázi svého plánu? Uvidíme. Každopádně od vakcín mRNA přes hladomor a krach bank se blíží konfiskace majetku a nic není náhoda. Roboty pak máme mít místo otroků. Jak se tomu můžeme bránit? O tom nám píše a varuje nás Mike Adams, který už 20 let komentuje systematickou likvidaci našeho zdraví, bohatství i svobod. Tento velký závod se smrtí však můžeme vyhrát. Máme o tom nový článek.
1: Na stránkách protiproud.info.

0: noc s hvězdou.
1: Dobrý den, pane referente, dobrý den.
2: Pan Lustvisiár.
1: Dobrý den.
2: Co pak mi nesete, snad nemám ve vrátnici návštěvu.
1: No, teď ne, ale ráno tam byl nějaký chlap.
2: No a?
1: No jo, ale nic nepřines, tak jsem ho rovnou vyhodil. Hledajte, já jdu za váma dneska úředně.
2: Jo, úředně, ano. Vy mi přímo lekáte.
1: No tak sláva, konečně se mě taky někdo bojí. Pane referente, já jsem pověřený momentálně jako podnikový statistik, víte?
2: Vy statistik?
1: No jo, ale to se nemusíte lekat. Hledajte, statistik to je vlastně takový lékař, před kterým se nemusíte slíkat. Jo, kdybyste byl taková ta vendulka hnidou ze mzdovýho oddělení.
2: No tak to bych musel.
1: No nemusel, ale špatný by to nebylo. Tak hledajte, vy mi jenom tak odhalíte duši a já vám do ní tak kapánek číhnu, jo? Tak koukněte, tady mám pár takových otázeček.
2: No tak ukažte, ukažte.
1: Nešahat, nekoukat, to je přísně důvěrný tohleto.
2: A dovolte, teď mě ty otázky stejně musíte přečíst. Tak bych si je mohl aspoň promyslet.
1: A to právě nesmíte. Milý zlatý, kdyby si každý všechno napřed důkladně promyslel, tak jsme tady třeba my dva ani vůbec nebyli.
2: Jak to myslíte?
1: No, já myslím jako vaši rodiče, víte? Kdyby tehdy tušili, jak dneska budete vypadat, tak šli radši do kina. I tady otázka, jo? Jedna, jo?
2: Jenom jedna?
1: Ne, číslo jedna, číslo
2: jo,
1: jedna.
2: Číslo jedna, no.
1: Tak a ta otázka zní, co čtete?
2: No já...
1: Hele, Safra, vy tady máte knížku nějakou zrovna to... s dovolením, na to mrknu. Co pak to je? Komtesa Hortenzie, soudce pouze v kombiné, se bránila chlípníkovi, seč mohla. Nebo to je nějaká sprostěrna tohleto. A nakonec neměla na sobě nic než to dvě růžových poupátek, který se chlípník zmocnil a plenil je jako krtek zahrádku. A to bych si vypůjčil s dovolením tohle, až to přečtete. Tak co napíšeme, co čtete? Já napíšu krtek zahrádkář, jo? No, tak otázka číslo dvě.
2: Prosím.
1: Jak jste spokojen s platem?
2: A je, to by člověk plakal.
1: Dobrý, píšu spokojen až k pláči. No. Dále otázka číslo tři. Co si myslíte o svém nadřízeném? To je pitome, co?
2: Jo, vy ho znáte.
1: Ne, to já píšu rovnou tohle. Taky pije, pije?
2: To nevím, já jsem ho nikdy pít neviděl.
1: Nevadí, já napíšu pije, ale přede mnou to tutlá. No. Dále, otázka číslo čtyři. Kam byste nejraději příští rok na dovolenou? No. Takhle někam daleko od starý, víte?
2: No, takhle k moři.
1: Do Bulharska.
2: Ale ne, k moři.
1: Do Rumunska.
2: Ale ne, počkejte, k moři piva.
1: No tak konečně první solidní odpověď. Píšu k moři piva. Tak.
2: Počkejte. To o tom pivu tam nepište. Ne? Napište doma má je.
1: Dobrý, píšu k moři piva nechce, jo? Má je doma.
2: Ne, má je doma. Doma má je.
1: No, to je jedno. Doma má je, nebo má je doma. Já na nějaký ten slovosled nekoukám. Tak dál. Je tady otázka další.
2: No, prosím.
1: Jak máte velký byt?
2: Byt?
1: Byt.
2: Tak malý, že když domů přijdu s opicí, tak se tam oba nevejdem.
1: Aha, takže milostivá paní bydlí dosud u rodičů.
2: Já bych nutně potřeboval pracovat, abych mohl i doma trochu pracovat ve svém oboru.
1: Ale milý zlatý, to nesmíte být taková fajnovka. Pracovno, prosím vás, teď máte takový hospod kolem sebe, ne? Jako tuhle za mnou přišel jeden malíř, víte, jo, že prej by chtěl ateliér, že by potřeboval ateliér. Tak jsem mu řekl, milí malíři, maluj takový mrňavý obrázky jako ten Aleš, jo? A nebo maluj známky. To můžeš i na záchodě, ne?
2: A co vám řekl?
1: No tak, myslím, že mi zrovna chtěl něco dát, ale já už musím odejít.
2: Jo.
1: Tak dál, je tady otázka číslo 6, tady bezprostředně po otázce číslo 5, víte?
2: Ano.
1: Jak vychováváte dětka?
2: Dětka?
1: Ne, jak vychováváte děcka?
2: Já děcka nemám.
1: Počkejte, to mi v tom nesmíte dělat takovýhle zmatek. Tady není otázka, jestli máte děcka nebo nemáte děcka. Tady je otázka, jak vychováváte děcka.
2: A kde bych je chudinky mohl mít? Bydlíme v garsoniéře, v 7. patře, babičky nemáme, tak 2 roky nefunguje.
1: Je, tak moment, já to napíšu takhle. No. Vychovává chudinky, jo?
2: No.
1: Aniž by je měl, víte?
2: Jo.
1: Bez babiček, jo?
2: Jo.
1: A výtah nefungujíce.
2: No. Ano.
1: Tak.
2: Ale to je nesmysl.
1: To nevadí, hlavně, že se mi to sem vejde. Číslo 7. Chodíte na ryby?
2: No, jednou jsem chytal štiky.
1: Jo, kolik se chytil?
2: Žádnou.
1: A jak to víte, že jste chytal štiky?
2: Protože kamarád vedle mě chytil 3.
1: No vidíte, to je můj případ, to se mi stalo taky, podívejte se. Celý den u vody, jo?
2: Jo.
1: Já nic a kolega vedle tahal jednu za druhou.
2: Ano.
1: Tak jsem vstal druhý den ráno ve 3, abych tam byl sám, jo?
2: Ano.
1: A ono vám 7 hodin nic, 8 hodin nic. 9 hodin? Nic. Ve 9:45 na mě vykoukne jedna ryba z vody a povídá: tak co je? Pan kolega vedle nepřijde?
2: Víte, mě je vždycky divné, jak se někdo může uživit rybolovem.
1: Milý pane, kdyby jenom někdo, ale celý národy se tím živí, jo? Chytání ryb, to je strašný nervák.
2: Nervák?
1: Já to vím podle sebe.
2: Nervák mě to naopak uklidňuje.
1: No jo, protože máte rybářský lístek.
2: A jo.
1: Dále, otázka číslo 8. Jak se díváte na současnou mordu?
2: Mordu?
1: Ne, modu, to tam někdo napsal, rozhodně. Modu.
2: Vy myslíte maxi sukně, mini sukně, tak mini se mi moc líbí. Moc, to má moc.
1: Mě taky, ano. Pojďte sem, ale mezi náma, můj starý jsem to zakázal. Mini,
2: jo.
1: Víte.
2: A proč?
1: No, ono není hezký, když se odkryje 109 kilo na jednou. To by se ta erotika mohla omrzet taky, víte. Tady další otázečka, která souvisí s tou předcházející.
2: Ano, ano.
1: Jaký je váš erotický život?
2: No, prosím vás, co je komu do toho?
1: Milý pane, statistika jde za člověkem všude. S tím mám jakožto statistik bohatý zkušenosti.
2: No a jak už dlouho tu statistiku děláte?
1: No dlouho.
2: Jo?
1: Já jsem začínal, počkejte, kdy já jsem to začínal?
2: No?
1: Včera dopoledne. No tak co tam napíšeme k tomu erotickému životu? Uspokojivý nebo neuspokojivý nebo méně?
2: No jak kdy? Vy to znáte.
1: No, je, jak bych to neznal. Spíš jak, než kdy.
2: No a kde stojí psáno, že na tohle musím odpovídat?
1: No tady, v tomhle dotazníku.
2: No to vidím, ale co se z toho bude vyvozovat?
1: Jo, to já nevím, to je asi takovej koutek pro zasmání, víte? Hledajte, já tam napíšu, že je nejvyšší čas, aby vám přidělili sekretářku.
2: No, to byste udělal dobrý skutek. No. Poslední dobou mě přibylo strašně práce.
1: Fajn, tak já píšu. Erotický život na ústupu, že jo? Nutno řešit personálně. A je tady konečně poslední otázka, a sice otázka poslední. Sázíte sportku nebo matesa?
2: Pravidelně a dokonce vášnivě.
1: No jo, milé zlaté, když tu vášeň takhle profrcáte, to vám nezbyde nic na sekretářku.
2: A myslíte, že by mi mohli na základě tohohle dotazníku přidělit?
1: Vy jste jak malý, co pak si myslíte, že tohle bude někdo číst?
2: Tak proč to píšete?
1: No přece kvůli premiím.
2: Aha,
1: víte?
2: No a co když přece jenom si to bude někdo chtít přečíst?
1: To buďte klidnej, po mně to stejně nikdo nepřečte.
2: No tak.
1: Tak pojďte, podepíšete mi to, tady levou rukou, jsem pravou rukou, tady oběma, tak, já vám děkuju a teď jdu za naším přednostou, to se zase spolu služebně zasmějeme.
2: Naschledanou.

0: holka za vodou.
1: Hvězda.
2: Čas letí jako bláznivý, já nešitím ho ani vy,

bychom se neměli po pohřebním veselí. Diga diga do, diga do, do, diga diga do, diga do. Sardinky a

0: Noc plná hvězd.
1: Je mi trapné o tom hovořit, o komé skoro pláče. Ale v druhé části dnešního pořadu se budeme muset bohužel odchýlit od náročné formy show a navrátit se k poklidnému hudebnímu textepiu.
2: Totiž, jak známo, je část po přestávce vždy vyhražena hostům a ty jen těžko můžeme nutit do vířivých a náročných pohybů, které jsou nám se Slávkem tak vlastní a zvládáme až s neuvěřitelnou lehkostí, graciézností a šarmem.
1: Ale Jirko, pořád nevychvaluj naše schopnosti, to každý z diváků vidí, že jsme mimořádně pohybově nadaní. Já bych se raději zeptal pana Balcara, jsou-li všichni návštěvníci spokojeni s rolí diváků, nebo chceli někdo tady účinkovat přímo na jevišti. Ano. Pane Balcare, kolik lidí se přihlásilo?
3: Bohužel, dnes večer se nikdo nepřihlásil. Všichni jsou spokojeni v roli diváků.
1: Tím lépe.
3: A proto si můžeme pohovořit o historii hradu Velhartic. Dominanty hradu tvoří zříceniny. A to raně gotického věžovitého paláce, zvaného též Rajský dům, s jeho protějškem věží Putnou. K Rajskému domu velmi těsně přilehá takzvaný Nový palác ze století 17. s překrásnými přízemními arkádami. Pod tímto horním hradem rozkládá se Dolní hrad se vstupní branou vrátnicí, troskami hospodářských budov, zbytky ohradních zdí a hlubokým, ručně ve skále vytesaným příkopem. Řeknu hodně málo. 13. století. A nyní se odebereme na druhé nádvoří. Zde bych prosil, pánové, nekouřit. Bývala tu prachárna a je zde velmi nebezpečná.

0: Noc s hvězdou.
1: Pane, já formálně protestuju, dovolávají se vašeho svědectví proti způsobu, jakým je tady s náma metán.
2: Pane, já navrhuji společný postup raz, dva, tři.
1: Půjho.
2: Já se načte trpět, pane.
1: Občane, za ideu jsem svobodný římský lid, tak jsem tady
2: zavřený. Já se mám za to, že jsem psal na zeď.
1: Na zeď? Já taky, co vy?
2: Já napsal na zeď jedno slovo, pouhé Brutus.
1: Ale hamba, škandál, uvržen do želáře za pouhé jméno senátora.
2: Já to jste... Půjho. Fujo, co jste psal vy?
1: No to já jsem tady za potupné slovo, to já jsem tam napsal krade.
2: To je zajímavé.
1: Co?
2: Já napsal to moje Brutus před to vaše krade.
1: A jo, takže my jsme vlastně spolu autoři.
2: Čili my se budeme dělit o Nobelovu cenu, pane kolego.
1: Ale řekněte sám, pane spolulaureáte, ovšem Nobelovy ceny tedy, jak... Řekněte sám, jestli je tohleto římská spravedlnost.
2: Ale tohle nějaká římská svoboda tisku, když já v Římě na římskou zeď nemůžu...
1: Jo,
2: to,
1: jo.
2: Zůstaňte takhle, zůstaňte takhle. No ne. Já věru jsem z osudu... Tak, zůstaňte. Děčen. Tak. Že mě uvrhl tváři tvář přímo vám do této kopky, tedy člověku, který celý svým zemějškem, udělejte zemějšek, který celý svým zemějškem přímo vyzývá světové svazy výtvarnictva, aby se chopili pemzlíku a majzlíku a jim mohli se spodobňovat i podobu vaši pro paměť dětí našich dětí. A já věru jsem rád, že v jaru zraku vašeho připadám sobě jako poupě v jarním vánku, které co chvíli pukne, aby se rozvinulo květ, který svou vůní přiláká hejna hmyzu, jenž pak svýma klupatými nožkama přenese půlu z pestíku na blizno, aby ta květ proměnil se plod života. Plod života mého, amen.
1: Pak ovšem ani já nemohu nevyznat, že vy mi taky imponujete. Ta postava, široce rozkročená.
2: Já přidám.
1: Jo. Ta brada rapsky vzepřená, Dalibor.
2: Pane, dáme jméno Papulus.
1: Papulus, těší mě, já jsem nějaký bulva. Bulva bulvé.
2: Bulva bulvé femininum.
1: Bulva bulvé maskulí.
2: Fuj, už jsem se leklo. Podívejte, kam nás to dali.
1: To je civilizace.
2: To je civilizace, to je. A nus mnou vehementně lomcuje, pane. Můžete se podívat, Krista. El Ratún.
1: Ta je buď cíplá, nebo ta jí dech.
2: Kažte. Tak dlouho ta jela dech, až cípla, pane. Vidíte mě? Ne, tak má zácpu.
1: Co to je?
2: Cestovní krysa. Kryse sér. A ví je kryse sér. Kryse nese sér.
1: Víte, že já sem stojím tady klidně umřít hladem?
2: Jo.
1: Je. To já si zalezu do nějaký škvíry, odkud půjdu těžko ven a tam se jim začnu rozkládat.
2: Povedete proti ním chemickou válku.
1: Ano.
2: To já taky udělám, to je ohromný nápad. Já si tady někam zaležu a taky si tam do nějaký škvíry
1: Tohle bych s tou krysou nedělal, to je nehygienické.
2: To jí nevadí, ty tě chcíplá. A strava je tu dobrá, co?
1: Strava? Venku se mi dělí jídelníček, co oni to tam chystají? Jo, chléb a voda.
2: Dneska.
1: Jo.
2: A zítra?
1: Voda a chléb.
2: No ještě, že to střídají. Chleba je doufám bílý.
1: Černý.
2: To mi nevadí, já chleba nejím. A voda je na mytí, ne?
1: No to mě nevadí, já se nemeju.
2: No tak ať si to nechaj. My dva budeme mít, oni budou mít chleba, no, budeme, my dva budeme mít hlad.
1: A no. Zahájíme hladovku. No. Ale v tom případě ta krysa by byla dobrá.
2: Na přilepše,
1: no.
2: Já ji frknu do chladíru.
1: Ale pozorujte to, dva lidi si sem zavřou a jednu krysu pro oba.
2: To je typické.
1: To je typické.
2: To je typické.
1: To je typické, ano, to je
2: typické.
1: Ale já vám řeknu, já netrpím, já prchám. Já prchám.
2: Já jdu s váma.
1: Pojďte,
2: já tady sám nebudu. Tak je to mě pěta, no. Hop, no, ať to bolí, no. Tak já můžu jít.
1: Moment, já jsem teď nějak to...
2: Aj. Tak dejte na to ruku, jo?
1: Jo.
2: Dejte na to ruku a hele, jo, je to tady. Dejte na to ruku a... Tak a dívejte se tam.
1: Kam?
2: Tam.
1: Tam. Dolů?
2: Jo, třeba, jak je vám to pohodlně?
1: No mě, abych radši dolů. Jo?
2: Dolů, dívejte se dolů.
1: A pořád?
2: Jo, pořád.
1: Já, že tam nic není.
2: No, to nevadí, dívejte se dolů. Za chvíli se kouknete sem, jen to. To vám ani nepřijde.
1: A to se potom kouknu tam?
2: To vám nevím přesně, kam se potom kouknete. Ale kouknete se rychle, to vím.
1: Já jenom, abych to nepropadl.
2: Ne. To nemůžete, to ještě nikdo nepropadl. Ne.
1: Moment!
2: Co je?
1: Co vy to tu děláte?
2: No, přerazím to.
1: To se vám takhle nepovede.
2: No tohle lupne, kde si řeknete.
1: No jo, tohle lupne, ale pouta jsou na druhé ruce, takže...
2: Tak já to přendám.
1: Ne. Podívejte se, tady jde o to najít způsob, jak ty dva kruhy z té ruky dostat takhle nějak dolů. Nebo ty kruhy nechat tam, kde jsou, a tu ruku dostávat, tedy naopak.
2: To první bylo lepší.
1: No to, že jsem ty kruhy dostával z
2: té ruky. No, to je takže... ono, tak a pojďte.
1: Jo,
2: a pryč. Ale kudy všechno je zazděný?
1: Lest,
2: já vím, ale kudy, když je to zazděný?
1: No právě proto lest.
2: Jen tak po zemi dokola? Formalismus bez vnitřní náplně?
1: Já nemyslím lest. Já myslím les.
2: Jo, tak, já myslel, že myslíte les.
1: Ne.
2: Myslíte les. Pšt. Co je?
1: Mám nápad.
2: Neříkejte.
1: A chytrej.
2: Jo. A vlastní?
1: Jo.
2: To je vzácný.
1: Ale...
2: No. Husita na baltu. Lešetinský kovář.
1: To není šaráda tohle, to je plán.
2: No jo, na plán já neumím hrát šarády, jo, ale na plán ne.
1: Moment, vyložím.
2: No tak.
1: Dveř.
2: Vysadit.
1: Dveř.
2: Vyrazit.
1: Dveř.
2: Vypáčit. Vymáčknu.
1: Dveře. Centurio venku hlídá, vy tu řvete, on to slyší, kde jsem, já ho praštím, kdo je volnej, my dva. Kdo je chytrej, já.
2: Vy to chcete zvukově.
1: No.
2: Hlídá jásmu, on to slyší, vyčíháte, otevře dveře, nabil vám hlavu, kde je blbej vy. Vemte si ty pouta, když jsme hloupí, umřeme hladem.
1: Tak nestrácím naději, hlavu vzhůru, no.
2: Hlavu vzhůru, já se koukám dolů a vidím.
1: Co je tam?
2: Co to čouhá?
3: To je to, tak jsem tam.
2: Ne, ne, ver.
3: Co tak ver?
1: A jdem.
2: Co když jsou tam stráži?
3: Co když tam nejsou?
2: Co když tam jsou?
3: Co když tam nejsou?
2: Co když tam jsou?
3: Co když tam jsou?
2: Co když tam nejsou? No tak.
3: Se podívám, ne se
2: podívám.
3: Já se
2: podívám.
3: A vidíte? Ne. Ne. Co vidíte? Nic. Proč?
2: Hlava nejde krv.
3: Tak si potře uši, to se vyplatí.
2: Já vím, vy si potřete uši na mý hlavě, to známe.
3: Tak vás tam postrčí.
2: No.
3: Aj. Co vidíte?
2: Je to je nádherný pohled. Dole teče se kanál.
3: To vy? Vede tam kanál?
2: Kanál je cítit.
3: A je tam loďka?
2: Loďka tam je.
3: Tak jdem.
2: Tak jdem. Halo.
3: Halo, jdeme?
2: Halo, jděte sám.
3: Co je?
2: Jděte sám, já se budu koukat.
3: Proč?
2: Ale hlava nejde zpátky.
3: Hlava nejde zpátky, tak no, vás přece...
2: To je váha. Já tam nevlezu.
3: Nevlezu, myslet se musí. Nohama napřed.
2: To je nápad, nohama napřed, to by mě nikdy nenapadlo myslet nohama napřed.
3: No.
2: A jo, hrovna, ajajajaj. To nejde.
3: A tu hlavu tam.
2: To bolí, to bolí. Jo. Tak babička tě dává postravovat.
3: Tak co je? No, co je? Mám návštěvu v Hovorně, je pátek, ne?
2: Pane doktore, prosím vás, jsem tady dobře ve středisku.
3: Jo.
2: Já? Pane doktore, mě se udělala vylomenina.
3: To je maličkost, to vám to tadyhle proříznem tady. Ovšem, potřebujete vy tohle?
2: Tam, co je rozum?
3: Jo.
2: Ne, ale hubu mi nechte.
3: Zatněte laskavě zuby.
2: Co?
3: Zatněte zuby.
2: Oba dva.
3: Všem?
2: Jo.
3: Pozor.
2: Jo.
3: A nejste kapánek praštěný?
2: Pane doktore, jsem praštěný, jen když jsem svobodný. Je občanská svoboda. Nikdy se nezdaří.

zrzatí a svoboda v řetězech nevězí. A spoutat se nedá, vždycky bourat se dá hlavou, poutat zrzatí.

0: je 6.
1: Slyšte, slyšte, slyšte.
0: Stanice Hvězda.
1: Stanice Hvězda. Hvězda hraje všem, všem, všem.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Hlavní město naléhavě potřebuje nové školy. A tak si mafiáni ze stanu řekli, že by se na tom dalo slušně vydělat. Podle zjištění blogera Tomase Pauknera totiž prosazují nákup školní budovy, která by žákům mohla sloužit nejdříve za 12 let. Mezitím však může sloužit hnutí výnosem stovek milionů do stranické pokladny. Budovu vlastní Zdeněk Hořánek, člen a sponzor stanu, a světe div se, rovněž radní Prahy 6. Objekt koupil před 10 lety za téměř 100 milionů korun. Znalecký posudek města ji nyní ocenil na 235 milionů. Jenže celou dobu snad vůbec nikomu nevadilo, že na základě nájmu a věcného břemene využívá celou budovu společnost Cetin až do roku 2037. Město tedy mělo zaplatit stovky milionů za školu, kterou by nemohlo používat. Díky mediálnímu tlaku je návrh prozatím odložen. Paukner ale připomíná, že peníze na nákup stále zůstávají v Praze.

0: českém rozpočtu na rok 2026. Potvrzuje se tak známá pravda, že dozimetrová mafie pod vedením STAN si prostě nedá pokoj a že jde fakticky o mafiánské praktiky, jak říká i Hana Marvanová v rámci probíhajícího soudu s dozimetrovými stanaři. O víkendu jdeme k volbám, kde zřejmě přesto tyhle cejchované kmotry budou opět mnozí volit. Někteří voliči jim zkrátka dají své hlasy, dokud to tady všem nerozkradou do poslední koruny. A najdou se zřejmě i tací, kteří jim klidně dají svůj hlas i potom. Evropa se stále rychleji islamizuje, především na západ od nás, a mění se v jeden velký chalífát. Džihádské bojůvky už ovládají celé městské čtvrti. Ve spolupráci s liberály a progresivisty se pak ujímají i politické moci. Česká republika a obecně země střední a východní Evropy jsou tomuto multikulturnímu obohacení z velké části ušetřeny. To se ale začíná měnit. Vlastizrádný migrační pakt, který přijala Vít Rakušan s Petrem Fialou, otevírá stále dveře islámským migrantům, a to i přesto, že její současná Babišova vláda odmítla. Nikdo například neví, kolik islamistů už u nás vlastně pobývá. Při otevření hranic během ukrajinské migrační tsunami se k nám totiž nahrnuli i muslimové, prakticky bez registrace nebo jakékoliv řádné kontroly. Podle rostoucího počtu kebabů se zdá, že i v téhle záležitosti Západ brzy doženeme. Ony totiž ta pozitivní čísla ratingových agentur hodnotící naši zemi jsou právě možná ovlivněna i tím, že tyto zárodky českého chalífátu necháváme v klidu růst. Babišova vláda k tomu totiž vlastně mlčí. Pouze strana SPD už roky varuje proti islamizaci a zákazu hijábů. A stranám jako ANO nebo motoristé to snad dojde, až výjevy podobné Francii, Anglii nebo Německu uvidí i v ulicích českých měst. Jenže pak, jak je to prakticky jasné, na onom vysněném Západě už bude pozdě. Příběh o masakru v Buči má už zcela oficiálně zásadní trhliny. Mezinárodní organizace Globe Fact Checking Network zveřejnila analýzu dokládající, že mezi údajnými civilními obětmi je 57 příslušníků ozbrojených složek, včetně členů praporu Azov, ukrajinské tajné služby či národní gardy a dalších 26 bojovníků, kteří se účastnili útoků proti ruským vojákům. Tato fakta tak staví do zcela jiného světla tragédii, kterou se nám západní média od roku 2022 snaží líčit výhradně jako bezohledné pobíjení bezbraných civilistů. Kyjevská chunta totiž navíc veřejně nikdy nepřiznala jakékoliv vojenské ztráty v Buči. Šlo tedy naopak o operaci pod falešnou vlajkou, a to právě na jaře 2022, kdy byla na stole již před podpisem mírová jednání v Istanbulu. Britský premiér Boris Johnson však tehdy narychlo přiletěl do Kyjeva, aby Zelenskému uzavřít mír s Ruskem zakázal. A bezprostředně na to přišla Buča a mírová jednání se zhroutila. Namísto kompromisu se otevřela stavidla dodávkám těžkých zbraní, bezprecedentním sankcím a válce s miliony mrtvých. Právě v těchto dnech tedy došli už i západní experti ke stejným závěrům jako ruská vyšetřovací komise, že celá akce byla zinscenována ukrajinskými a západními tajnými službami. Pokud jde o civilní oběti, byly to hrdlořezové z nacistického praporu Azov, kteří pozabíjeli místní občany, a pro západní kamery tato svá zvěrstva vydávali za zločiny ruských jednotek. Bez kritiky a rozporu přes 4 roky politici i média tuto jednostrannou lež stále šíří, zvláště pak ta veřejnoprávní média, která stále ještě i u nás musíme povinně platit formou speciální daně.
1: Jo, pořád se něco děje.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Celý dům slavil skoro do rána party a druhý den jde paní Nováková k sousedce a říká: paní Bulková, prosím vás, já bych jen ráda, kdybyste mě zas vrátila tu žehličku, ten vypinač a mýho manžela.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Haló, máme pro vás vzkaz.
1: Přátelé motocyklismu, vyslechněte několik slov o nových zdokonaleních, která najdete na letošních modelech strojů Java. Novinek a zlepšení je mnoho. Pomíjme vám aspoň o těch, jež vás asi budou nejvíce zajímati. Podívejte se na motory. Jistě si hned všimnete neobyčejně mohutného žebrování válců a hlav. Také 175 Java, lidový typ, má zvětšenou chladicí plochu. Toto účinné chlazení udržuje velkou výkonnost motorů i při trvalém namáhání za horkých dnů. A další cenná novinka. Všechny stroje Java mají nyní primární řetězový převod v olejové lázni. Zde jsou dvě přednosti v jednom. Jednak, že je to převod řetězový, jednak, že běhá v olejové lázni úplně uzavřené a utěsněné proti vznikání nečistot. Zkušenost ukázala, že řetězový převod je nejtěžší způsob přenosu hnací síly mezi motorem a rychlostní skříní.
0: Uměli to, že? I my to umíme.
2: I my to umíme.
0: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

0: Je 7.
1: Hlásí se hvězda.
0: Stanice Hvězda.
1: A hrajeme dál.

0: Hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: V těchto dnech připomínáme si 35 let od úmrtí Arkádie Strugackého a odhalujeme původ jeho významů, kteří v dnešních dobách znají hlavně hráči počítačových her i třeba průzkumníci opuštěných továren. Jde především o slovo stalker, které v ruštině doslova zdomácnělo. Arkádij Natanovič Strugacký se narodil v gruzínském Batumi a zemřel v Moskvě. Spolu s dalším mladším bratrem Borisem pak napsali desítek sci-fi knih, které patří opravdu ke klasice vědecko-fantastické literatury. Nejpřekládanějším titulem obou autorů je pak román Piknik u cesty, z něhož právě slovo stalker vzniklo. Autoři sami ho pak považovali za svůj nejúspěšnější novotvar. Je toho však mnohem více a proto nám velice působivé pojednání připravil Milan Kramberger.
0: Na stránkách Akademie
3: ztráty a nálezy.info
0: ztráty a nálezy.info

to krásná loď, Tropicana. Svého času snad vůbec nejkrásnější. Jenomže přepych a módní komfort ještě z žádného parníku neudělali dobrou loď. Příliš brzo zastarala Tropicana. Cestujících čím dál míň. Až se v přístavu objevil nápis na prodej.

Kdo myslí však, že dívku jen chci jako doprovod, ten mílí se i s babičkou se vydám na pochod. Já s dědou rád si vyšlápnu a s každým, kdo chce jít, já

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: V Nymburce, kde jsou velký železniční dílny, tam je taky spolek dodnes velký. Tam dávali Annu Kareninu a tam je vždycky takový režijní problém, jak má skočit po tu lokomotivu. Dál ten skok není problém, jako spíš ta lokomotiva. Oni se radili, jestli světlem a zvukem nebo jak. A ten režisér té hry se ptal představitele Vronskýho, který byl mistr v těch dílnách, říkal, poslouchej, tam je Franto takový problém v tom konci té Kareniny, víš, s tou lokomotivou. Co bys ty myslel? A on říkal, no, Pepo, najednou to víš, to by nešlo, ale po kouskách bych ji možná vynes.
0: V bezpečí stanice Hvězda.

přišel splav smrti na pozdrav. Kámen na řece se ustrnul.

0: Na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do kořán.
0: Dnes od 6. večer.

No jo, zrovna takhle to bylo, to víte děti. Když jsem se pak léty stokem času promutoval vlátím do pírpasu, potají jsem slečny kolem pasu, brával jak lék.

při jednom ze svých vesmírných letů, jelikož po nocích cestuji rád, za zády nechal jsem naši planetu a přistál v souhvězdí žab. Čekal jsem hojnost a úrodné roky, přátelský vzduch a vodu z křišťálu, malebnou krajinu s horskými oky, jejichž

50 let jsem prožil v jejich světě za jediný moment svého snu. 150 roků byl jsem žábou na planetě s odříznutou cestou ke kosmu. A strašná gravitace mne ku prameni táhla, na němž kdo sedí, už nemůže sehnout.

budík mi zvoněním naději dává, že rozum zas nalezne svůj klid. Jsem přece člověk, co pak jsem žába, vždyť já se přece mohu probudit a zpívat všem, kteří jste tu. A kdo z vás ponovně

0: jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Minulý týden šokovala svět a nejvíce snad Evropskou unii Trumpova dohoda s Ruskem. Spojené státy totiž nakoupí od Ruska naftu a hlavně na 6 měsíců pozastaví sankce na vývoz ruských ropných produktů. A to vyvedlo z míry nejen klauna Zelenského, ale vlastně celý kyjevský režim. Mají snad Spojené státy s Moskvou už dohodnutou pozemní operaci do Iránu? A po prohraných volbách je válka snad už jen zastírací manévr. A co nás čeká? Snad ne velká energetická krize. Nad těmito důvody se docela dohloubky zamýšlí v novém článku Juraj Draxler.
1: Na stránkách protiprout.info

uzavřel. Mráz leze za nechty, je ostrej jako dláto, najednou nevíš, kam bys šel. Cestou tě zdraví, jenom holí ruce s

jsou na obloze nekoneční mraky, uchvalce mlhy v údolí. Touha je čekání a v dálce noční vlaky, špinavej pokora lejzní.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Jednou Stanislav Najman zmeškal představení. Já sice v Měsíci nad řekou hrál ten jediný výstup toho rybáře
2: Pečárky.
1: A v Národním divadle u nás byl pan Šprysl, že jo, a jeho dcera právě byla v takovém nebezpečném věku, byla u nás v baletu, ještě ji potkávám na Vinohradech teďka, a strašně ji kontroloval na každičkým kroku a nesměla večer sama. Jednou řekla, že půjde do divadla na právě na Měsíc nad řekou. A bylo to tak, Najman to představení zmeškal a až to byl krátkej výstup, herci to prostě skočili a Najman tam v podstatě jako ani nechyběl, že jo? A on se jí ptal, a jak pak se ti líbil pan Najman? Jo. On byl taky sám rybář a Najman se mu hrozně líbil. On říkal, pan Najman, teď tam vůbec nehraje, tati. Cože? Pan Najman, že tam nehraje? Budeš povídat, já jsem ho sám na premiéře viděl. A tu nespravedlnost, které se dopustil, zjistil až po tom druhém.
0: V bezpečí stanice Hvězda.

města dusí věčný stín. Těsno je, až mrazí asfalt místo kopretin. Není slyšet sedmihláska podél šedých cest. Jaký div

nebližší, kde bych já ti byla blíž. Já však vím, že jsou tam místa zaslíbený kout, kde si můžem z jasna čista volně vydechnout, kde tě nic nebolí a kde není svá.

0: Haló? Máme pro vás vzkaz.
1: Krásný vánoční dárek, knihu s podpisem autora, vám opatří prodejny knih Jednota.
2: Kniha podepsaná spisovatelem, to je časté přání milovníků knih. Dnes vám toto přání můžeme splnit. Prodejny Jednota vám při výběru knih s radostí poradí. Navštivte Jednotu co nejdříve, Vánoce se blíží.
1: Pro krásný dárek, knihu s podpisem autora, do prodejny Jednota.
3: Uměli to, že? I my to umíme.
4: I my to umíme.
0: Chcete prodávat a současně podpořit hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

festival vydaří. Českokrumlovská bílá paní hlavou kroutí, z cimbuří se sklání. Kde máte kolty, kovbojové těští? Ech, česky plesky, točíme desky. Hihihi. Česky plesky, točíme desky.

0: je 9 dopoledne.
1: Stanice Hvězda. Bezpečně za normálním světem.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Hlavní město naléhavě potřebuje nové školy. A tak si mafiáni ze STANu řekli, že by se na tom dalo slušně vydělat. Podle zjištění blogera Tomase Pauknera totiž prosazují nákup školní budovy, která by žákům mohla sloužit nejdříve za 12 let. Mezitím však může sloužit hnutí výnosem stovek milionů do stranické pokladny. Budovu vlastní Zdeněk Hořánek, člen a sponzor STANu, a světe div se, rovněž radní Prahy 6. Objekt koupil před 10 lety za téměř 100 milionů korun. Znalecký posudek města ji nyní ocenil na 235 milionů. Jenže celou dobu snad vůbec nikomu nevadilo, že na základě nájmu a věcného břemene využívá celou budovu společnost CETIN až do roku 2037. Město tedy mělo zaplatit stovky milionů za školu, kterou by nemohlo používat. Díky mediálnímu tlaku je návrh prozatím odložen. Paukner ale připomíná, že peníze na nákup stále zůstávají v pražském rozpočtu na rok 2026. Potvrzuje se tak známá pravda, že dozimetrová mafie pod vedením STAN si prostě nedá pokoj a že jde fakticky o mafiánské praktiky, jak říká i Hana Marvanová v rámci probíhajícího soudu s dozimetrovými stanaři. O víkendu jdeme k volbám, kde zřejmě přesto tyhle cejchované kmotry budou opět mnozí volit. Někteří voliči jim zkrátka dají své hlasy, dokud to tady všem nerozkradou do poslední koruny. A najdou se zřejmě i tací, kteří jim klidně dají svůj hlas i potom.
1: Jo, pořád se něco děje.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Ivar nesnášel výmluvy takhle, když se přišlo pozdě, jo? No. Já jsem přišel nějak pozdě. A teď jsem si říkal, já si musím na něj vymyslit nějakou páč. Obyčejná výmluva, ta by ho dožerala, že jo? To by nešlo. Tak jsem musel volit takovou výmluvu, která by ho i pobavila, třeba i dožerala. On mě stejně tu pokutu dal za to. Já jsem přišel a on říkal, pozor, prosím, pozor. Pozor, páni, přišel pan primadon, pane Eduard, prosím tady, no, račte vám prosím vyložit, co bylo, pozor, páni, budou báje šošány, jak co bylo. No tak nevíte se, doktore, to víte, jsem mladý člověk, my jsme tady taky sami mladí, ne? Jo, jsme všichni mladí a tady taky starší pan Vojta, dnes jsme spolu Vojtovi. A říká, tak co bylo, prosím, račte vyložit, já mám, no, pan doktore, no, teď to byl taky mladý. Je. Já jsem pořád mladý, čeště. No ale tak jako v takový době víte, že jo, tak tím vším je vina láska. Říká, láska, kout, láska, opožděná puberta, 100 korun pokutu.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do Kořán.
0: Dnes od 6. večer.

0: Z dnešního dne čas ukrojil už 10. hodinu.
1: Stanice Hvězda. Bezpečně za radostí.

0: Jste hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: V těchto dnech připomínáme si 35 let od úmrtí Arkádie Strugackého a odhalujeme původ jeho významů, kteří v dnešních dobách znají hlavně hráči počítačových her i třeba průzkumníci opuštěných továren. Jde především o slovo stalker, které v ruštině doslova zdomácnělo. Arkádij Natanovič Strugacký se narodil v gruzínském Batumi a zemřel v Moskvě. Spolu s dalším mladším bratrem Borisem pak napsali desítek sci-fi knih, které patří opravdu ke klasice vědecko-fantastické literatury. Nejpřekládanějším titulem obou autorů je pak román Piknik u cesty, z něhož právě slovo stalker vzniklo. Autoři sami ho pak považovali za svůj nejúspěšnější novotvar. Je toho však mnohem více a proto nám velice působivé pojednání připravil Milan Kramberger.
0: Na stránkách Akademie
3: ztráty a nálezy.info
0: ztráty a nálezy.info

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Ojda, jeden člověče, mě ti potom Silvestru tak strašně bolí hlava. A přitom jsem ti dneska spolku už celou škatulku prášků, no. Celou škatulku jsem spolk. Já nevím, jestli se snad to víčko ještě neotevřelo, nebo co.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Haló? Máme pro vás vzkaz.
1: Když si jdete koupit do prodejny oděvu oblek,
2: modní kostým,
1: praktické sako
2: nebo tesilové kalhoty,
1: pamatujte na 3 služby připravené pro vás.
2: Úpravářská služba.
1: Hotové oděvy se šijí v mírách velikostního sortimentu, které byly prověřeny přeměřením několika desítek tisíc lidí. V těchto mírách je i vaše velikost. Může se však stát, že zakoupený oblek potřebuje menší úpravu, aby vám dokonale padl. Přešít knoflíky, zkrátit nohavice nebo prodloužit rukávy. Chcete-li, aby vám oblek nebo kostým padl jako na míru, vyberte si z kolekce rozpracovaných oděvů, které mistři krejčí, po zkoušce došijí přesně na vaši postavu. Za došití pánského obleku zaplatíte 100 korun, za došití dámského kostýmu 120 korun. Vybíráte, chcete koupit, nemáte však u sebe dost peněz, to se stává. Přesto můžete nakoupit. Prodejna vám pošle na dobírku vybrané zboží, které zaplatíte až doma.
2: Nezapomeňte na 3 služby v prodejnách podniků oděvy.
1: Úpravářská služba.
2: Došívání rozpracovaných oděvů.
1: Zásilková služba.
0: Uměli to, že? I my to umíme.
3: I my to umíme.
0: Chcete prodávat a současně podpořit hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.
4: Haló?
5: Haló?
4: Prosím, nervové sanatorium, pilně.
5: Nervové sanatorium, mluvte prosím, ale pilně.
4: Haló? Je špatně rozumět, to je sanatorium.
5: Ano.
4: Prosil bych pokoj číslo 5.
5: Prosím.
4: Haló? To jsi ty, strejčku, tady Alfons, synovec Alfons.
6: Alfons.
4: Co dělají tvé nervy?
6: Nervy jsou v pořádku. Co děláš, Alfons? Co se děje v bytě?
4: Co říkáš, strejčku?
6: Co se děje v bytě, je všechno v pořádku. Jarouš

rybičky z akvária, no to se budeš moc smát. Ty bez chleba kočka baští, ta se umí cpát. Jste Alfons, ha.

jednou z lesa domů se nesa moudrý Ezop. Potká brabce, který brabence málem se zob. Brabenec se chechtá, Ezop se ho hned ptá, čemu, že se na trávě v lese právě přechtá. Já, povídá brabenec, se taky rád hlasitě chechtám, chechtám, když pupenec kyselinou leptám. Vím, totiž ten brabenec, brabenečník, že se mě neptá.

ponravou, kdyby měla plakat, že je ptačí potravou. Ty, ač nejsi brabenec, se taky rád hlasitě chechtej, chechtej, a na svou bídu si nezareptej.

0: potravou. Ty, ač nejsi brabenec, se taky rád hlasitě chechtej, chechtej a na svou bídu si nezareptej.
1: O páté odpolední otevřeme padesátkám dveře do Kořán.
2: Na stanici Hvězda.
3: Napsal jsem si píseň, je to píseň tato. Melodie nic moc, ani slova žádné zlato. Napsal jsem ji jen tak, z radosti a štěstí, že už zase mohu, nikdo nehrozí mi pěstí. Píšu, co chci, co se mi chce, co mé srdce žádá. A pan kritik, hudební znalec, z toho strádá. Já ho chápu, já mu rozumím, já jinak písně skládat neumím. Možná, že umím, ale nechci, možná jsem propadl v poslední lekci. Propadl po zlátku peněz a slávy, jenže co s tím, když mě to tak baví. Milý pane, promiňte, že hraju,

a bavím se jak malý Jarda, hraju, co chci, co se mi chce, co mé srdce žádá. A pan kritik, hudební znalec, z toho strádá. Pro něj jsem šejdíř, pro něj jsem kujon, pro něj jsem prošlý slepičí bujon, pro něj jsem bluma spadlá z višně, děvkař a frajer tvářící se pyšně, zhouba národa, špatný vzor, krycí jméno Nevermore. Promiňte všichni, že ještě hraju, já se kaju. Promiňte všichni, do

0: Za hodinu bude poledne.
1: Posloucháte Hvězdu.
2: Hovoří hvězda.
1: Bezpečně za starým dobrým světem.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Nejprve nás chtějí otrávit, pak obrat a nakonec zotročit. Spouštějí teď zločinci v úzkých závěrečnou fázi svého plánu? Uvidíme. Každopádně od vakcín mRNA přes hladomor a krach bank se blíží konfiskace majetku a nic není náhoda. Roboty pak máme mít místo otroků. Jak se tomu můžeme bránit? O tom nám píše a varuje nás Mike Adams, který už 20 let komentuje systematickou likvidaci našeho zdraví, bohatství i svobod. Tento velký závod se smrtí však můžeme vyhrát. Máme o tom nový článek.
1: Na stránkách protiproud.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Já z divadla, ale když jsem se přestěhoval do Modřan, tak Vojta se to dozvěděl a povedal:
2: ty prý byš bydlet v Modřanech, Munzer, to jsi dělal dobře, kamarády, skupil barák v Modřanech.
1: Já pamatuju, jsem rád, je to tak jako venkov a tak říkal:
2: ty já koupil, víš, kvůli dětem, tam je pořád čistý vzduch, z brdských lesů to tam vane, kamarády, tam je pořád čistý vzduch, i za protektorátu tam byl čistý.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

zima jak svině, počasí divné, typická chůze, napadný vzhled. Jestli je to Blážek, tak to se mu švihne, to jsem ho neviděl už 8 let. A včil ho potkám na kuřím rynku, odepsaného kamaráda. Co ty tu robíš, ztracený synku, tuž to zas bude hit paráda. Zabuchnul Toyotu, západní značky, a hlásil se ku mně,

Pokryl jsem útratu, všecky ty čárky. Koupil jsem márky a odhlásil plyn. Konto jsem poslal do živnobanky, účelům firmy, Blažek a syn.

se řekne nevzpomínat. Ono se řekne koukat dopředu. Ono se toho vůbec řekne, ale kdo mi řekne jak? Co pak já to dovedu?

Hvězda. Jen já vím, co na Yukonu drželo mě na nohou, když jsem hledal zlatý písek jenom s pánví ubohou. Jen já vím, co na Yukonu nechalo mě žít, že jsem každý večer jenom od

Jen já vím, proč pod šiltem do díry jsem nezales, když se kolem honil blizard, že i vlky chytal děs. Jen já vím, co pod šiltem nechalo mě žít, že jsem každej večer jenom o tobě mohl

Jen já vím, proč teď se vracím, krajem jenž se zelená, ačkoliv mám plno prachu, přesou se mi kolena. Jen já vím, co v Alabamě nenechá mě žít, jestli budu dneska večer zase jenom

0: probouzím se a zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Vysílá hvězda.
2: Nakoukněme do 60. let.
3: Ač teď u kytary jsem, z akordy na kordy, já přec nemíním se vzdát jenom tak. Všude tam, kde málem jsem, c-mol, g-mol, na mol, tam si bez kytary sám zaspívám. A začnu zas.

0: Kde jde to s nás, tam prsty včas si srovná. Víte, na světě snad nic bez učení není, však jen počkejte ten skok na přes rok. Však počkejte ten skok na přes rok.
1: Na vlně bezpečí.
2: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do Kořán.
1: Dnes od 6. večer.

kolejí, neposedné chvíle klapem míjejí. Ať jdou vzhůru nebo vrátky podle zdí, stejně žádné vlaky zpátky nejezdí. Tudy žádné vlaky zpátky nejezdí, dál se ženou od rozcestí k rozcestí. Nepřehlednou křižovatkou, dráhou nebezpečně vratkou, kudy žádné vlaky zpátky nejezdí. Nepřehlednou křižovatkou, dráhou nebezpečně vratkou,

0: zvednou křižovatkou, dráhou nebezpečně vratkou, kudy žádné vlaky zpátky nejezdí. Na té trase bez mílníků stojí špalír otazníků, ale žádné vlaky zpáteční. Na té trase bez mílníků stojí špalír otazníků, ale žádné vlaky zpáteční. Na té trase bez mílníků stojí špalír otazníků, ale žádné vlaky zpáteční. Na té trase bez mílníků.
1: Hvězda. Stojí špalír...

0: Posloucháte stanici Hvězda.
1: Dobré poledne, máme úterý 13. října. Od mikrofonu vás zdraví Markéta Vejvodová. Právě teď začíná polední program stanice Hvězda. Čekají nás krásné a pohodové písničky a jako první letná pěseň od Mariky Gombitové. Ostatně není nad to ještě trošku zavzpomínat na léto.

0: Jste hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: V těchto dnech připomínáme si 35 let od úmrtí Arkádie Strugackého a odhalujeme původ jeho významů, kteří v dnešních dobách znají hlavně hráči počítačových her i třeba průzkumníci opuštěných továren. Jde především o slovo stalker, které v ruštině doslova zdomácnělo. Arkádij Natanovič Strugacký se narodil v gruzínském Batumi a zemřel v Moskvě. Spolu s dalším mladším bratrem Borisem pak napsali desítek sci-fi knih, které patří opravdu ke klasice vědecko-fantastické literatury. Nejpřekládanějším titulem obou autorů je pak román Piknik u cesty, z něhož právě slovo stalker vzniklo. Autoři sami ho pak považovali za svůj nejúspěšnější novotvar. Je toho však mnohem více a proto nám velice působivé pojednání připravil Milan Kramberger.
0: Na stránkách akademie
3: ztráty a nálezy.info
0: ztráty a nálezy.info

0: bylo doslova hvězdné duo Valdemar Matuška a Helenka Vondráčková. Já nevím, jak vy, já se stále nemohu smířit s tím, že už je léto nenávratně pryč a na ten nadcházející podzim, který vlastně už je tu, si těžko zvykám. Já se hlásím z jižních Čech, doslova od Vltavy. My jsme tu měli dnes ráno neuvěřitelné 2 stupně, byla docela zima, byly mlhy, protože to tady často kolem Vltavy bývá. No a teď, jako když někdo mávne kouzelným proutkem, vyjasnilo se, mlhy jsou pryč, svítí nám nádherné sluníčko, tak já doufám, že i vy si užíváte pěkné počasí a já už se opravdu těším na podzimní odpolední vycházku. Posloucháte stanici Hvězda? Co nás v dnešním poledním programu ještě čeká, tak do 1 hodiny odpoledne se budeme mezi písničkami věnovat zdraví a poté se můžete těšit na špetku historie i různé kulturní typy. Tak, teď už nás čeká další písnička. Bude to skupina Greenhorns. Pěkný poslech.
1: Jste na stanici Hvězda.

na stanici Hvězda nás teď mezi písničkami čeká malá přestávka. Začíná totiž pravidelná úterní bylinková poradna. A jestli jsem vám před chvílí prozradila, že se odpoledne chystám na vycházku, tak jsem neřekla to podstatné. Budu sbírat šípky. Ostatně právě šípkům se budeme dnes věnovat. Já myslím, že všichni musíme hlídat rodinné rozpočty, tak proč chodit do lékárny pro drahé léky na imunitu anebo pro drahý vitamín C, když si vše můžeme obstarat sami. Ostatně klíčem k zachování té výjimečné chuti i vysokého obsahu vitamínu C, který právě šípek obsahuje, tak je správný sběr a sušení. A tady hodně lidí dělá chyby, proto se právě těmto dvěma tématům budeme dnes věnovat. Šípek, který je sbíraný příliš brzy, ještě nemusí obsahovat maximum vitamínu C a naopak pozdě sbírané plody jsou měkké a nejsou pak vhodné pro sušení. Takže zralé plody šípku jsou pevné, mají plnou sytou červenou barvu a přesně tak poznáte ten správný okamžik, že je máte sbírat. Pokud jsou tedy měkké, nejsou vhodné, nechte je na stromě. A kdy je sbírat? No právě teď, protože to nejvhodnější období je září až říjen. A samozřejmě záleží to na konkrétním místě, ale jak jsem se dívala, v jižních Čechách je ten ideální čas na sběr právě teď. Mám ještě dobrou radu, sbírejte v rukavicích kvůli trnům. Tak a jak šípky připravit před samotným sušením? Tak samozřejmě ze všeho nejdříve musíme odstranit stopky a kalichy a šípky omyjeme studenou vodou. A musíme je také pečlivě osušit. Ovšem v tomto stavu je ještě nesušte, ideálně pokud každý šípek rozkrojíte podélně, aby to sušení šlo rychleji. Šípky se někdy suší v troubě, ale pokud chcete opravdu velmi šetrnou metodu a tradiční metodu, která

opravdu zachová maximum živin a vitamínů, tak to je samozřejmě takové to tradiční sušení na vzduchu někde v pokoji, kde je sucho, kde můžete větrat. No a

suché a větrané místo, jak už jsem řekla, ale co je podstatné, šípky musíte každý den jemně promíchat, aby nezačaly plesnivět. No a pak se vyzbrojte trpělivostí, protože touto tradiční šetrnou metodou to sušení trvá 10 až 14 dní. Až budete mít šípky suché, dejte je ideálně do nějakého textilního prodyšného pytlíku a umístěte na suché místo, abyste je měli vždy po ruce. My si teď poslechneme další písničku. Bude to Petr Novák a krásná píseň Nejstarší automobil. A když zůstanete u poslechu stanice Hvězda, tak si ještě povíme, jak dobře připravit správný šípkový čaj.

0: šel.
1: Po nebi mraky se honily a všechny hvězdy mi zakryly. Jen jedna bílá se zacpitila.

0: velice známá melodie konce 70. let, tentokrát v podání Hany Zagorové a Petra Reska, ale nás teď na stanici Hvězda čeká další píseň, bude jí zpívat Karel Štědrý a víte, mě velice zaujala jedna věc, protože my Karla Štědrého všichni známe jako výborného populárního zpěváka, konferenciéra, působil také jako člen divadla Semafor a divadla Rokoko, ale vlastně nikdo neví, že on byl inženýr. On splnil sen jeho maminky, šel studovat na stavební fakultu Vysoké školy železniční v Praze, získal tedy titul inženýra, ale nikdy toto povolání nevykonával. No, teď nám bude zpívat o tom, jaké to je v kanceláři, přitom možná v kanceláři sám ani nikdy neseděl.
1: V naší kanceláři nejlepší se kafe vaří, to říká i sám soudruh ředitel. Hned má jazve tváři,

je Ocáhlová, Karásek i Vosol sobě. V naší kanceláři všechno se nám stále daří, spokojen je i soudruh ředitel.

0: Čas rychle letí, vážení a milí. Máme už skoro 15:45. A teď je tedy ten nejvyšší čas, abych vám prozradila ten správný recept na šípkový čaj. Je to totiž úplně něco jiného, než když si koupíte šípkový čaj někde v pytlíku, v obchodě, zalijete to vařící vodou a myslíte si, že máte kvalitní čaj. Nic takového. Na ten správně uvařený čaj budete potřebovat vámi usušený šípek, to už jsem vám ostatně prozradila, jak správně šípek trhat a sušit. Potom si vezmete jednu větší polévkovou lžíci těch celých usušených šípků. Ovšem, ty musíte jemně rozdrtit, aby se uvolnily účinné látky. Nejlépe v moždíři, pokud ho nemáte, tak stačí sáček a pomocí válečku ty šípky rozdrtíte. Takto rozdrcené plody šípků potom zalijete přibližně 250 ml studené vody, z toho bude tedy takový větší hrnek, a pomalu přiveďte k varu. A to je velice důležité. Vařte velmi mírně, asi 10 minut, opravdu takto dlouho. A potom ještě nechte asi 15 minut louhovat pod pokličkou. Takto budete mít krásně silný šípkový chutný čaj, který ale ještě než ho budete pít, musíte předsadit přes jemné sítko anebo přes plátínko, abyste samozřejmě odstranili ty suché šípky a také takové ty jemné chloupky z plodu. Čaj můžete pít nejlépe teplý, můžete tam pak přidat med nebo citron, a nebo můžete popíjet i po celý den studený. Ovšem, pokud byste si přáli ještě více doplnit vitamin C během té nadcházející zimy, tak samozřejmě můžeme použít citron, citronovou šťávu, to všichni známe. Ovšem, možná také nevíte, jak správně citronovou šťávu používat. Dáte ji do vlažné vody, nejlépe s kapkou medu. To je pak ten správný nápoj na podporu imunity. A někdy můžete do tohoto nápoje místo medu přidat i špetku mořské soli, tak to můžete jednoduše doplňovat elektrolyty. Já myslím, že takto vyzbrojeni se můžeme těšit na podzim i na zimu a teď i na další písničku na stanici Hvězda. Bude to Spiritual Quintet. Pěkný poslech.
1: Je to

až se mi nechce do toho krásného hlasu Heleny Blehárové vstupovat. Ale už za chvíli tu bude 1 hodina odpoledne, to znamená, že náš polední program se přesune do své druhé části. A co nás čeká? Výlety do historie a za kulturou. Teď ještě další zpěvačka, která není tak známá, ale jak uslyšíte, má nádherný hlas. Valérie

0: je 1 odpoledne.
1: Polední program stanice Hvězda se právě překlápí do své druhé části. Od mikrofonu vás zdraví Markéta Vejvodová. Pokud právě obědváte, tak vám přeji dobrou chuť. Nás teď čekají opět další pohodové české písničky a mezi nimi mám pro vás připravené pozvánky za historií a za kulturou. Tak jedeme dál.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Korespondenční volba se opět ukázala jako nástroj manipulace a podvodů. U nedávno proběhnuvších zemských voleb v Německu, ve kterých vládnoucí strany utrpěly debakl, hlasy poštou významně vylepšily katastrofální porážku stran CDU a SPD. Vyšlo totiž najevo, že při komunálních volbách v Dolním Sasku úředníci ve 14 obcích regionu Hannover předčasně otevřeli a pak znovu zalepili na 3000 obálek. Když se teď na manipulaci přišlo, úředníci se začali dušovat, že obálky otevírali na popud vyšších míst, z důvodu, citujme, kontroly. Co ale měli takto kontrolovat, nebo spíše, co bylo skutečným důvodem otevírání volebních obálek, už vysvětlit nedokázali. V každém případě mohli během této operace klidně lístky uvnitř vyměnit. Poslanec AFD Dirk Brades už proti tomuto výsledku ve volbách v Dolním Sasku podal námitku, neboť zde zjevně docházelo k podvodům v daleko větším měřítku, a to právě ve prospěch vládních stran. A ve výsledku tak možná právě proto německá alternativa v součtu nezískala nadpoloviční většinu. A jaká je situace v České republice? Není divu, že u nás korespondenční hlasování, tedy zatím jen prohlasy ze zahraničí, jako první na zkoušku prosadila fialová mafie. Moc jí to sice nepomohlo, ale musíme být tolerantní. Byl to zatím jen první pokus. A příště se jistě od kolegů z Německa, Francie nebo Belgie nepochybně poučí a systém vylepší. Bylo by proto přinejmenším prozíravé, kdyby současná česká vláda, ale aspoň tomuto druhu volebních podvodů zatí platipec, pokud má k tomu ovšem nějakou politickou sílu, protože do Melounů a do Babiše nikdo nevidí.
1: Jo, pořád se něco děje.
3: Já nevím, jestli se mi ten příběh skutečně stal, nebo se mi to jenom zdálo. V každém případě

Tento hlas vám skutečně nemusím představovat, vážení a milí. Spíše mě zaujalo, jaké má tato píseň doslova andělské číslo. Ten přesný čas je 2:22. Takže 2:22, 3 dvojky. To je zajímavé. Teď nás ale na stanici Hvězda čeká Vlasta Koudelová a její píseň Velociped. Vracíme se do roku 1979.

večer, vždy když končí den a slunce za obzor jde spát, ukládaj se lidé se svým snem o lásce, nechají si zdát. Vločky se perlí.

Jiří Schellinger nasadil opravdu rychlé tempo, jak už to tak bývá jeho zvykem. Na stanici Hvězda se ale naopak teď na chvilku zastavíme, protože začíná pravidelná rubrika Poznáváme země koruny české. Letos si připomínáme 720 let od smrti českého krále Václava III. Byl zavražděn v Olomouci a právě jeho smrtí vymřela přemyslovská dynastie v Pomeči. Olomouc odedávna patřila k nejvýznamnějším městům českého státu a když se na toto krásné město podíváte, dominantou je katedrála svatého Václava. Právě v děkanském domě hned u katedrály byl Václav III. Zavražděn. Bylo mu pouze 16 let. Vládl necelý rok, i přes své mládí byl schopný panovník. No, posuďte sami. Už za otcova života, jeho otec byl ostatně král Václav II., byl korunován uherským králem. Po otcově smrti pak zdědil českou a polskou korunu, ale také mnoho problémů. Mezi ně patřila například válka s římským králem Albrechtem Habsburským, vzpoura v Polsku a boje v Uhrách. Vše ale stačil skvěle a diplomaticky vyřešit, tedy i přes své mládí. Chtěl se ale soustředit na potlačení vzpoury v Polsku, kde měl také největší šance na vítězství. Aby si polskou korunu udržel, rozhodl se pro tažení do Polska a za počátek celé výpravy si zvolil právě Olomouc. Ta se mu ale stala osudnou. Vražda se stala přesně 4. srpna 1306 krátce popoledni. Mladý král byl několikrát proboden dýkou, ale přesné místo zavraždění není známé. V dalších staletích tu došlo samozřejmě k mnoha přestavbám. Nicméně ten děkanský dům, dnes kapitulní děkanství v Olomouci, tvoří historické jádro arcidiecézního muzea Olomouc, které můžete navštívit. V každém případě olomoucká katedrála svatého Václava zůstává symbolem konce jedné velké éry našich dějin. A jak je to s vrahem? Dodnes totiž není známý. Někdy se uvádí jistý Konrád z Boltenštejna, který mohl vraždu provést na objednávku. Ovšem nevyplatilo se mu to, protože kroniky uvádějí, že ho rozvášněný dav na místě ihned ubil. Za objednatele vraždy jsou nejčastěji označováni Albrecht Habsburský, ovšem mohl to být i Vladislav I. Logítek, polský velkokníže, který se chtěl z exilu vrátit zpět na polský trůn. Vražda se také pravděpodobně stala i za spolupráce někoho z české nebo moravské šlechty, tak už to ostatně bývá v naší historii. V každém případě smrtí Václava III. Vymřela přemyslovská dynastie v Pomeči. V zemi vypukly boje o trůn, které ukončil až příchod Jana Lucemburského v roce 1310.

Zatímco nám na stanici Hvězda zpíval Karel Zich, doslova odbyla půl druhá. Teď píseň, která je stále aktuální, byť Karel Černoch naspíval v roce 1968. No, poslouchejte.

ovoce, dají se červy, ať už záměrně, anebo náhodou. To, aby sadař si dal do pořádku nervy, to, aby vůbec nepočítal s úrodou.

jsi byl, když jsem oral, když jsem sázel, roubovál. Sever se táhni, odkud jsi přišel, nikdo tě sem nevolal. Když do ovoce dají se červy,

To je především hudební proud krásných českých a pohodových písniček. Ale jestli chcete zůstat v obraze a nebo se dozvědět něco aktuálního o proběhnutých volbách, tak se podívejte na Protiproud. Připomínám webové stránky tohoto internetového magazínu, který mnozí znáte. Je to www.protiproud.info. A můžete z těchto stránek přímo přejít také do naší protiproudní akademie. Tam je totiž z dnešního dne velice krásný článek s názvem Básník s dlátem v ruce od autora Ivana Poledníka. A jak už naznačuje ten zmíněný název, týká se Františka Bílka, sochaře, grafika, architekta a mystika, který zcela jistě patří k největším osobnostem českého secesního symbolismu. Ostatně zanechal nám kolem tisíce soch, plastik a grafických listů a říká se o něm, že pracoval jako sochař a přemýšlel jako básník. Jeho díla najdeme dokonce i v katedrále svatého Víta na Pražském hradě. Já vás ale nyní zvu také do Bílkovy vily na Pražských Hradčanech, je součástí galerie hlavního města Prahy. A právě tuto ateliérovou vilu si František Bílek vystavil podle vlastních plánů. Je to nádherné místo a připomínám, že Bílkova vila je otevřená celoročně, takže si návštěvu můžete spojit i s procházkou po historické Praze a po Pražském hradě. Naopak, spěchat byste měli do Bílkova domu v Chínově u Tábora v jižních Čechách, právě tam se totiž František Bílek narodil a měl tu také své první vlastní obydlí, takzvanou chínovskou chalupku. Sám si ji ještě zamlada, koncem 19. století postavil, na odlehlém pozemku svých rodičů. A v jeho životě to je skutečně důležité místo, protože právě tady, v prostředí rodného města a okolní přírody, se formoval ten jeho specifický mystický projev jako umělce, který, jak známo, se prolínal také s obdivem k přírodě. Tak tedy Bílkův dům v Chínově u Tábora je otevřený pouze do konce října a já vám vřele návštěvu doporučuji. Už jsem naznačila, že z díla Františka Bílka čiší klid a mystika, tak tedy teď si pro kontrast naopak zahrajeme píseň Neklidné srdce.

Máme 2:45 a když se podívám do našeho programu, tak co nás ještě v této čtvrthodince čeká? Například slavné sesterské duo Marta a Tena Eleftheriadu, ale také skupina Pacific a nebo těsně před druhou Iveta Bartošová. V každém případě hudební program na stanici Hvězda bude pokračovat i po 2:00 odpoledne. Já se ale pro tuto chvíli už loučím. Uslyšíme se zase zítra touto dobou a moc se na vás těším. Vaše Markéta Vejvodová.

0: jsou 2 hodiny odpoledne.
1: Posloucháte Hvězdu.
0: Stanice Hvězdy.

0: Slyšíte hvězdu.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Je tomu už 85 let, kdy zemřel sochař, grafik, architekt a mystik. Zanechal po sobě tisíce soch, plastik a grafických listů. Jeho díla najdeme v katedrále svatého Víta v Pařížské ulici i na Hradčanech u Chodkovy ulice, kde stojí jeho podivuhodná vila. Patřil k těm největším osobnostem českého secesního symbolismu, kdy do dřeva a kamene vkládal myšlenky, stejně jako verše na papír vkládá básník. O kom je řeč? O Františku Bílkovi. A právě proto máme o něm celý článek, který připravil Ivan Poledník.
0: Na stránkách akademie
1: ztráty a nálezy.info
0: ztráty a nálezy.info

teď odpustí ten, kdo mě proklíná. Bývalo nás u snídaně 9, 6 bratrů, otec, matka.

0: Halo, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Povídá jeden, poslyšte, co pa vy nemáte nikoho, koho byste rád navštívil na hřbitově. A ten říká, no tak na hřbitově bych rád navštívil několik lidí, no ale oni všichni ještě žijou.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Uměli to, že? I my to umíme.
1: I my to umíme.
2: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

0: Tahle města leží, vím však, že to tam krásně je.
1: O páté odpolední otevřeme padesátkám dveře do Kořán.
2: Na stanici Hvězda.

0: Promiňte, dámo.
1: Ano.
0: Netoužíte po tanci?
1: Ne.
0: Oho, líbíte se. Skutečně vaše tvář, zázrak sám. Rád bych vás požádal o... Nevím, jestli se správně vyjádřím. Umíte psát? Ano, jste úžasná. Potřeba, když teď stehnu písničku, půjde to? O, díky, tak poslouchejte.

svět. Všech, co mi houfně, chodí připíjet. Gramofon v rohu začal odbíjet. Popěvek lehkavý, jak čerstvý med. Popěvek lehkavý, jak čerstvý med.

odbyla třetí odpolední. V tuto hodinu 3. dubna zemřel na kříži Ježíš Kristus.

0: je hvězda.
1: Stanice Hvězda.
0: Na vlně bezpečí.
2: Utři slzy, chtěj se smát.
3: Bílá dívko, buď tu zdráva.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Já s těma modřanama, já si vzpomínám, jak jednou vyprávěl. Povídá ti, já už nevím, člověk, jestli stárnu, nebo co to se mnou vlastně je, člověče, já měl takový těžký kufry, víš, měl jsem to v Národním divadle, povídám, Hrgot, já ty kufry, abych večer popředstavil, abych to nemusel dřít tou tramvají domů, já si vemu auta, postavím se k divadlu a odvezu si to domů. No, přijel teda autákem k divadlu, že jo, všechno, po představení vzal kufry, zapomněl na to, že má auták, dřel to na tramvaj,
2: do autobusu potom.
1: A pěšky až před ten barák mu pohá. Čoče, já už jsem přicházel domů, já pohám, ty chlape, jak seš starý, tak seš blbej. Proč ty jsi nevzal auto, člověk? Ježiši Kriste, já ho mám dívat.
0: V bezpečí stanice Hvězda.

0: Posloucháte Hvězdu.
1: Jednou jsem měla svátek, můj milý místo květů. Bylo to, myslím, v pátek.

0: Na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do kořán.
0: Dnes od 6. večer.

na kartách pohlednic, kde malá holka potápí se pro poklad a v lese piný zní vokály cikát. Pozbírá kamínky na písku u moře,

tak doklízel jsem ve skříni, a když jsem chumáč prachu ze dna zvedal, já z nenadání našel jsem ten sešit, co jsem kdysi marně hledal.

ani moly z něj už nedostali. Tak sedl jsem si do křesla a prolistoval sešit jedním dechem. Co stránka, kousek víkend, vystřižený aparátem s měkem. Pár fotek party drsňáků, co nevědí a zatím jenom tuší. A pod krempama širáků jim odhodlaně

jsem stránkama, v duchu zase šlapal suchou trávu. Nějakej bacil toulavej si na svý pouty.

Vydal jsem se přes lesy, tam kam jsem kdysi s touhle partou chodil. Pak jsem se toulal z místa na místo a přirovnával je k těm starým fotkám. A cestu střídal za cestou a čekal, že je na jednu zas potkám. Zase to nekonečný bloumání a stovky otázek a odpovědí. A slunce skloní hlavu do stráně, stráně.

tušil, že co hledám, už tu není. Tam občas píše s panami a Dany, ten se dnes

0: kolem nás.
1: Hvězda.

0: jsou 4 odpoledne.
1: Slyšte, slyšte, slyšte.
2: Stanice Hvězda.
1: Stanice Hvězda. Hvězda hraje všem, všem, všem.

0: na cokoliv, jen ne na to, co je ve mně, jak tě mám rád. To jako kdybys modrý z nebe chtěla stočit do ruličky a do kapsy dát. Někde uvnitř, co si zvoní, začne hrát, stačí sponka, hřeben či vlas. Vůně svetru, co jsi mi dala, všechno snad, čeho rukou tvou dotk se čas. Zeptej se mě na cokoliv, jen ne na to, co je ve mně, jak tě mám rád. Proč růže voní, vždyť to je div, pár lístků stonek, ty si těhle růží sad. Někde uvnitř, co si zvoní, začne hrát, stačí sponka, hřeben, vlas. Vůně svetru, co jsi mi dala, všechno snad, čeho rukou tvou dotk se čas. Zeptej se mě na cokoliv, jestli chceš, tak vymyslím si několik vět. O lásce se povídat dá, ale co to je, to marně hledá léta svět. Někde uvnitř, co si zvoní, začne hrát, stačí zvonka, hřeben, vlas. Vůně svetru, co jsi mi dala, všechno snad, čeho rukou tvou dotk se čas.
1: Jste na stanici Hvězda.
2: Už jste slyšeli?
3: Po celé Evropě se rozléhá panika. Proč? Protože Zelenský dělá chybu za chybou a teď udělal snad tu nejosudovější. Prezidentu Trumpovi už zjevně s tímto klaunem došla trpělivost a tak trvá na volbách a výměně tohoto kyjevského kokainisty. NATOvská dohoda Washingtonu a Moskvy přivádí globalisty k šílenství. Stačí se podívat kolem sebe a to nejen na české obrazovky, ale i na ty okolo nás, včetně sociálních bruselských sítích i na londýnské politiky, kteří v těchto dnech vypukají v hysterii. Americký prezident totiž začal už velice otevřeně logicky upozorňovat, že na Ukrajině se nějak moc dlouho nevolilo a bruselští váleční štváči mají z toho amok. Čeho všeho bychom si ještě měli všímat a jak to souvisí s kyjevskou chuntou a jejich bruselskými sponzory? O tom píše Vladimír Kornilov.
2: Na stránkách protiprout.info

0: Vím, že z těch lodí, o kterých všichni sníme, nikdy žádná pro nás neplula přes oceán. Byla jsem ráda za všechny šťastné chvíle, chcete-li, u přepážky vám je odevzdám. Nechce se vždycky jen smát a nebo brečet, nedá se vždycky všemu rozumět. Co po vodě v moři, to je po lidských řečech, v srdci to hoří a už nehřeje.
1: Posloucháte Hvězdu.

0: Halo, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Ředitel končil tu schůzi a říkal, tak nezapomeňte, všichni soudruzi odevzdat vojenský kníž.
2: A přines potvrzení.
3: A potom má někdo ještě nějaký dotaz?
1: Eddie.
3: Na což se Eddie přihlásil, vstal a řekl.
4: No jo, ale jak mám mít vojenskou knížku, když mě ji Žižka nevystaví?
0: Bezpečí stanice Hvězda.

se patníky, jak si to kolem šinu. Chechtá se chocholouš a vává starý hrad. Tak někdo rozváží mléko či zeleninu, já vozím náladu a to

0: uměli to, že? I my to umíme.
1: I my to umíme.
2: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.
3: Tahle tramvaj s elektrikou na Vinohradech, na to věru hledí s pýchou v Praze každý Čech. Bez koní a bez čabrak, rychle

a tomu se potom říká chodit na vejlet. Utratějí zlatých pět, zmoknou, když se vrátí zpět, a tomu se potom

mistr Švec se loučí s Máti v létě po ránu, že bude s klubem dělati výlet do čbánu. Ženy své pak ku vsteku na mol přišel z výletu, protože byl místo v šánce čbáně u fleků. Ženy své pak ku vsteku na mol přišel z výletu, protože byl místo v šánce čbáně u fleků. Elektrika na Žižkově, to je vám krása, jak zasvítí v noční době, všecko zajásá. Někdy však elektrika zamračí se, zabliká, za chvilku docela zhasne, všecko naříká. Někdy však elektrika zamračí se, zabliká, za chvilku docela zhasne, všecko naříká. S pohledem tu sbírá lístky přítel Robert Klas. Onehdy též jeden dostal, od koho byl as? Přešťasten byl pán Robert, pravda to a žádný žert. Byla na něm švígr mutr, jak ji béře čert. Přešťasten byl pán Robert, pravda to a žádný žert. Byla na něm švígr.

0: vysílá Hvězda.
1: Nakoukněme do 50. let.
2: Slavní mudrci, vzácní chemici, slovutní mistři, páni magistři, astrologové, geometři, agronomové, psychiatři, páni docenti, geologie, psychologie, teologie. Nemocí zhoubných, nemocí zjevných,

0: Zkrátka inteligence. Tady je tesař, klempíř, zedník, a ten, co otesává kameny, je kameník. A tady služka, poráč, kamnář, ten, když se umeje, je k nepoznání kominík. Ten dláždí ulice, ten kove podkovy, ta krmí slepice, ta peče cukroví, ten umí to a ta zas tohle. A všichni dohromady udělají moc. A tu je platnéř, kočí, havíř.
1: Já svarám dolů, do dolů a dolů jurudu.
0: A tady rybář, kejklíř, dudák.

0: My všichni budem na tom lépe, když dáte rady nám a my vám dáme své rady, když všichni všechněm všechno dáme, tak budou všichni lidi všechno mít dohromady.
1: I širší ulice a tvrdší podkovy,
2: kuřata, slepice, pečivo, cukroví.
0: Když ten dá to a ta zas tohle, tak všichni dohromady budeme mít dost. Továrny na kůl.

Když dívkám sukně ze silonů v ulicích blízkají, když roztočí se v bílém zvonu na schůdkách tramvají, zpívám si ráno na nábřeží písničku, která s vodou běží pod mostem po vlnách. Praha je zlatá loď, na které slunce v máji, po noc

tisíc veršů, básník píše o ní, křehkých jak úsměv jejich žen. Na tisíc květů na palubu sněží, na tisíc chlapců pod stožáry věží, sní tu svůj námořnický sen.

nalezl. Babičko, vypravuj mi pohádky, jak se lidem vyplňuje sen. Jak zlý čaroděj dobrým princem nakonec

že je jedna divu krásná zem. Tam, kde náš nebojácný Honza nakonec vždy zůstal vítězem.

dnes, jak před léty, vždy zakončí to, mám tě rád a obětí. Kdo přivoněl k lásce, ví to jako já, jak je hezké na proch.

0: šedesátky o šesté.
1: Na stanici Hvězda.
0: Léta šedesátá. Na stanici Hvězda.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Potkají se dvě a povídá ta jedna. Poslyšte, já slyšela, že ten váš manžel se otrávil plynem, no to je strašný. Ta druhá říká, no to je hrozný, víte. Já když pomyslím, jaký zas budu mít účet za plyno, tak bych snad brečela.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

tou trávou i ubočím skal. Jsou cesty zpátky a jsou cesty tam.

0: Posloucháte Stanici Hvězda. Bylo, nebylo.
1: Jsme tu všichni?
2: Já tu jsem, pane první radní, a ti ostatní nejsou tak důležití. Můžeme tedy začít.
1: Dneska musíme, pánové radní, pojmenovat dny v týdnu.
3: Ale to jsme přece udělali už posledně.
2: Ano, už posledně jsem přece navrhoval, ať se nejdůležitější den v týdnu jmenuje po mně. Ať se jmenuje Josef. A další den ať se jmenuje Kopidlno, protože v Kopidlnu bydlí moje teta. A ostatní dny ať se jmenují jak chtějí.
1: Jenomže nám napsalo hned 365 lidí, ať se některý den taky jmenuje po nich nebo po jejich městu. A proto to musíme udělat jinak.
3: My bychom měli vymyslet jen 7 názvů, protože týden má jen 7 dní.
1: Správně. A musí to být názvy, které si každý zapamatuje. I děti. Pane Kubičku, vezměte si křídu a pište je semhle na tabuli, ať je při tom vymýšlení nezapomeneme.
2: Ale já je nechci zapisovat. Já je chci vymýšlet, protože já budu mít nejlepší nápady. A vy ne?
3: Jen to pěkně zapisujte, vždyť při tom můžete taky vymýšlet, pane Kubíček. Já mám například jeden návrh.
1: No prosím.
3: Já vím, jak pojmenovat ten den v týdnu, kdy se bude odpočívat, kdy se nebude dělat. Ať se ten den jmenuje neděle.
1: A vidíte, to se vám povedlo? Opravdu by se mohlo jmenovat neděle? Napište tam neděle, pane Kubíčku.
2: Ale prosím vás, co je to za jméno neděle? Ať se ten den jmenuje po mně. Ať se jmenuje Josef. A neděle ať se jmenuje až ten další den.
1: Další den se nemůže jmenovat neděle, protože další den se dělá. Další den by se měl prostě nazývat pondělí.
3: To je pěkný nápad, to se bude dobře pamatovat. Napište tam pondělí, pane Kubíček.
1: Pozorně to napište, pane Kubíčku. Vždyť vám z toho jména vypadlo E.
3: Opravdu, zvedněte ho, pane Kubíček, než nám ho sebere kočka. Kočka, kočka, jedeš? Dáš ho sem? Dáš ho...
1: No vidíte, kočka nám odnesla E.
3: Ale i to pondělí docela ujde, to je taky pěkný název.
1: Jenomže jak by se měl jmenovat ten druhý den pondělí?
2: Když je to druhý den, tak by se měl jmenovat Družička.
3: Družička se jmenovat nemůže. Družičky jsou jenom na svatbě a nemohou být v kalendáři.
1: Já vám byl v Polsku a tam byl v Krakově tak pěkný druhý den v týdnu, že na to dodnes vzpomínám.
3: A co kdybychom si pro něho do Krakova zajeli?
1: A víte, že bychom docela mohli? Pane Kubičku, vezměte si papírek a tušku. Jedeme do Krakova.

0: Dobrý den, pane. Prosím vás, jsme dobře v Krakově?
1: Dobrý den, panstvo. Samozřejmě, že jste v Krakově. Jste v Krakově na náměstí.
2: To je pěkné náměstí. Ještě byste se měli postavit mou sochu.
0: Ale pane Kubičku, nač by tu měla stát vaše socha, když tu stojíte vy sám? Prosím vás, pane, nemáte náhodou tady v Krakově druhý den po neděli?
1: Samozřejmě, že máme. Říkáme mu Vtory.
0: Ale to je pěkné jméno. Jakže mu říkáte?
1: Vtory, panstvo.
3: Vtory, to je moc hezké. Nemohli bychom si ho vypůjčit k nám do Čech?
1: Jak je libo. Přeje si ho panstvo zabalit?
0: Ne. Nám stačí, když si ho napíšeme na papírek. Pane Kubičku, napište si to. Jakže se ten den jmenuje?
1: Vtory.
2: No prosím, Vtory.
0: A nestraťte to, pane Kubičku, nestraťte to, abychom sem nevážili cestu zbytečně. Děkujeme vám, pane. Moc nás těšilo.
3: Tak ukažte, pane Kubíček, jak se vlastně jmenuje ten den, co jsme přivezli z Krakova?
2: Když já to, prosím, nemohu přečíst. Mně se ten papírek zmuchlal.
0: Ale to jste ho nemohl pečlivěji uložit do kapsy. Teď se to nedá přečíst. Jak to jen bylo? Není to úterý?
3: To by mohlo být úterý. Určitě to bude úterý.
0: No. A další den bude přesně ve středu týdne. Víte, jak bychom tomu dni mohli říkat?
3: Středa, že ano?
0: No ovšem, napište středa, pane Kubíčku.
2: O to ne. Středa se mi nelíbí.
4: Podívejte se, ten den je akorát v půlce týdne. Pojďme mu tedy říkat půlkajzna.
3: No fuj, to přece nemyslíte vážně.
0: Co pak by nám lidé řekli? Napište tam středa a hotovo.
3: Ovšem, středa. A ten čtvrtý a pátý den po neděli pojmenujeme jednoduše čtvrtek a pátek.
0: To je velice pěkný nápad. A nám zbývá k vymyšlení už jen poslední den.
3: A na tom si musíme dát opravdu záležet.
0: To poslední jméno by mělo být nějaké zvláštní, nějaké učené, aby bylo vidět, že máme školy a že jsme zcestovalí.
3: Co kdybychom ho nazvali latinsky? To bychom pak vypadali dokonce jako doktoři.
0: A víte, jak se tomu dni říká latinsky?
3: Vím. Sabata.
0: No to zní. To zní. Ono zní skoro česky. Sabata. Ono zní jako třeba kachňata, vnoučata.
3: Nebo ratata.
4: Jenomže já mám daleko lepší nápad. Když se ten čtvrtý den po neděli jmenuje čtvrtek a pátý pátek, měly by se další dny nazývat šestek, sedmek a osmek.
0: Ale pro pána krále, vždyť potřebujeme jenom jedno jméno. Vždyť nám chybí jen poslední den v týdnu. A vy navrhujete tři.
3: To by těch dní bylo 9.
2: Tak jich bude 9. Mně by se to zrovna líbilo, kdyby jich bylo 9.
0: Ale to nejde. To by nevyšlo do roka. To by byl rok ukrutně dlouhý, kdyby měl každý týden 9 dní. Napište tam sabatu a basta fidli.
3: Ale krasopisně, pane Kubíček.
2: Napíšu, ale já žádnou sabatu neuznávám. Mně se sabata nelíbí.
3: Vždyť jste ji napsal s O. Vždyť je z toho sobota.
0: No, ono to vlastně ani tak nevadí, pane radní. Ona i sobota je lepší než třeba šestek, Josef nebo kopidlno.
3: A máme to.
0: Máme to. A teď to vyhlásíme lidem.
3: A hlavně dětem.
0: Milé děti, konečně jsme vymysleli jména pro 7 dní v týdnu. Jsou to neděle, pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek a sobota.
4: Jenže ty si nepamatujte, milé děti, já mám pro vás daleko hezčí názvy. Neděle, kopitlno, Josef, půlkajzna, čtvrtek, pátek, šestek, sedmek a osmek.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Příběh o masakru v Buči má už zcela oficiálně zásadní trhliny. Mezinárodní organizace Globe Fact Checking Network zveřejnila analýzu dokládající, že mezi údajnými civilními obětmi je 57 příslušníků ozbrojených složek, včetně členů praporu Azov, ukrajinské tajné služby či národní gardy a dalších 26 bojovníků, kteří se účastnili útoků proti ruským vojákům. Tato fakta tak staví do zcela jiného světla tragédii, kterou se nám západní média od roku 2022 snaží líčit výhradně jako bezohledné pobíjení bezbraných civilistů. Kyjevská chunta totiž navíc veřejně nikdy nepřiznala jakékoliv vojenské ztráty v Buči. Šlo tedy naopak o operaci pod falešnou vlajkou, a to právě na jaře 2022, kdy byla na stole již před podpisem mírová jednání v Istanbulu. Britský premiér Boris Johnson však tehdy narychlo přiletěl do Kyjeva, aby Zelenskému uzavřít mír s Ruskem zakázal. A bezprostředně na to přišla Buča a mírová jednání se zhroutila. Na místo kompromisu se otevřela stavidla dodávkám těžkých zbraní, bezprecedentním sankcím a válce s miliony mrtvých. Právě v těchto dnech tedy došli už i západní experti ke stejným závěrům jako ruská vyšetřovací komise, že celá akce byla zinscenována ukrajinskými a západními tajnými službami. Pokud jde o civilní oběti, byly to hrdlořezové z nacistického praporu Azov, kteří pozabíjeli místní občany, a pro západní kamery tato svá zvěrstva vydávali za zločiny ruských jednotek. Bez kritiky a rozporu přes 4 roky politici i média tuto jednostrannou lež stále šíří, zvláště pak ta veřejnoprávní média, která stále ještě i u nás musíme povinně platit formou speciální daně.
1: Jo, pořád se něco děje.

Dejte pozor, ať po vás neskočí. Potvora jedna zlověstně hučí.

záchranka přijela. Tak teď tu sedím na sobě erár, takovou vděčnost

a zůstala jen touha. Bože můj, já chci zpět. Bože můj, já chci zpět. Přes hory kamení, ze světů plných bouří,

dušičkou malinkou koukám, jestli se kouří z našeho stavení.

když vítr všecko smet, tak zůstala jen touha. Bože můj, já chci zpět. Bože můj, já chci zpět.

Piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat, ještě až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila si s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by ses ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spi. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný, trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu.

0: slyšíte na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Po celé Evropě se rozléhá panika. Proč? Protože Zelenský dělá chybu za chybou a teď udělal snad tu nejosudovější. Prezidentu Trumpovi už zjevně s tímto klaunem došla trpělivost a tak trvá na volbách a výměně tohoto kyjevského kokainisty. NATOvá dohoda Washingtonu a Moskvy přivádí globalisty k šílenství. Stačí se podívat kolem sebe a to nejen na české obrazovky, ale i na ty okolo nás, včetně sociálních bruselských sítích i na londýnské politiky, kteří v těchto dnech vypukají v hysterii. Americký prezident totiž začal už velice otevřeně logicky upozorňovat, že na Ukrajině se nějak moc dlouho nevolilo a bruselští váleční štváči mají z toho amok. Čeho všeho bychom si ještě měli všímat a jak to souvisí s kyjevskou chuntou a jejich bruselskými sponzory. O tom píše Vladimír Kornilov.
1: Na stránkách protiprout.info

potřeby. Neubližuj mému spánku, chtěla bych už jenom nebýt, zavřít dveře v tomhle krámku, kamenem být na dně vody. Srdce ale neutěšíš, nemusíš už za mnou chodit, slyšíš, milý, slyšíš, slyšíš.

0: Počkej ještě. Aspoň chvíli.
1: Stanice Hvězda. Hrajeme si léta 80.

Šel včera městem muž a šel po hlavní třídě. Šel včera městem muž a já ho z okna viděl. Na flétnu chorál hrál, znělo to jako zvon a byl v tom všechen žal, ten krásný dlouhý tón. A já jsem náhle věděl, ano, to je on. To je on. Vyběh jsem do ulic jen v noční košili. V odpadcích z popelnic krysy se honily. A v teplých postelích lásky i nelásky tiše se vrtěly rodinné obrázky a já chtěl odpověď na svoje otázky.

dohnal jsem toho muže a chytl za kabát. Měl kabát z hadí kůže, šel z něho divný chlad. A on se otočil a oči plné vran a jizvy u očí celý byl pobodán. A já jsem náhle věděl, kdo je onen pán. Onen pán. Celý se strachem chvěl, když jsem tak k němu došel. A v ústech flétnu měl od Hieronyma Boše. Stál měsíc nad domy, jak čírka ve vodě, jak moje svědomí, když zvrací v záchodě. A já jsem náhle věděl, to je darmoděj.

šel včera městem muž, podobný obchodník. Šel, ale nejde už, krev skápla na chodník. Já jeho flétnu vzal a zněla jako zvon a byl v tom všechen žal, ten krásný dlouhý tón. A já jsem náhle věděl, ano, já jsem on.

Žádný slib z těch, co jsem ti dal, nejde vyplnit a nejde vzít zpátky. Tak ať točí se svět, mladší o 10 let a 10 četrouta. Ať platí aspoň dnes, co dřív jsem jen lhal, carpe diem, život je krátký, v tvých očích je klid.

0: Je 9. Večer se mění v noc.
1: Hlásí se hvězda.
0: Stanice Hvězda.
1: A hrajeme dál.

nevadou táhneme, rance na zádech a ta pouť ubíjí. Horko mění pánve v ohýbací plech,

včera někdo střílel u kojotích hor a pak pes tklivě věl. Kulkou vraha skonal Charlie Prospector od někud

jeden 49er. Všechno vyzvonil, přísahal na svou čest, že vedl stovky mužů podél se kyčil k nagetům jako pěst.

0: vzpomínáte? Nalijme si čerstvého do číše. A teď už jen poslouchejme tiše.
1: Kapitola 9. Tak jsme se tedy mýlili, řekl zvolna Lombard. Ve všem jsme se mýlili. Vyfantazírovali jsme si děsivý přízrak jenom proto, že nás zmátla náhodná schoda těch dvou úmrtí. Armstrong vážně zavrtěl hlavou. A přece je naše argumentace správná. Kruci, já jsem přece doktor a vím něco o sebevraždách. Anthony Marston nebyl sebevražedný typ. A nemohla to být nešťastná náhoda? Zeptal se nejistě Lombard. Blora to nepřesvědčilo. Otvrkl si, sakramentsky divná nešťastná náhoda. Nastalo ticho. Pak se znovu ozval Blor. A pokud jde o tu ženskou, odmlčil se. Paní Rogersovou? Ano. To snad mohla být nešťastná náhoda, či ne? Jak to? Zeptal se Lombard. Blor se zatvářil poněkud rozpačitě. Jeho cihlově červená tvář dostala ještě temnější odstín. Dost váhavě ze sebe vypravil. Poslechněte, doktorem, vy jste jí přece dal nějakou drogu. Armstrong na něho upřel udivený pohled. Drogu? Co tím chcete říct? No, včera večer. Sám jste říkal, že jste jí dal něco, aby spala. Ach tak, no to ano, neškodné sedativum. Co přesně to bylo? Dal jsem jí mírnou dávku trionalu, to je naprosto neškodný preparát. Blor ještě víc zrudl. Hele, doktore, já to řeknu bez obalu. Nedal jste jí těch prášků trochu moc? Nedal? Doktor Armstrong se rozlobil. Já nechápu, co máte na mysli. No, je přece možné, no řekněte, že jste udělal chybu. To se někdy stane. Nic takového jsem neudělal, řekl Armstrong stroze. To je směšný nápad. Zarazil se a pak dodal chladným, kousavým tónem. Nebo snad chcete naznačit, že jsem jí dal silnější dávku úmyslně? Honem se do toho vložil Lombard. Poslechněte vy dva, nesmíme přece ztrácet rozvahu. Nezačínejte se obviňovat navzájem. Já jsem jen upozornil, že se doktor mohl dopustit omylu, trval na svém Blor. Doktor Armstrong se přinutil k úsměvu, ale byl to dost neveselý úsměv. Dopouštět se takových omylů, řekl, to si příteli nemohou lékaři dovolit. Blor řekl uvážlivě, nebyl by to váš první omyl, jestli se dá věřit té gramofonové desce. Armstrong zbledl. Philip Lombard se prudce a hněvivě otočil k Blorovi. Co to má za smysl takhle se napadat? Jsme všichni na jedné lodi a musíme táhnout za jeden provaz. Říká někdo něco o tom vašem křivém svědectví? Blor proti němu vykročil se zaťatými pěstmi a řekl zastřeným hlasem. Jaké křivé svědectví, k sakru! To je hanebná lež! A nepokoušejte se mě umlčet, pane Lombarde! Jsou jisté věci, kterým chci přijít na kloub a jedna z nich se týká vás! Lombard povytáhl obočí. Mně? Ano! Rád bych věděl, proč jste si sem na přátelskou společenskou návštěvu vzal sebou revolver! Tak to byste rád věděl, opáčil Lombard. Ano, pane Lombarde. Lombard odpověděl zcela nečekaně. Poslechněte, Blore, vy nejste takový pitomec, na jakého vypadáte. Asi ne. Tak jak je to s tím revolverem? Lombard se usmál. Vzal jsem si ho sebou, protože jsem očekával, že se tu dostanu do nějakého maléru. Blor se podezíravě zašklebil. Ale to jste nám včera večer neřekl. Lombard zavrtěl hlavou. To jste před námi držel v tajnosti, vytrvale tvrdil Blor.
2: Ano. Vlastně ano, přikývl Lombard.
1: Tak ven s tím.
3: Lombard pomalu spustil. Nechal jsem vás všechny v domnění, že jsem byl pozván zrovna tak, jako většina ostatních. Ale to není tak docela pravda. Ve skutečnosti se na mě obrátil jeden Žid. Jmenuje se Morris. Nabídl mi 100 guineí a vyzval mě, abych sem zajel a měl otevřené oči. Říkal, že mám pověst chlapa, který si umí poradit v situacích, kde jde o všechno.
1: No a? Netrpělivě naléhal Blor. To je všechno, řekl s úšklepkem Lombard. Vložil se do toho Armstrong. Jistě vám ten Žid řekl víc.
2: Kdepak?
1: Neřekl. Mlčel jako ryba. Berte nebo nechte být, to byla jeho jediná slova. A já byl na suchu, tak jsem bral.
3: Blor nevypadal přesvědčeně.
1: Proč jste nám to neřekl už včera, zeptal se znovu.
3: Ale člověče, Lombard výmluvně pokrčil rameny. Jak jsem mohl včera večer vědět, jestli zrovna nenastala ta situace, s kterou se mám vypořádat? Tak jsem vyčkával a vytasil se s naprosto nezávaznou historkou.
1: Zlověstným hlasem promluvil doktor Armstrong.
3: Ale teď se na to všechno díváte jinak?
1: Lombardův výraz se dočista změnil, stemněl a stvrdl.
3: Ano, řekl. Teď se domnívám, že jsem na téže lodi jako vy ostatní. Ta 100 guineí to byl prostě kousek síra od pana Nejmiho, abych stejně jako vy ostatní vlezl do pasti.
1: Pomalu dodal.
3: Protože my jsme v pasti. Na to bych vzal jed. Smrt paní Rogersové, smrt Tonyho Marstna, mizející černoušci na stole v jídelně. Ano, ano, v tom všem vidím prsty pana Nejmiho. Ale kde k sakru ten pan Nejmi je?
1: Dole slavnostně zahlaholil gong, zvoucí k obědu. U vchodu do jídelny stál Rogers. Když ti tři muži sestupovali ze schodů, vyšel jim pár kroků vstříc a tichým, sklíčeným hlasem se omlouval. Doufám, že vám oběd bude vyhovovat. Bude studená šunka a studený jazyk a uvařil jsem trochu brambor. A ještě bude sýr a keksy a nějaký kompot.
3: To zní znamenitě, řekl Lombard.
1: Zásoby jsou tedy dostatečné? Jídla je hodně, pane, v konzervách. Spižírna je velice dobře zásobena. Řekl bych, že na ostrově, kde může být člověk na značnou dobu odříznout od pevniny, je to nutné.
3: Lombard přikývl. Rogers šel za třemi muži do jídelny a mručel, že se tu dneska neukázal Fred Nerekot, to mi dělá starosti. Je to nesmírně politováníhodné, dalo by se říci.
1: Ano, řekl Lombard. Označení nesmírně politováníhodné to vystihuje velice přesně.
3: Do jídelny vešla slečna Brentová. Upustila zřejmě klubko vlny a teď je znovu navíjela. Když zaujala své místo u stolu, poznamenala: počasí se mění. Vítr je už velmi silný a moře je plné spěněných vln. Pomalým, odměřeným krokem vstoupil soudce Wargrave. Spod huňatého obočí vrhl hbité pohledy na ostatní hosty v jídelně a řekl: byli jste celé dopoledne velice agilní. A z jeho hlasu lehce zaznívalo zlomyslné potěšení. Náhle vběhla do místnosti Vera Claytonová. Byla trochu udýchaná a honem se omlouvala. Doufám, že nečekáte jen na mě. Hodně jsem se opozdila.
1: Nejste poslední, pravila Emily Brentová. Ještě tu není pan generál.
3: Všichni už seděli kolem stolu a Rogers oslovil slečnu Brentovou. Přejete si začít, madam, nebo si přejete ještě počkat?
1: Pan generál sedí dole u moře. Ale já si myslím, že by byl gong stejně neslyšel, on je...
3: Zaváhala. On je dnes, mám dojem, trochu vyšinutý.
2: Já tam se běhnu, nabídl se okamžitě Rogers a oznámím mu, že se podává oběd.
1: Doktor Armstrong vyskočil od stolu.
3: Ne, půjdu tam já, prohlásil. Vy ostatní začněte obědvat.
1: A odcházel. Ve dveřích ještě slyšel, jak se Rogers ptá, budete si přát studený jazyk nebo raději studenou šunku, madame?

Pět lidí sedících kolem stolu jen stěžka navazovalo konverzaci. Zvenku bylo slyšet náhlé poryvy větru, které hned zase doznívaly. Vera se trochu zachvěla. Přichází bouřka, řekla. Také Blor přispěl družně k rozhovoru. Včera byl ve vlaku z Plymouthu jeden stařík a ten pořád říkal, že přijde bouřka. To je úžasné, jak se tihle staří mořští vlci vyznají v počasí. Roger schodil kolem stolu a sbíral misky od masa. Náhle se zarazil, misky v rukou, a řekl nesvým, poděšeným hlasem: Někdo utíká. Slyšeli to všichni. Nohy běžící po terase. V tom okamžiku věděli. Věděli, a čím to ještě nikdo neřekl. Jakoby se domluvili, všichni se zvedli, zůstali stát na místě a hleděli ke dveřím. Objevil se doktor Armstrong. Zrychleně oddychoval a vypravil ze sebe: Generál MacArthur mrtev. To slovo prudce vyrazilo z úst Veřiných. Ano, přikývl Armstrong. Je mrtev. Zavládlo mlčení. Dlouhé mlčení. Sedm lidí upíralo oči jeden na druhého a nikdo nevěděl, co říct. Právě ve chvíli, kdy Armstrong a Blor procházeli se starcovou mrtvolou dveřmi, propukla bouře. Všichni ostatní stáli v hale. S nenadálým sykotem a hukotem spustil liák. Když Blor a Armstrong stoupali se svým břemenem vzhůru po schodišti, Vera Claytornová se náhle otočila a šla do opuštěné jídelny. V té místnosti nebylo ještě ničím hnuto. Na bufetu zůstaly sladkosti, jich se už nikdo nedotkl. Vera kráčela ke stolu. Stála u něho pár minut, když do jídelny tiše vstoupil Rogers. Zarazil se, když spatřil Veru. Pak na ni upřel tázavý pohled. Já, slečno, zašeptal, já se jen přišel podívat. Zdrsnělým hlasem, který ji samotnou překvapil, řekla Vera: Máte pravdu, Rogersi. No, jen se podívejte. Už jich je jenom sedm.

Generála MacArthura položili na jeho postel. Armstrong ho ještě jednou naposledy prohlédl, pak vyšel z jeho pokoje a sestoupil dolů. Celou společnost našel v salonu. Slečna Brentová pletla. Vera Claytornová stála u okna a dívala se do syčícího deště. Blore seděl zpříma na židli, ruce na kolenou. Lombard neklidně přecházel sem a tam. A v nejvzdálenějším koutě seděl v hlubokém ušáku soudce Wargrave. Měl přivřené oči. Ale otevřel je, když vstoupil Armstrong a zeptal se jasným, pronikavým hlasem. Tak co, doktore? Armstrong byl velmi bledý. Nejde o selhání srdce, pravil, ani o nic podobného. MacArthura uhodil někdo nějakým kyjem nebo takovým něčím do týla. Zašuměl tichý šepot a znovu se ozval jasný hlas soudcův. Našel jste nástroj, kterého bylo použito? Ne. A přesto jste si jist tím, co říkáte? Naprosto jist. Soudce řekl klidně. Teď tedy víme, na čem jsme. Nebylo pochyby, kdo se v této situaci chopí iniciativy. Celé dopoledne seděl Wargrave na terase, zachumlán v lenožce a zdržoval se jakékoliv zjevné činnosti. Nyní se však chopil velení, a to se samozřejmostí, kterou získal dlouholetým autoritativním postavením. Nyní se s rozhodností ujal předsednictví soudu. Odkašlal si a opět promluvil. Dnes dopoledne, pánové, jsem seděl na terase a pozoroval jsem, jak se činíte. O účelu vaší aktivity nebylo nejmenších pochybností. Prohledávali jste ostrov, abyste objevili neznámého vraha. Zcela správně, pane, přisvědčil Philip Lombard. Došli jste zajisté k stejným závěrům jako já, pokračoval soudce. Že totiž Anthony Marston a paní Rogersová nezemřeli ani nešťastnou náhodou, ani sebevraždou. Určitě jste také dospěli k jediné možné odpovědi na otázku, proč nás pan Neamy vylákal na tento ostrov. Neamy je šílenec, zvolal chraptivě Blore. Cvok! Soudce maličko zakašlal. To jistě. Jenže to nikterak nemění náš problém. Máme jednu základní starost. Jak zachránit své životy? Roztřeseným hlasem promluvil Armstrong. A já vám říkám, že na ostrově nikdo není. Nikdo. Soudce si pohladil bradu a pravil vlídně. Tak, jak vy myslíte, tady v skutku není nikdo. K takovému závěru jsem já došel už časně ráno. Byl bych vám mohl říct už napřed, že vaše pátrání bude bezvýsledné. Já jsem však přesvědčen, že pan Neamy, abychom mu ponechali jméno, které si sám osvojil, na ostrově je. A to zcela jistě. Jež to na sebe vzal už zmíněný úkol, který neznamená nic většího ani menšího, než vykonání spravedlnosti na jistých jedincích, jejichž provinění nemohou být postižena zákonem, mohl tento projekt uskutečnit jen jediným způsobem. Jen jediným způsobem se pan Neamy mohl dostat na ostrov. Vždyť je to naprosto jasné. Pan Neamy je jeden z nás.

O ne, ne, ne, ne! To zakřičela, či spíš zasténala Vera. Soudce se na ní pronikavě zahleděl. Má milá slečno, pravil. Teď není čas, abychom odmítali podívat se zpříma do tváře skutečnosti. Jsme všichni ve vážném nebezpečí. Jeden z nás je NZ Neymi. A my nevíme, který z nás. Z 10 lidí, kteří přijeli na tento ostrov, 3 jsou s konečnou platností očištěni. Anthony Marston, paní Rogersová a generál MacArthur jsou už mimo podezření. Zbývá nás 7. A z těchto 7 je jeden, smím-li to tak říct, černoušek v přestrojení. Odmlčel se a rozhlédl se po ostatních. Mohu se domnívat, že se mnou všichni souhlasíte? Zní to fantasticky, řekl Armstrong. Ale asi máte pravdu. O tom se nedá pochybovat, přidal se Blore. A jestli chcete něco vědět, mám výborný nápad. Zarazilo ho rázné gesto soudce Wargravea. Na všechno dojde, pravil klidně soudce. Nejdřív se chci ujistit, že se na věci díváme naprosto shodně. Emily Brentová, která nepřestala plést, poznamenala: Vaše vývody vypadají logicky. Já připouštím, že jeden z nás je posedlý ďáblem. Jen Vera zašeptala: Já tomu nemohu uvěřit. Opravdu nemohu. A vy, Lombarde? Zeptal se soudce. Já s vámi souhlasím, pane. Bezvýhradně. Soudce spokojeně zakýval hlavou a řekl: A teď probereme důkazní materiál. Nejprve ze všeho. Existuje nějaký důvod, abychom podezírali jednu určitou osobu? Pane Blore, vy jste měl tuším něco na jazyku. Blore prudce oddychoval. Lombard má revolver, hlásil. Neřekl nám pravdu včera večer, sám to přiznává. Filip Lombard se pohrdavě usmál a řekl: Snad, abych to vysvětlil znovu. Což učinil, stroze a stručně zopakoval svou historku. A čím to chcete dokázat? Vyjel na něho Blore. Neexistuje nic, co by vaše tvrzení dosvědčilo. Soudce slabě odkašlal. V takovém postavení jsme na neštěstí všichni, pravil. Každý z nás může nabídnout jen své slovo. Předklonil se. Nikdo z vás dosud nepochopil, jaká je toto kromobyčejná situace. Podle mého názoru můžeme postupovat jen jediným způsobem. Je zde někdo, koho na základě důkazů, které máme po ruce, můžeme zcela osvobodit od jakéhokoliv podezření? Okamžitě se ozval doktor Armstrong. Já jsem známý lékař. Pouhé pomýšlení, že bych snad mohl být podezírán z... Gesto soudcově ruky i teď zarazilo mluvčího dřív, než mohl domluvit. A soudce Wargrave řekl tiše a jasně. Já jsem také osobnost velmi známá. Ale to, můj drahý pane, vůbec nic nedokazuje. Mezi lékaři se už rovněž vyskytli šílenci. I šílení soudcové už tady byli. A zrovna tak... dodal s pohledem na Blora, policisté. Promluvil Lombard. Já se domnívám, že rozhodně můžete vyloučit ženy. Soudce povytáhl obočí a řekl tím proslulým sarkastickým tónem, který tak dobře znali obhájci. Mám tomu rozumět tak, že chcete tvrdit, že ženy se nemohou stát obětí vražedné mánie? Ovšem, že nechci tvrdit nic takového, odsekl podrážděně Lombard. Přesto se mi zdá nemožné. Zmlkl. Soudce Wargrave oslovil stejně vysokým, uštěpačným tónem Armstronga.
Mám za to, doktore, že i žena by byla schopna zasadit ránu, která zabila chudáka McArthura.

zakroutil svým želvým krkem. Ta druhá dvě úmrtí způsobila aplikace jedu, řekl. A nikdo jistě nemíní popírat, že něco takového může provést i osoba nepatrné fyzické síly. Vy jste se zbláznil, hněvivě vykřikla Vera. Soudce pomalu stáčel pohled, až ho upřel na Veru. Byl to střízlivý pohled člověka, který je zvyklý klást lidi na lékárnické vážky. Vera si pomyslela, on ve mně vidí jenom pouhý exemplář. A uvědomila si s velikým překvapením, nemá mě zrovna rád. A soudce říkal odměřeně, má drahá slečno, snažte se přece potlačit své vzněty. Vždyť já vás neobvinuji. Uklonil se slečně Brentové. Doufám, slečno, že vás neuráží mé tvrzení, že jsme všichni stejně podezřelí. Emily Brentová stále pletla. Ani od toho pletení nevzhlédla a řekla chladně, myšlenka, že já bych měla být obviněna, že jsem utratila život svého bližního, natož pak životy tří svých bližních, musí samozřejmě každému, kdo ví něco o mém charakteru, připadat naprosto absurdní. Uznávám nicméně, že jsme si všichni navzájem cizí a že za těchto okolností nikdo nemůže být zproštěn podezření bez dokonalého důkazu. Mezi námi, jak už jsem řekla, je ďábel. Všichni jsme tedy zajedno, řekl soudce. Nikdo nemůže být vyloučen z podezření jen pro svou povahu nebo pro své postavení. A co Rogers? Nadhodil Lombard. Soudce se na něj podíval, aniž hnul brvou. Co je s Rogersem? No, podle mě, řekl Lombard, můžeme Rogerse vyškrtnout. Ale jděte. A z jakého důvodu, podivil se soudce. Především na to není dost inteligentní, trval na svém Lombard. A pak, jednou z obětí byla jeho žena. Soudce znovu nadzvedl obočí a řekl, za mých časů, mladý muži, stál před soudem nejeden muž obviněný z vraždy vlastní ženy a jejich vina byla prokázána. No ovšem, to je jasné. Vražda manželky je možná, řekněme, skoro samozřejmá, ale ne takováhle. Jsem schopen uvěřit, že Rogers zabil svou ženu, protože se bál, že jí selžou nervy a že ho schodí. Nebo protože k ní pocítil odpor, nebo protože se chtěl dát dohromady s nějakou pěknou, o hodně mladší kůstkou. Ale nedovedu si ho představit jako šíleného pana Neymyho, který vykonává jakousi bláznivou spravedlnost a začne tím, že odrovná svou vlastní manželku za zločin, který spáchali oba dva spolu. Soudce Wargrave namítl. Vy přijímáte jako důkaz něco, co neznáme z vlastní zkušenosti. My nevíme, jestli se Rogers a jeho žena spikli, aby zavraždili svou zaměstnavatelku. To prohlášení mohlo být přece nepravdivé, učiněné jen proto, aby se zdálo, že Rogers je ve stejném postavení jako my. A na paní Rogersovou padla možná včera večer ta hrůza jen proto, že si uvědomila, že se její manžel pomátl. No dobrá, kývl Lombard. Budiš tedy po vašem. NZ Neymy je jeden z nás. Výjimky nejsou připuštěny. Všichni vyhovujeme podmínkám. Já to myslím tak, opravil ho soudce, že nemohou být připuštěny výjimky z důvodu povahy, postavení nebo pravděpodobnosti. Nyní musíme zjistit, je-li možné jednu nebo i více osob vyloučit se zřetelem k faktům. Jednoduše řečeno, je mezi námi jedna nebo více osob, které zaručeně neměly možnost dát buď ciankály Anthonymu Marstonovi nebo přehnanou dávku uspávacího prostředku paní Rogersové a neměly příležitost zasadit ránu, která zabila generála MacArthura? Blorova obhroublá tvář se rozzářila.

teď jste na to káp, pane, zvolal. To je ono. Tak do toho. Pokud jde o mladého Marstna, nedá se asi nic dokázat. Už se tu vyskytl názor, že mu do zbytku ve sklenici, dřív než si ji naposled naplnil, nasypal jed někdo zvenčí. Ale někdo přímo v místnosti to mohl udělat ještě snadněji. Nevzpomínám si, jestli byl v salonu Rogers, ale z nás ostatních to jistě mohl dokázat kdokoliv. Odmlčel se a pak pokračoval. A teď si vemte tu ženskou, tu Rogersovou. Tady jsou přímo na ráně její muž a doktor. Pro kteréhokoliv z těch dvou to byla hračka. Armstrong vyletěl ze židle. Celý se chvěl. Protestuji! To je drzé nařčení. Přísahám, že dávka, kterou jsem té ženě dal, byla naprosto... Doktore Armstrongu. Trochu přidušený trpký hlas si okamžitě zjednal ticho. Doktor sebou škubl a zmlkl uprostřed věty. A ten přidušený chladný hlas pokračoval. Vaše rozhořčení je přirozené. Nicméně musíte uznat, že se nesmíme vyhýbat faktům. Buď vy nebo Rogers jste mohli té ženě podat osudnou dávku vůbec nejsnadněji. Ale uvažme, jak je to s ostatními přítomnými. Jakou možnost podat ten jed jsem měl já? Jakou možnost měli inspektor Blore, slečna Claytornová, slečna Brentová, pan Lombard? Může být někdo z nás naprosto a s konečnou platností zproštěn podezření? Na okamžik stichl. Já myslím, že nikdo. Rozlobeně vykřikla Vera. Já jsem se k té ženě vůbec nepřiblížila. Vy všichni to můžete odpřísáhnout. Soudce Wargrave chviličku počkal a pak řekl, pokud mě neklame paměť, fakta jsou takováto. Kdokoliv mě prosím opravte, kdybych uvedl chybný údaj. Paní Rogersovou odnesli na pohovku Anthony Marston a pan Lombard. Pak k ní přistoupil doktor Armstrong. Ten poslal Rogerse pro Brandy. Potom vyvstal problém, odkud se ozýval hlas, který jsme slyšeli. Všichni jsme odešli do vedlejší místnosti, až na slečnu Brentovou, která jediná zůstala u bezvědomé ženy. Na lících Emily Brentové se objevily rudé skvrny. Slečna přestala plést. To je urážlivé, zvolala. Ale nemilosrdný, přiškrcený hlas mluvil dál. Když jsme se do salonu vrátili, vy jste se, slečno Brentová, nad tou ženou na pohovce skláněla. Co pak je projev lidskosti zločinem? Rozčilovala se Emily Brentová. Já pouze konstatuji fakta, řekl soudce Wargrave. Potom vešel do salonu Rogers a přinášel Brandy, kterou ovšem mohl před vstupem do místnosti bez obtíží otrávit. Žena se napila a krátce na to ji její manžel a doktor Armstrong uložili do postele. Tam jí doktor Armstrong dal uklidňující prášek. Blore přitakal. Ano, tak to bylo. Přesně tak. A to zbavuje podezření pana soudce, pana Lombarda, mě a slečnu Claytornovou. Řekl to hlasitě a vítězoslavně. Soudce Wargrave na něm utkvěl chladným pohledem a zamručel. Skutečně nás to zbavuje podezření? Musíme přece brát v úvahu každou alternativu. Blore vyvalil oči. Já vám nerozumím, řekl. Soudce Wargrave klidně vykládal. Paní Rogersová leží nahoře ve svém pokoji v posteli. Sedativum, které jí dal doktor, začíná účinkovat. Ženě se chce spát a není schopná čemukoli odporovat. Co kdyby se v tu chvíli ozvalo zaťukání na dveře a někdo vstoupil do pokoje a přinášel jí, dejme tomu, nějakou tabletku nebo nějaký lektvar a prohlásil, pan doktor vzkazuje, abyste

si tohle vzala. Myslíte, že by to poslušně a bez rozmýšlení nespolkla? Nastalo ticho. Blor přešlápl a zakabonil se. Pak řekl Filip Lombard. Tak téhle možnosti ani trochu nevěřím. Ostatně nikdo z nás neodešel pár hodin ze salonu. Došlo přece k Marstonově smrti a k tomu všemu, co s tím souviselo. Soudce Wargrave se nedal zvyklat. Někdo mohl opustit svou ložnici. Později. Ale to už musel být nahoře Rogers, namítl Lombard. Doktor Armstrong prudce zvedl hlavu. Ne, řekl. Rogers sešel dolů, aby poklidil v jídelně a v kuchyňské komoře. Takže kdokoliv mohl vystoupit k ženině ložnici a nemusel se bát, že ho někdo uvidí. Ozvala se Emily Brentová. Jenže v té době, doktore, už ta žena pod vlivem léku, který jste jí dal, určitě tvrdě spala. To je sice pravděpodobné, ale jisté to není. Dokud pacientovi nepředepíšete některé léky víckrát, nemůžete říct, jak na ně bude reagovat. Někdy trvá hezky dlouho, než uklidňující prostředek začne účinkovat. Záleží to na pacientově specifické odolnosti vůči určitému preparátu. Bodejť byste to netvrdil, doktore, ušklíbl se Lombard. Vám se to hodí do krámu, no ne? Armstrongova tvář zrudla hněvem. Ale ten střízlivý, chladný hlas mu opět vzal vítr z plachet. Vzájemným obviňováním se nedostaneme nikam. Musíme se zabývat fakty. Myslím, že se nedá popírat, že to, co jsem nastínil, se stát mohlo. Uznávám ovšem, že z hlediska pravděpodobnosti to pro nás nemá valnou cenu. Ta je závislá na tom, kdo by to byl provedl. Kdyby se s takovým vzkazem byla objevila slečna Brentová nebo slečna Claytornová, nebylo by to nemocnou vůbec překvapilo. Připouštím, že kdybych se tam byl objevil já, nebo pan Blor, nebo pan Lombard, mohlo jí to připadat přinejmenším neobvyklé. Ale přesto se domnívám, že by v ní ta návštěva nebyla vyvolala žádné podezření. A z toho pro nás vyplývá co? Zeptal se Blor. Soudce Wargrave si pohladil horní red a pravil zcela chladně, nevzrušeně. Projednali jsme tedy tu druhou vraždu a došli jsme k názoru, že nikdo z nás nemůže být zcela zproštěn podezření. Na okamžik se odmlčel a pak pokračoval. Teď přicházíme k smrti generála MacArthura, k té došlo dnes dopoledne. Požádám každého, kdo se domnívá, že má alibi, aby to naprosto bez obalu prohlásil. Já sám za sebe prohlašuji rovnou, že přesvědčivé alibi nemám. Celé dopoledne jsem seděl na terase a přemýšlel o tom výjimečném postavení, v kterém jsme se všichni octli. Celé dopoledne jsem v té lenožce seděl, dokud nezazněl gong, a řekl bych, že během té doby nastala nejedna chvíle, kdy mě nikdo neviděl a kdy jsem klidně mohl sejít dolů k moři, zabít generála a vrátit se do své lenožky. Že jsem terasu neopustil, na to existuje pouze moje slovo. Ale to za těchto okolností nestačí. Potřebujeme důkaz. Přihlásil se Blor. Já byl celé dopoledne s panem Lombardem a doktorem Armstrongem. Ti mi to mohou dosvědčit. Ale odešel jste do domu pro lano, připomněl doktor Armstrong. No to ano, ale šel jsem rovnou do domu a zase rovnou zpátky, to dobře víte, ohradil se Blor. Byl jste pryč dost dlouho, řekl Armstrong. Blor sfialověl. Co tím k sakru chcete naznačit, doktore? Říkám jen, že jste byl pryč dlouho, opakoval Armstrong. No, musel jsem to lano najít, nemyslíte?

Na kotouč provazu nekápnete hned v první minutě. A zatímco inspektor Blor byl pryč, zeptal se soudce Wargrave, vy dva, pánové, jste byli stále spolu? No ovšem, odsekl Armstrong. Totiž Lombard se na chviličku vzdálil, ale já zůstal tam, kde jsem byl. Lombard se usmál. Chtěl jsem si jen ověřit, jestli by se dali k pevnině vyslat světelné signály. Hledal jsem nejvhodnější místo. Byl jsem pryč jen pár minut. Armstrong přikývl. To je pravda, řekl. Tak dlouho pryč nebyl, aby mohl spáchat vraždu. O tom vás mohu ujistit. Podíval se některý z vás na hodinky? Otázal se soudce. To ne, řekl doktor. Já ani hodinky neměl, dodal Lombard. Pár minut, pravil klidně soudce. To není moc přesné časové určení. A otočil hlavu k vzpřímené postavě, která měla na klíně pletení. Slečno Brentová? Já jsem si vyšla se slečnou Claytornovou na nejvyšší vrcholek ostrova. A potom jsem seděla na terase na sluníčku. Já jsem vás tam ale neviděl, řekl soudce. Seděla jsem za rohem domu na východní straně, tam nefoukal vítr. A seděla jste tam až do oběda? Ano. Slečno Claytornová? Vera odpověděla pohotově a jasně. Ráno jsem byla se slečnou Brentovou, potom jsem se chvilku potloukala tady po okolí. Nakonec jsem šla dolů k moři a mluvila jsem s generálem MacArthurem. Soudce Wargrave ji přerušil. Kdy to bylo? Poprvé se Vera nemohla vyjádřit přesně. To nevím. Asi tak hodinu před obědem, myslím. Nebo snad ani to ne. Vložil se do toho Blor. Bylo to potom, co jsme s ním mluvili my, nebo předtím? Nevím, řekla Vera. Generál se choval se velice divně. Jak divně? Chtěl vědět soudce. Říkal, že všichni umřeme, tiše odpověděla Vera. Říkal, že čeká na svůj konec. Měla jsem z něho strach. Soudce chápavě přikývl. A co jste dělala potom? Vrátila jsem se zpátky do domu. Pak, krátce před obědem, jsem zase vyšla ven a vystoupila za domem nahoru. Jsem dnes už od rána hrozně neklidná. Soudce Wargrave si pohladil bradu. Zbývá ještě Rogers, pravil. Pochybuji však, že jeho výpověď obohatí naše vědomosti. Rogers byl předvolán k soudu a vskutku toho pověděl velmi málo. Celé dopoledne ho zaměstnávali starosti o domácnost a příprava oběda. Před obědem přinesl na terasu koktejly a pak šel nahoru, aby si z podkroví přenesl své věci do jiného pokoje. Za celé dopoledne se ani jednou nepodíval z okna a neviděl nic, co by mohlo nějak souviset se smrtí generála MacArthura. A rozhodně by mohl odpřisáhnout, že když prostíral k obědu, bylo na stole 8 porcelánových figurek. Když Rogers dokončil svou výpověď, nastalo ticho. Soudce Wargrave si odkašlal. Lombard pošeptal Veře Claytornové, teď přijde závěrečná řeč. A opravdu přišla. Vyšetřili jsme, jak nejlépe jsme mohli, pravil soudce, okolnosti těch 3 úmrtí. I když jsme v některých případech u jistých osob prokázali, že čin spáchat nemohli, přece ani o jedné z těch ostatních nemůžeme s konečnou platností prohlásit, že je mimo jakékoliv podezření. Já, a to zdůrazňuji, jsem pevně přesvědčen, že jeden ze 7 shromážděných v této místnosti je nebezpečný a patrně duševně chorý zločinec. Zatím nevidím průkazná fakta, která by nás poučila, kdo to je.

0: současné situaci můžeme pouze uvážit, co vše se dá podniknout, abychom se dorozuměli s pevninou a přivolali pomoc. A v případě, že se ta pomoc nedostaví okamžitě, což je vzhledem k počasí víc než pravděpodobné, co všechno musíme zařídit, abychom si zajistili bezpečí. Rád bych vás požádal, abyste to pečlivě uvážili a abyste mi předložili každý návrh, který vás napadne. Zatím každého z vás upozorňuji, aby byl na stráži. Až do této chvíle to měl vrah velice snadné, protože jeho oběti neměly žádné podezření. Od této chvíle je naším úkolem mít v podezření každého z nás. Být varován znamená být ozbrojen. Nikdo nic neriskujte a buďte ve střehu. To je všechno. Filip Lombard poznamenal šeptem. A teď bude líčení odročeno.
1: V bezpečí stanice Hvězda.
0: Kapitola 10. Věříte tomu? Ptala se Vera. Seděla s Filipem Lombardem na okenním parapetu v obývacím pokoji. Venku lilo a do okenních tabulí s děsivým vitím prudce narážel vichr. Než odpověděl, sklonil Filip Lombard hlavu k jedné straně. Pak řekl, myslíte, jestli věřím, že děda Wargrave má pravdu, když říká, že Naomi je jeden z nás? Ano. Těžko říct, pokrčil rameny. Víte, logicky vzato pravdu má. A přece... Další slova mu Vera vzala z úst. A přece to nezní pravděpodobně. Filip Lombard se ušklíbl. Všecko je to nepravděpodobné. Ale po McArthurově smrti zmizely v jedné věci všechny pochybnosti. Už se nedá mluvit o nešťastných náhodách nebo o sebevraždách. Rozhodně jde o vraždy. Až do této chvíle byly spáchány 3 vraždy. Vera se zachvěla. Je to jako nějaký příšerný sen, řekla. Já mám pořád dojem, že něco takového se nemůže stát. S porozuměním přikývl. Já vím, najednou se ozve zaklepání na dveře a přinesou vám raní čaj. Ach, kéž by to dopadlo takhle, povzdychla si Vera. Jistě. Ale tak to nedopadne, řekl vážně Lombard. V tom snu jsme všichni. Od nynějška musíme být hezky na stráži. Vera stišila hlas. Jestli to je jeden z nás, kdo myslíte, že to je? Filip Lombard se náhle pousmál. Vidím, že nás dva vyjímáte. A máte pravdu. O sobě moc dobře vím, že nejsem vrah a pokud jde o vás, Vero, nedomnívám se, že jste nějak duševně vyšinutá. Na mě děláte dojem té nejrozumnější a nejvyrovnanější dívky, jakou jsem kdy potkal. Že vám to myslí normálně, na to bych vsadil svou reputaci. Děkuju vám, hlesla Vera Claytonová s trochu pokřiveným úsměvem. No a co vy? Vy mi tu poklonu nevrátíte, slečno Claytonová? Vera na okamžik zaváhala a pak řekla, sám jste přiznal, že lidský život nepovažujete zrovna za posvátný, ale přesto si vás nedovedu představit jako člověka, který namluvil tu gramofonovou desku. Zcela správně, kývl hlavou Lombard. Kdybych já měl spáchat vraždu, nebo dokonce víc vražd, bylo by to jedině pro zisk, který by mi to vyneslo. Tohle hromadné odklízení to není moje gusto. No dobrá, nás dva neberme v úvahu a soustřeďme se na svých 5 spoluvězňů. Kdo z nich je NZ Naomi? To, co teď řeknu, je pouhý dohad. Ničím to nemohu zdůvodnit. Ale já bych hlasoval pro Wargravea. Veru to udivilo. Na chviličku se zamyslela a pak se zeptala, proč? Přesně to vysvětlit nedovedu. Ale je to stařec, který řadu let předsedal soudu. To jest, rok co rok si hezkých pár měsíců hrál na Boha všemohoucího. To nakonec nutně vleze člověku na mozek. Začne se na sebe dívat jako na všemocnou bytost, jako na pána nad životem a smrtí. A může mu rupnout v hlavě a pak se mu zachce jít ještě o krok dál a stát se předsedou posledního soudu. Ano, možné to je, řekla zvolna Vera. A pro koho hlasujete vy, zeptal se Lombard. Vera odpověděla bez nejmenšího zaváhání. Pro doktora Armstronga. Lombard tiše hvízdl. Pro doktora? Tak toho já bych jmenoval až na posledním místě. Vera zavrtěla hlavou. O ne, dvě z těch úmrtí způsobil jed. To nejspíš ukazuje na lékaře. A nemůžete přece přehlédnout fakt, že to jediné, o čem víme s naprostou jistotou, je ten uspávací prášek, který dal Rogersové on. Ano, to je pravda, připustil Lombard. Vera trvala na svém. Kdyby se zbláznil lékař, mohlo by trvat dlouho, než by to na něm lidé poznali. A lékaři jsou často přepracováni a žijí v neustálém napětí. To ano, souhlasil Lombard. Ale já pochybuji, že mohl zabít MacArthura. Neměl na to dost času v tom krátkém intervalu, kdy jsem byl od něho pryč. Leda, že by tam dolů a zase zpátky pelášil jako zajíc. A já nevěřím, že na tohle je vytrénovaný a že by to pak na něm nebylo znát. V té chvíli to taky neudělal, řekla Vera. Lepší příležitost měl později. Kdy? Když šel generála zavolat k obědu. Filip Lombard znovu tichounce hvízdl. Tak vy myslíte, že to udělal takhle? To by byl pěkně chladnokrevný výkon. No, jaké to bylo riziko, pravila netrpělivě Vera. Jediný z nás má medicínské vědomosti. Klidně může tvrdit, že je někdo mrtvý už nejméně hodinu a kdo je schopen mu odporovat. Filip se na ní zamyšleně zahleděl. Poslyšte, řekl. Tohle není hloupý nápad. Rád bych věděl. Kdo je to, pane Blore? To bych rád věděl. Kdo to je? Rogersovi nervózně cukalo v obličeji. V rukách svíral prachovku. Bývalý inspektor Blore pokrčil rameny. Jo, kamaráde, to je otázka. Jeden z nás, říkala jeho ctihodnost. Ale který z nás? Kdo je ten satanáš v lidské podobě? To bychom všichni moc rádi věděli, řekl Blore. Ale vy už jste na něco přišel, pane Blore, naléhal mazaně Rogers. Vy už jste určitě na něco přišel. No, vidíte. Možná, že jsem na něco přišel, přikývl zvolna Blore. Ale k jistotě mám ještě daleko. A taky se můžu mýlit. Jediné, co můžu říct, je, že ten dotyčný je hezky bezcitný chlap. Hezky bezcitný na mou duši. Rogers si setřel pot z čela a řekl chraptivě, je to jako zlý sen. Jako zlý sen to je. A vás nenapadá nic, Rogersi? Zeptal se Blore. A spytavě se na něj zadíval. Komorník zavrtěl hlavou. Ne, nic. Já nevím vůbec nic. A to právě mě tak strašlivě děsí, že mě nic nenapadá. Doktor Armstrong zuřivě opakoval. Musíme se odtud dostat. Musíme. Za každou cenu. Soudce Wargrave se zamyšleně díval z okna kuřáckého pokoje. Pohrával si se šňůrkou svého cvikru. Neprohlašuji se samozřejmě za proroka, pokud jde o počasí. Ale řekl bych, že je velice nepravděpodobné, že by se k nám dostala nějaká loď. I kdyby lidé na pevnině věděli o naší kritické situaci dřív než za 24 hodin. A to jen v případě, že se utiší ten vichr. Doktor Armstrong složil hlavu do dlaní a zastehnal. Do té doby můžeme být všichni povražděni v postelích. Doufejme, že nikoli, řekl soudce Wargrave. Já aspoň udělám všechna možná opatření, aby se něco takového nestalo. Doktoru Armstrongovi blesklo hlavou, že takový stařec jako soudce mnohem houževnatěji lpí na životě než leckdo mladší. Často už se za své praxe této skutečnosti podivil. Vždyť on sám, snad o 20 let mladší než soudce, má daleko méně vyvinutý pud sebezáchovy. Soudce Wargrave si říkal, povraždění v postelích. Ti lékaři jsou jeden jako druhý, vyjadřují se v otřelých frázích. Naprosto banální smýšlení. Doktor připomínal, uvědomte si, že už tu jsou tři oběti. Zajisté. A vy si uvědomte, že nebyli připraveni na útok. My už jsme varováni. A co můžeme dělat, namítl trpce Armstrong. Dříve či později. Já se domnívám, přerušil ho soudce Wargrave, že můžeme dělat lecos. Vždyť nemáme ani ponětí, kdo by to mohl být. Soudce si pohladil bradu a zamručel. No, to bych zrovna neřekl. Armstrong na něho upřel udivený pohled. Co pak vy víte? Soudce Wargrave odpověděl opatrně. Pokud jde o přímé důkazy, jaké jsou nezbytné u soudu, přiznávám, že takového nemám nic. Ale když celou situaci pozorně posoudím, mám dojem, že všechno jednoznačně ukazuje na jednu určitou osobu. Ano. Takový mám dojem. Armstrong na něho dále zíral. Já vám nerozumím, řekl.
2: Desátá večerní je fuč.
1: Stanice hvězd.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Válka té nejvyšší úrovně s Ruskou federací je možná na spadnutí. Oficiálně potvrzuje to totiž právě zveřejněný dokument evropské části NATO. Válku totiž chtějí. Začnou blokádou Kaliningradu a nebo také útokem přes Estonsko. Jsou totiž nevyzrálí a je jim už úplně jedno, jak náš svět skončí. K tomu ale dodává svoje analytik Michal Svatoš, kterého jsme si právě aktuálně pozvali do protiproudní televize. Potvrzuje nám, že tito váleční evropští štváči pouze žvaní. Ve skutečnosti nemají proti Rusku vůbec nic. Moskva má totiž velký technologický náskok a to možná i před Spojenými státy. A tak ta zelená mšice a krvavý klaun má možná už spočítané své dny, což potvrzuje i aktuální vyjádření prezidenta Donalda Trumpa. Pokud vás zajímá více podrobností, doporučujeme shlédnout celý záznam rozhovoru, který s ním vedl Petr Hájek.
1: Na stránkách protiproud.info.

0: noc s hvězdou.
1: My máme teďka zase takový hezký okamžik. Všechno se to zpříjemní.
2: Pro nás je to takový milý slavnostní okamžik. My uvítáme na jevišti prvou ženu tohoto večera.
1: Druhou ženu tohoto večera.
3: Promiň, pana Brabce,
1: za ně ještě, děvče.
2: Pardon, tedy druhou ženu tohoto večera. Zuzanku Burianovou.
1: A tady jsme přišli se Slávkem na takový... No, jak bych, takovou šarádu určitou.
2: S tím jsme přemýšleli, tak jsme přišli na to, že vlastně Zuzanka Burianová má podobné, tak shodné
1: jméno. Zázračně.
2: Tak jsme na to přišli. Shodné jméno jako populární komik svého času u nás. Všem já si teď nevzpomínu, jak se... To necháme hádat.
1: No, Zuzanka Burianová. A my v tomto okamžiku jsme tak bujaří,
2: ano,
1: protože
2: jsme
1: máme...
2: jistí, protože máme dárek pro Zuzanku.
1: Kromě tady těch všech požitků materiálu.
4: Tak my jsme také připravili potravu duševní.
1: My jsme sepsali píseň.
4: My jsme sepsali mnoho písní, ale tuto píseň jsme...
1: Považujeme za nejzdařilejší jednak.
4: To je z připravovanýho musicalu námi. To až uslyšíte, jako, tak to poznáte, že my budeme znamenat v musicalu určitě to, co znamená Jirásek pro operu. Světová premiéra, to je vlastně taková offside story, můžeme říct. A to má název, já to řeknu, ne? Maluju obrazy za cigáro.
1: Když
4: je prostor, tak to my tančíme taky. Tady budeme z listu to zpívat.

0: Noc plná hvězd.
1: Vážený pane Dodity, omluvil jsem se právě jedné z vašich postav, panu Tartarinu Staraskonu, a měl bych se mnohem hlouběji omluvit i vám. Nevím už, kdy jsem vaše jméno slyšel poprvé. Bylo, odpusťte mi, jen jedním z mnohých. Jedno jako druhé, žádné zapamatovatelné, právě proto, že jedno jako druhé k zapamatování určeno. Ale nám bylo 14 let. Bylo nám 14 let a pospíchali jsme. Domnívali jsme se, že mnohé v životě i v krásném písemnictví lze vynechat, obejít, přeskočit. Spěchali jsme od krátkých kalhot k erotice. Od sotva dočteného pana Dumase k Paul Eliárovi a André Bretonovi, popírající všechno mezi těmi body. Tam byla nuda, suchopár popisu a vůbec věci nehodné našeho zájmu. Prostotu jsme podezírali snad nejhlouběji a srozumitelnost a sdělnost nám byly smrtelnými hříchy. Píšu vám, pane Dodete, od vašeho mlýna. Zbývá tu, kam oko dohlédne, už jediný. Bylo jich mnoho. Základy tu trvají, ale ten váš je poslední i skřídly. Skřídly už ovšem připoutanými. Jen připomínajícími. Jen vzpomínajícími. Jsou tu vaše fotografie, vaše knihy, v přečetných vydáních a překladech. Jsou tu dokumenty, fakta, všechno už trochu zažloutlé a vedché. Všechno už jako ta křídla, k nehybnosti odsouzené. Ale, a to by vás mělo potěšit, jsou tu lidé. Přicházejí sem. Stoupají kamenitou stezkou od silnice, stoupají po schodech mlýna a rozhlížejí se tu. Proč? Dalo by se předpokládat, že tu budou jen starší lidé, vyznavači starších literárních škol a směrů, ale jsou tu i mladí. Přicházejí sem ruku v ruce milenci. Líbají se opřeni o zeď vašeho mlýna. Snad si sem přišli vyznat lásku. Snad si přišli vyznat právě sem. A snad právě tady ji nazvali tím jménem poprvé. Proč právě tady? Proč právě sem? Těžko říci. Vím, jak nepřicházejí. Nepřicházejí sem jako do muzea. Nepřicházejí sem pouze přihlédnout těm zažloutlým listům s čísly a jmény dávno uplynulých dnů. Nepřicházejí sem po špičkách a s dechem zatajeným. Nejde to ani. Ta stráň je zadýchá. Ta stoupající stezka donutí každého našlápnout naplno. To není místo pětního postání, pomlčení a popatření zpět. Vy jste to místo nazval srdcem toho kraje. Ono jim je. A buší. Buší ještě dnes. Nedá pokoj krvi. Žene jí zbavenou škodlivin do všech končin těla, jehož je středem. Skutečným středem. Méně naléhajícím a ozývajícím se nežli mozek, který se za něj někdy považuje, někdy prohlašuje, ale o to závažnějším. A ti, kdo sem jdou, jdou především, že právě srdce je jim třeba, jako těžiště, jako východiska. Když tolikeré dílo rozumu a mozku se obrátilo, obrací v svůj temný rub. Jsou tu. Každý poslušen svých vlastních důvodů a popudů jsou tu, na stráně porostlé sosnovým a zelenými duby, v dolu Rónském, v samém srdci kraje provánsalského, který tu vaší rukou otevřen leží před námi jak kniha. Čtěme tedy. A čtěme pomalu a tiše. Doušek

a dlouhé řady oslíků naložených pytly stoupaly a sestupovaly po cestách. Čtěme o nedělích, kdy se chodívalo v houfcích do mlýnů a pilo muškátové víno. Mlynářky byly krásné jako královny se svými krajkovými šátky a zlatými křížky a až do černé noci se tančila farandola. Je dobré číst ty vaše věty tady, u vašeho mlýna, jako je dobré pít tu zdejší víno. 20krát si čtu ta vaše slova a mlynářky jsou znovu krásné jako královny, oslíci stoupají stráněmi a černou nocí srdce duní rytmus farandoly. 20. si čtu tu vaši větu a pak jdu dál. Pak všichni jdeme dál. Nějaký spěch nás žene. Či spíše představa, že máme spěch. A jsme už jinde, jsme už daleko. Už se tva zahlédáme skutečnou tvář té věty. Pravou chuť toho vína. Jsem daleko od vašich strání. S vašimi slovy ale na dosah. A v neustávajícím dešti listopadu svého města jdu jimi, jak hájem oliv plným cikát. A jako ten, kdo trojím zavoláním vyzývá některého z dobrých duchů, volám i já. A 3krát volám. Tichonce, ale úpěnlivě volám. Volám jak ten, komu jde o mnoho. Volám jak ohrožený žízní nebo touhou. Před oknem zacloněným vodou, tmou a chladem. Volám světlo. To světlo, kterým, jak byste krásně řekl, žije celý ten prostor.

za krásou květin i s ním se skrývá, jak trn na růži bolest dá. Jen čas ji zhojí, i trn se zlomí, láska bolest překrývá.

0: Noc s hvězdou.
1: Ano, ano, ano, pane Hubáček, dneska se váš případ projednává. Čekáme na vás. Tak tedy, vy jste paní Kovářová Karla, rozená Vejrašková, narozená v Krčicích, okres Příbram, 12.11.
2: No, nač tyhle ty podrobnosti, pane notáři, tady podle fotky vidíte, že je to všecko úplně jasné.
1: Ano, ano, jak už jsem vám psal, jedná se o pozůstalost vašeho zesnulého strýce, pana Johna Vejraškova.
3: Chudák strejček. A tomu pořád nemůžu věřit, když tady v loni v létě byl na návštěvě, tak byl takovej veselej, čipernej, no, takovej mladej mi připadal.
1: Ano, ano, 76 roků, paní, jak tady čtu.
3: No dobře, ale jako mladík, kdybyste ho viděl, jako mladík. A jak mu chutnalo. Já vyvářela 12 knedlíků, flák svíčkový, švestkový knedlíky, štrůdl, no, jako v oposvícení. Taky jsem si musela dvakrát vyzvednout peníze z knížky. No, čekala jsem, že mi na to taky třeba nějaký ten dolárek přidá, že? Ale on ne, on, chudák drahej, porád jenom říkal, já ti to, Karličko, všecko jednou vynáhradím.
1: Rád věřím, že byl zdrav. Podle zprávy taky nezemřel na žádnou nemoc, ale následkem úrazu při automobilové nehodě.
3: Chudák drahej, no to tady mohl být ještě léto.
2: A on měl taky auto? A to zůstalo celý?
3: Taky nemusel v jeho letech jezdit jako blázen, že jo, jenomže oni v té Americe snad ani neumějí chodit pěšky.
1: Je pan strýc nejle, prosím, svým vozem, ale z vlastní neopatrnosti vběhl pod kola cizího auta. Řidiči byla jasně prokázána nevina.
2: No jen jestli, pane notáři, strejíček už se nemůže bránit. Ale jestli tady byla pojistka?
1: Bohužel pojistka nebyla, případ byl řádně vyšetřen a svědecky doložen.
2: On nebyl pojištěný?
3: No to je nemožný. Ten dědek se zbláznil, on není pojištěný a lítá si po ulicích jak zbláznil. To je nezodpovědnost.
1: Ale abychom se dostali k věci, paní Kovářová. Jak jistě víte, jste jedinou příbuznou zesnulé.
2: Ano, ano, ano, to ano. On strejček měl jenom mě. V roce 1912 se s rodičema vystěhoval do Ameriky. Tam se tedy nikdy nevoženil, bohužel, drahoušek, bohužel. Děti taky nikdy žádný neměl, jenom mě. Jenom mě.
1: Podle právoplatné závěti...
2: Jenom mě.
1: Podle právoplatné závěti může ve státech každý jedinec odkázat svůj majetek komu chce, bez ohledu na příbuzenské vztahy.
2: To snad to neodkázal všecko nějakýmu třeba útulku pro kočky. To, tam jsou v módě prej teďko v Americe kočky.
1: Ne, ne, nic takového se nestalo, to bych vás sem přece vůbec nezval.
2: No jo, no, já jsem taky jenom špásovala, nebak strejček a kočky. Ten měl jenom mě, my jsme se měli rádi jako otec s dcerou.
1: Ale pokud jsem vyrozuměl z této zprávy, viděli jste se poprvé při jeho loňské návštěvě v Praze, a předtím jste o sobě nevěděli.
2: No to ano, to jo, ale já jsem na něj myslela denně. Denně. A když v loni na jaře přijel, prohlásil se jako příbuzný, to já jsem ho popadla. Ne, do hotelu, vyloučeno, u mě musel bydlet. A měl se jak v bavlnce, já ho hejíčkala, já s ním na Hračana, do Vikárky, no kam si vzpomněl? Já si byla pomyslela, že tady teďko takhle budu sedět.
1: Zmínil se vám někdy váš pan strýc o jistém panu Hubáčkovi?
2: Hubáčkovi? No to jako má bejt?
1: Ze závěti vyplývá, že při pražském pobytu poznal váš pan strýc jistého pana Josefa Hubáčka a pojal k němu hlubokou náklonost. Zdá se, že spolu chodili k Flekům na pivo.
2: No to jo, to k Flekům strejček chodil a sám, protože já po hospodách nevysedávám.
1: V závěti odkázal váš pan strýc celý svůj majetek rovným dílem vám a zmíněnému panu Josefu Hubáčkovi. Ovšem s jistou podmínkou.
2: Cože? Já se mám dělit s nějakým Hubáčkem? Já? Jediná právoplatná příbuzná?
1: Tak zní ověřená závěť Johna Vejrašky. A ta podmínka je, že svolíte provrat se za pana Josefa Hubáčka a že on svolí oženit se s vámi. Když odmítnete, připadne celé jmění panu Josefu Hubáčkovi, odmítne-li on, připadne vám.
3: Jak prosím?
1: Když odmítnete, celé jmění připadne panu Hubáčkovi, odmítne-li on, připadne vám.
3: Vodu.
1: Prosím.
3: Dejte mi vodu nebo vomdlím. Ten dědek se zblázní. Já si mám vzít nějakého Hubáčka, kterého jsem ve svém životě neviděl.
1: Ale vrátci ho, prosím, nemusíte, nikdo vás přece nemůže nutit.
3: Jo, a on to všecko schrábne, že jo? To zrovna. Rekurs, musí se podat rekurs, ten vožrala na něj udělal nátlak.
1: Tak to jste na omilu, paní Kovářová. Pan Hubáček byl stejně překvapen jako vy a nemá rovněž chuť vstoupit s vámi ve stav manželský.
3: Nemá?
1: Ne.
3: No tak to je vyhráno. Ať to podepíše pěkně a máme ho z krku. A on si může dál pěkně vysedávat tu fleku.
1: Mám takový dojem, paní Kovářová, že váš pan strýc velice trpěl pocitem od osamělosti. Celá ta věc se u něho vyvinula v jakýsi komplex. Pan Hubáček je starý mládenec, jako byl. On nemá nikoho na celém světě, vy jste také osamělá. Měl vás oba rád a chtěl vám oběma nějak pomoci zbavit vás osamělosti. Jeho úmysl byl jistě velice dobrý.
3: Prosím vás, co mi to tady vykládáte? Cpak já se cítím osamělá. Asi uvařím, asi vyperu a nikoho nepotřebuju. Hubáčka.
4: Dobrý den. Pěkně prosím, já se hlásím.
1: Dobrý den, pane Hubáček. Jsem rád, že jste přišel. To je prosím paní Kovářová.
4: Na, koukám, že jste z toho celá bav, co? Pěkný filut a Honzíček, co?
3: Můj drahý strejček byl veselá kopa. On si z vás udělal dobrý den.
4: No tak, což o to šprýmař to on byl. Na druhé straně zase, jak si chápu, že dáma vaší, nech si, opulence, korpulence a elegance se nebude jaksi vázat na cizího mužskýho, že ano? K tomu byste se přece nikdy neprokučil.
3: To naopak, drahý pane, ale to já si myslím, že vy byste si neuvázal na krk ženskou, o který vůbec nic nevíte.
4: A to se velice mýlíte. My jsme o vás s Honzíčkem toho napovídali. Jej, já vím o vás vše. Jak jste ovdověla, jak jste se pěkně zařídila. Vždyť vy ani žádného mužského nepotřebujete, přece byste se nevázala na starého chlapa s podágrou, jako jsem já. Prosím vás, co byste z toho měli?
3: To se tedy hrozně mýlíte, ale já si myslím, že když jste do této doby zůstal svobodný, takže do toho teďko teda asi nepolezete.
4: A to se velice mýlíte, já se můžu ženit třeba zítra odpoledne. Mě totiž až dosud žádná nechtěla, v tom to prosím je. Já se nedivím, já jsem divnej patron. Hmm? Se mnou, aby pes vydržel.
3: A proč vy si myslíte, že já jsem se znova nevdala?
4: No, to se divím.
3: No, poprvé to bylo z mladický nerozvážnosti. A nebo štík toho do smrti litoval. To byl život, pane. Ten měl se mnou peklo. Galeje, hotový galeje.
4: No, tomu se ani nedá věřit.
3: Jo, jo.
4: Taková pohledná, čistá, šlachovitá, spodávka. Ženská, jako vy.
3: No, to se nedejte vysmát. Já a spořádaná. Šlachovitá to jo. Já, když na někoho mrknu v krámě, v tu ránu zapomene, co měl koupit. A když se dopálím, tak to teda popadnu první, co mám po ruce a už to lítá.
4: No, mě nepoděsíte, dámo. To já vybílím hospodu, než řeknete řec. Tepík pruďas, tak se na mě všude doptáte. Mě nechtěla žádná ani zamlada na to štěť, ne.
1: Prosím vás, ale tenhle spor je úplně zbytečný, kdybyste mě laskavě nechali.
3: No počkejte, vy se do toho laskavě nepekte,
4: jo. Já to mluvíte s panem notářem.
3: Tak co se zase tady prosím, je naše? Ale vy ho nechte, ať to dopovídá všecko, prosím vás.
4: Tak moment. věci, prosím. Tak nám jde o celý život.
2: Tak si ho opatrujte. Mě nenuďte, abych se stala znova vdovou.
4: Snad byste si nevzala takového notorického alkoholika a neřesníka a průťase, jako jsem já.
2: Jo, vzala. Vzala teda od hodiny, ale vy měla si sotva.
4: O, ne, prosím, velice rád. A hned zapište to, pane notáři, já jsem ochoten se oženit.
2: Okamžik.
4: Můžete to, prosím. Ne,
2: to byl můj nápad. Já jsem s tím přišla první, jestli jste to ráčil sledovat.
4: Prosím, to teda šačte, že jsem ochoten složit své šediny na její hruč.
2: Šediny si složte kam chcete, ale počkejte, co vám s nima udělám. Tak.
1: Jak vidím, dohoda je vzájemná, ano? Oba jste tedy rozhodnutí vzít si jeden druhého. Můžu tedy pokračovat ve čtení závěti a doufat, že mě konečně pustíte ke slovu. V době, kdy zesnulý Johnny Vejraška si písoval svou závěť, činilo jeho jmění 236 525 dolarů.
3: 200? Ne, drahej strajíček. Marná sláva, to byl pilnej, poctivý, pracovitý člověk.
5: Já jsem vždycky říkal, že je to charakterní inteligent.
2: A já mám dát 118 tisíc tomuhle.
1: Moment, ještě jsem neskončil.
5: Aha, teď přijdou nemovitosti, co?
2: On měl auto.
1: Bohužel. Od sepsání závěti do jeho vstoupení v platnost uplynulo půl roku a za tu dobu nastala podstatná změna.
5: Ano, přibyly úroky, že?
3: Ano, přibyly.
1: Papíry, ve kterých měl Johnny Vejraška uloženy peníze, klesly a nakonec pozbyly ceny vůbec. A dolar, jak víte, klesl také.
5: Očích klesá i on.
1: Ve snaze znovu nabít mění prodělal zesnulý Johnny Vejraška i zbytek svého majetku, takže se ještě zadlužil. Prostě suma, kterou dědíte rukou společnou a nerozdílnou, činí 2,55 dolarů.
2: A já jsem to chlapa tady měsíc živila zadarmo.
5: I já jsem tratil, dámo.
2: Drahý příteli, stali jsme se obětí podvodník.
1: Bohužel to je jediný majetek, který po Johnu Vejraškovi zůstal. A mám tomu rozumět tak, že snad nereflektujete na ty 2,55 dolarů?
2: No, ty si můžete klidně strčit za klobouk.
5: Vy mě mluvíte z duše.
2: Mně nikdy nešlo o peníze, nikdy.
5: Mně mluvíte z duše. Poslyšte, co mi dva tady vlastně ještě pohledává?
2: No vlastně ano, ale tohle to jste mohl vyřídit telefon.
5: To jste nádherně řekla, to jste krásně vyjádřila. Je vidět, že jste akurátní ženská. Co kdybychom šli teď spolu někam na kávu, že bychom si pohovořili? Já bych se vsadil, že nejste ani líná, ani nepořádná.
2: Co vás vede? Já nepořádná. U mě by se mohlo jíst z podlahy.
5: Ale nemusíš.
2: No nemusíš. Podle chuti. To já jsem tedy jak... No ale... Vy jste to se mi zdá taky pěkně přehnal, že jo?
5: Strašně. Já a alkoholík? Jedno pivo a dost. A na ženský? Na ženský jsem nikdy nebyl. Nikdy. Celý život jsem čekal na tu pravou.
1: Johne Vejraško, myslím, že můžete být se svou závětí spokojen.

0: Za hodinu bude půlnoc.
1: Stanice Hvězda. Bezpečně za normálním světem.

0: Vidíte hvězdu.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Je tomu už 85 let, kdy zemřel sochař, grafik, architekt a mystik. Zanechal po sobě tisíce soch, plastik a grafických listů. Jeho díla najdeme v katedrále svatého Víta v Pařížské ulici i na Hradčanech u Chodkovy ulice, kde stojí jeho podivuhodná vila. Patřil k těm největším osobnostem českého secesního symbolismu, kdy do dřeva a kamene vkládal myšlenky, stejně jako verše na papír vkládá básník. O kom je řeč? O Františku Bílkovi. A právě proto máme o něm celý článek, který připravil Ivan Poledník.
0: Na stránkách akademie
3: ztrátyanalezy.info
0: ztrátyanalezy.info

0: Noc s hvězdou.
1: Poslyšte, nemohl byste mě něco naučit z toho hereckého řemesla?
2: No.
1: Samozřejmě ne všechno. To bychom tady museli být nejméně hodinu.
2: Ale co bychom... co bychom tady dali hodinu? Já vás naučím něco velice rychlého a praktického. Podívejte se, herec musí na jevišti mnohokrát trpět, protože to diváci mají rádi. A já bych vůbec řekl, že taková podstata hereckého umění spočívá v různorodém trpění. Kdybyste byl tak laskav, zkuste mi zatrpět,
1: ano,
2: ale hezky celým tělem.
1: A nešlo by to obličejem nejdřív, abych neměl hned ze začátku takovou velkou deformační plochu?
2: Jo, takhle. Vymyslíte jako hlavou. No prosím, hlavou, ano. Zkusme to. To už trpíte?
1: Jako kůň, kolego. Jako kůň. Je to znát?
2: No tak, potřebovalo by to kopnout do toho bubnu. Ale uvolněte se.
1: Já už se můžu uvolnit.
2: Jednak musíme použít některé ty technické prvky. Nerad to dělám ve vašem případě, prosím, udělám výjimku. Hlavně nesmíte stát při trpění jako svíčka. Musíte se podklesnout v celé postavě. Tak, to stačí. A teď, dávejte pozor. Obočí bych já se snažil... Jak to vy nemáte plastiku?
1: Kdo to říkal?
2: U nás jedna baba v baráku tvrdila, že máte plastiku. Ale prosím, dokonce věděla, kdo vám ji dělal.

0: A teď, aby jsme nezdržovali. To obočí musíte dávat, já bych vám nerad hnul stupem, víte?
1: Ale prosím vás, co porád máte, to jsou moje vlasy.
0: No to jsou vyrostlý vlasy, nelepený.
1: No moje vlasy.
0: No, co ty lidi mají, to celá ulice u nás uzavírala sádsky, že prý vám slezly vlasy. Nebudeme se s tím zdržovat, podívejte se. Ten výraz docílíme jednodušeji. Vyndejte si zuby.
1: Co?
0: On je taky hluchej.
1: Prosím vás, to jsou moje zuby.
0: A jak veliký. To mě ale namíchnul, hlavně, co si budou teďka lidi povídat. Ale oni si zase něco najdou, zase se něco šustne, buďte klidně.
1: To věřím. Prosím vás, když jsem tady tak trošku fušoval do toho herectví, tak mě napadlo, vy jste taky v jednom filmu zpíval.
0: No to bych tak přesně netvrdil, no.
1: No, dalo by se tedy říct, že jste takový filmový nespěvák. Nenapadlo vás, pane kolego, někdy naspívat desku?
0: No, pane kolego, to kdyby mě napadlo, tak bych si takhle napleskal přes ručičky, víte? Protože já mám takovou zvláštní vlastnost. Pokud zpívám a je mě vidět, tak je to švanda. Ale jakmile je slyšet jenom můj hlas, tak to je zvláštní, že já dělám dojem, jako když zpívá víc lidí, jako by zpívala celá rodina.
1: No ale teď tady máte při sobě jak obličej, tak hlas, takže byste nám něco mohl zaspívat.
0: Já vám tedy vyhovím, pochopitelně, udělám vám ten umělecký požitek. Ovšem, já bych si dovolil to zprostředkovat takovým způsobem. Nechtěl bych to dělat daleko dramatičtější tím, že bych se snažil deformovat svůj hlas podle not. Já se přizpůsobím, jak je dneska ve světě běžné, když jaksi kolegové fušují vám do řemesla, jako třeba formou deklamační, ano, kolega Gabin, a ten druhý, no, jak se jmenuje?
2: I love you.
1: Anthony Quinn.
0: S dovolením, půjčíte mi vaše hudební těleso?
1: Jistě, velmi rád, ale vrátit.
0: Budou-li ovšem chlapci ode mě chtít.

Až jednou na rohu oslovím děvče a začnu o lásce pět a ona řekne mi pěvče, kéž by vám bylo míň let. Řeknu jí selaví, selaví, tím to končívá. A to mě nebaví, nebaví, ale hrajte klidně dál. Naposledy, la la la, la la la, la la la. La la la.

0: Noc plná hvězd.
1: Nastalo ticho. Jen oheň praskal a vlhká dřeva v něm syčela. Podezřelý stín se kradl v té chvíli za zády Trampu. Byl to Matlafousek, vyslaný svým pánem, aby přinesl něco k jídlu. Psí čenich se vnořil do jednoho tlumoku a ukousl hbitě spletence vůrtů jednu uzenici. Jako duch plížil se chytrý psík zpět se svou kořistí. Za chvíli si již podpalubí pochutnával budulínek na uzence a Matlafousek zhltnul slupku. Zatím nahoře na palubě povstal Tramp Bivoy a zvolal. A teď, kamarádi, dost smutných melodií. Loď je naše, řeka bude naše. Nuž horujme a pijme. Radostný řev otřásl palubou. Šerif Jack Aspirin vnořil osmahlou paži do batohu a vytáhl pletenec vůrtů. V příštím okamžiku zbledl. Proklatě, zamumlal. Bylo jich přeci 6! 6 párů očí pohledlo zděšeně na 5 uzenic, které se strašidelně houpaly v ruce Aspirinově. Duch lodi se mstí, zaučel Nick Wharton. Nepříjemné mrazení proběhlo všem po zádech. 6 mužů a 5 uzenek, řekl Forbes. Víte, co to znamená, hoši? Jest na některém z nás, aby následoval příkladu o něch hrdinů, kteří v polárních končinách se obětovali, aby uchránili druhy nedostatku potravin. Nick zvedl odhodlaně prošedivělou hlavu. Jsem již stár, řekl drsně. Buďte zdraví a zůstaňte celými muži. Po těch slovech se vrhl do vln. Se slzami v očích stálo 5 zálesáků u lodního pažení a pohlíželo za hlavou Nikovou, jaký proud unáší. První promluvil Tramp Ping-Pong. Ubohý Nick, kam ho asi vlny zanesou? Jsou místa na vodách, kde není zdrávo ani odvážnému muži. Nedej bože, aby se dostal do ďáblovy propusti, pravil Jack Aspirin. Kde je vlastně ta ďáblova propust, ptal se Bivoy. Neslyšel jsem nikdy to jméno. Nevím nic o takové propusti, krčil rameny Ping-Pong a hleděl tázavě na Joe Chiclete. Což neznáte příběh o ďáblově propusti? Zeptal se Chiclete. Záporné mručení letělo kolem ohně. Joe si pošinul širák do čela a začal.

0: Hraje hvězda.
1: Stanice hvězda.
0: Na vlně bezpečí.
2: Čtu si ráda po nebáji, čtu v ní ráda, můj milý. Nebýt hada tenkrát v ráji, tak jsme tu dnes nebyli.

Tedy to neříkám, všude tak není, ale u nás tak opravdu bylo. Takový případ se u nás udál s biologickými hodnotami v závodní kuchyni. Ale jinak jsme si stěžovat nemohli, ani jsme si nestěžovali. Jídla bylo dost a rozmanité, hodnotné živiny. Na druhé straně zase opravdu jsme si nevybírali. Všecko jsme snědli, beze zbytku skonzumovali. Jednou i připálené a pak zase přesolené. Nejsme zhýčkaní, to je pravda. Detaily nerozebíráme. Někde se vyskytnou takový individualisté a to, aby závodní kuchař přišel o nervy. Nic jim pod nos neleze, v jídle se ponípají a kazí jen apetit ostatním spolustolovníkům. A připálené vůbec nejedí. Nechají to. Takovým vařit, marná sláva, nezavděčíš se. Tak třeba uvaříš nějakou krmi a prohnaný strávník má apetit na jakousi docela jinou spécí. Ale nelze vařit individuálně, i špekun má jen dvě ruce a nemůže se kvůli individualistickým přáním přetrhnout. U nás, zaplať pán Bůh, takových individualistů není. U nás závodní kuchyně prosperuje i bez individuálních specí. Od samého vzniku ještě nikdo neudělal kravál, to je na mou duši pravda. Vařila se hlavně jídla národní a žádné individuální extravuřty. Knedlíky se zelím a kus uzeného k tomu. Nebo knedlíky se zelím a karbanátek. Nebo knedlíky se zelím a kotleta. Jindy jsme zase měli knedlíky se zelím a biftek. Skutečně strava byla rozmanitá, vydatná, ale hlavně nejednotvárná. Úplná fantazie. Ku příkladu na Štědrý den. Co bylo na Štědrý den? Lec kdo by myslel, knedlíky se zelím a vepřová. Ne, ne, to bylo den předtím. Na Štědrý den byly knedlíky se zelím a kapr. Náš závodní kuchař se překonával. Jenom ne jednostranou stravu varoval. To vede k překyselení, nadbytečným šťávám a různým obtížím žaludku. Protože byl objektivní. V tom smyslu jsme také měli schůzi. Přednášel závodní lékař. O lidské stravě referoval. Předtím jsme ani nevěděli, jak je potrava důležitá. Nic jsme neslyšeli o fyziologii trávení a výměně látek. No daleko sáhlé věci, občané. Kdo se dřív o to staral? Výživa lidu a tak dále. No hotová věda. Zvykli jsme si, pravil doktor. Všelijak si žaludek hňácat. Nejíme, pravil, uvědoměle. Ale z toho hlediska zaostale si cpeme břicho všelijakými dežiny a jinými neřády, hodnoty biologické pomíjíme, kalorií nedbáme a metabolismus máme v nepořádku. No toho bohu dík v naší závodní kuchyni není. Něco takového by se u nás ani netrpělo. My bohu díky už nejsme tak zaostalí, abychom v kaloriích měli nepořádek. Hned druhý den při obědě byly knedlíky se zelím a játra, trousili se pracovní síly do kuchyně a dotírali na kuchaře. Pověz špekoune, dal si dost kalorií a do polévky dal si metabolismu, ale stala se taková věc, čert aby se v ní vyznal. Kuchař dal na tabuli vývězku, že jsme se zavázali pomocí nastatku, kde máme patronát, vykopat brambory. To je pravda. A že jsme tam brigádu neposlali. No, to je taky pravda. A že tedy brambory pro závodní kuchyni nebudou. Nebyla výroba, nebude distribuce. Budou se za příkrm podávat knedlíky se zelím a tak dále. Ale dal si plavajzník. Srotili se u vývězky, přečetli, uplivli a vydali se za kuchařem. Kam na nás lezeš s distribucí, figuro, dotírají. Neovládáme snad fyziologii trávení a výměny látek? Chceš zavést nepořádek do kalorií, porušit výživu lidu? A co metabolismus? Snad nakonec metabolismus přestaneš dávat a biologické hodnoty porušíš, no divo neudávili. Ukázali mu, že si nenechají na biologii sahat, ani od kuchaře. A hned zatepla svolali schůzi, ustanovili brigádu k vykopání brambor i s kuchařem. V sobotu brigáda odjela a v neděli večer přivezla nákladní dvoutunkou brambory. Soběstačně. Vlastníma rukama biologické hodnoty ze země vyrvali. I s kuchařem. Dnes je naše závodní kuchyně biologicky hodnotná. Poučili jsme špekouna. Žádná omezená distribuce, larvolína, ale výměna látek. Nedáme si, kdo ví, jakými dežiny žaludky hňácat. Občas také kuchař udělá bramborové knedlíky. Odváží se.
ale i v těch jsou biologické hodnoty, pravil závodní lékař. No proto.

doby neznal promarněný výlet, když to začne do výtuchu střílet. Vlastně auto to by asi byl můj hrob, ještě že byl vynalezen autostop. Nechci známost inzerátem hledat, po kavárnách vysedávám nerad. Tam bych asi o své štěstí nezakop, já spoléhám jenom na svůj autostop. Proto milí stopaři, nikdy hlavu nevěžte, dokud se vám podaří stopnout auto po cestě. Ať se kdo chce chlubí novou značkou, já 5 značek střídám denně hračkou. Jezdit vlakem, tak jsem asi dávno trop, ještě že je na světě auto.

doby neznal promarněný výlet, když to začne ve výfuku střílet. Vlastní auto, to by asi byl můj hrob, ještě že byl vynalezen autostop. Nechci známost inzerátem hledat, po kavárnách vysedávám nerad. Tam bych asi o své štěstí nezakop, já spoléhám jenom na svůj autostop.

0: platinovou značkou. Já 5 značek střídám denní hračkou. Jezdit vlakem, tak jsem asi dávno trop. Ještě že je,
1: ještě že je,
0: ještě že je,
1: ještě že je,
0: ještě že je,
1: na světě auto.
2: Jste na stanici Hvězda.

0: Noc plná hvězd.
1: Pane Horníček, vy jste nám vyprávěl o tom, jak vás filmaři přinutili sednout na koně. Ale já vás viděla ve filmu jezdit na traktoru.
2: To nemůžete vypamatovat. Jo? To už je dávno. To, ano, já jsem jezdil na traktoru. Ve filmu Kamčet nemůže. A dokonce jsem couval. Ovšem to bylo filmovaný v obráceně, takže já jezdil dopředu. A to bylo točený v obráceně, takže tam například já jdu kolem psí boudy a ten pes zacouvá přede mnou. A to bylo taky točený v obráceně, že toho psa vyvolali z boudy a filmovali to v obráceně, takže on jako zaběh takhle přede mnou. Že jo? A to vzpomínám na to s hrůzou, protože to bylo opravdu peklo. Ale co na traktoru? Já jsem byl filmaři donucen vsednout na motocykl. To byl daleko horší zážitek. To přišel režisér Brinich a že prý má pro mě roli faráře. Já jsem hned říkal, to není možný, já nemůžu hrát faráře. To nám Vatikán vyhlásí válku. To je... A on říkal, ne, to je takovej moderní farář, který střílí lukem a sám si zařizuje anténu televizní a sám si v kostele zařídil mikrofon a amplion, takový technický typ faráře a jezdí na motorce. A to mě nachytal, protože já byl tehdy začátečník řidič a pyšnej, nafoukaný jako každý začátečník s řidičákem v kapse, tak jsem si říkal, fajn, budu jezdit na motocyklu. Těšil jsem se na to a oni říkali, ovšem pozor, bude to 500. A já jsem říkal, číslo mě nezajímá. To... No to... Já jsem skutečně v té době byl takový řidič, že když se mě ptali, jaký má můj vůz v obsah, tak jsem říkal, 4 lidi pohodlně. Tak prostě mě přivezli, točilo se to v Říčkách, v Orlických horách, k motocyklu a já poprvé v životě viděl, co to je 500. Já to netušil. To tady začíná řídítko a tady končí druhý někde. Ale naštěstí to mělo takový ten přívěsný vozej, tak jsem si říkal, fajn, bude to stabilní, nezvrhne se do se mnou, to bude výborný. A tak mě vysvětlili takový ty základní věci, tam byl instruktor, který měl za mě jezdit ty scény, kdy není poznat, kdo to jede v celku. Brejle, kapucu, že takovou tu kuklu, kombinézu jsem měl na zim až ke krku. A ten měl za mě jezdit takový ty celkový pohledy, to byl řidič, voják, profesionál, tedy jaksi instruktor. A ten mě řekl, podívejte se, je to jednoduchý, máte tam jedničku, pomalu pustíte spojku, pomalu přidáte plyn a jedete, že jo? Já jsem ještě říkal, co mě to vykládáte za blbosti, člověče? Vždyť jsem řidič. Tak Hergo, tyhle věci přece vím, že se pomalu pouští spojka, pomalu přidává plyn. To mi neříkejte. Vy mi řekněte, kde je spojka, kde je plyn. Tak já to nevěděl na motocyklu. Tak on mě to vysvětlil, kde jsou tyhle ty věci. Já jsem na to sedl, tedy takhle, že a teď jsem pomalu pustil spojku, pomalu přidal plyn, vyrazilo to se mnou. No jel jsem, ten voják seděl vedle mě v tom přívěsném vozejku, ujeli jsme takových 5 metrů, i s náma to vylítlo ze silnice a dolů po lukách jsme jeli. A já jenom vím, že on stál v té lodičce a to pustil, ty řidiče. Protože po lukách nejezdím, zásadně. Tak já pustil ty řídítka, on stál v té lodičce, držel je, točil to taky na stranu, no zastavil to o něco. A vyvezli jsme to nahoru a on povídá, já jsem vám neřekl, že ta loďka tomu dává švunk stranou, vy když chcete jet tam, tak musíte řídit tam. Já jsem říkal, no a to jste mě právě neřekl, tak nasedat a jede. Tak jsem si namířil tam, tudíž jsem řídil tam a vletěli jsme... Do sochy svatýho Sebastiána tam. To byl druhý pokus. Ke třetímu pokusu přijeli 2 příslušníci bezpečnosti, instruktor z Rychnova nad Kněžnou, který vedle mě běžel takhle větší. Jenže já ho předjel a vletěl jsem do Švestky. Tak to byl třetí pokus, třetí malér, tak další pokus je režisér zakázal a všecko se řešilo střihem, čili já, třeba je scéna, to je, naštěstí už to nehraju, vycházím z fary, dávám si brejle, že jo, tam stojí motocykl, puštěný motor, já na něj nasedám, ovšem to mě museli přísat, že jsem to nerozuměl. Dosednu, sám na řidítka, střih a to, co odjíždí od kamery, už je ten voják. Čili v tom filmu všecko, co jezdí, tak je ten voják. Všecko. Pardon, kromě jedné scény, jedinou scénu jedu já. Ano, tam je scéna, kdy jedu do vršku přímo proti kameře takhle, vezu Tvrzníkovou, ta hrála učitelku, jedeme a míjím kameru a jedu takhle do vršku dál. To je jediná scéna, kterou jedu sám. Ovšem, to mě 20 chlapů táhne na laně.

K našemu domu přišla voda. Z neděle na pondělí pozdě v noci já už spal, k našemu domu přišla voda. Zazvonila a hned dobrý večer můžu dál, říká mi, co chcete, drahá paní. Vypadáte jako výběrčí daní, ale s ohledem na to, jaký je čas. Nerušte slušné lidi, prosím vás. A ona mlčela, stála a hleděla, ani ryba, ani rak. Prostě jen tak.

Zabouch jsem dveře, ale marně. Jakoby zavřel bufet na plovárně, jakoby s prstem hášel svíce. Stála tam nehnutě jak popelnice, pokotníky mokrá, havraní vlas. Na hodinky dívala se, že má jako čas. Kolem ní se patolilo pět malých vod, všechny byly černé a bořily mi plot. A ona mlčela, stála a hleděla, ani ryba, ani raka.

housle po tátovi staré fotky po dědovi, koberec, kovral a k tomu přehoz brokátový, ledničku, pračku, mixér i rolák. Všechno to nakládali na dvou kolák, jak nějaké hrabání, jak nějakou veteš, že ti tady něco patří, to se teda pleteš. Co si tu nanosil, vezmou si jiní a já jen stál udiveně v síni. A ona mlčela, stála a hleděla, ani ryba, ani rak, prostě jen tak, jenom tak. Proč jste mi vzali moje jistoty? Nápisy, pozor, zlý pes, přitlučené na ploty, jízdní řády, tramvají i zákazy vjezdu, hákový kříž i pěticí pouhvězdu. Všechno to, za co jsme se celý život pili, mírnych, zdýrnych, z jediné chvíli. Vzali a zmizeli pak u dětského hřiště, na viděnou, milý pane, zase někdy příště.

0: Noc plná hvězd.
1: Psychiatrická záhada. Bylo kolem 2 hodiny noční, když pan Hurich vracel se ze schůze abstinentů odbývané v jedné restauraci.

Pan Hurich šel tedy domů po Karlově mostě. Šel s blahým vědomím, že pracuje pro dobro lidstva. Ve svém žaludku cítil doposud chlad sodové vody. Ale trochu výše tam tlouklo teplé, vřelé filantropické srdce, které málem bylo by stučnělo, kdyby mu byl lékař nezakázal píti pivo. Tak byl půl roku abstinentem, vrhl se odhodlaně do boje proti alkoholu, stal se jednatelem spolku abstinentů, předplatil se na zájmy všelidské, učil se esperantu a jedl zeleninu. Úvahy jeho přerušil výkřik na řece. Byl to patrně jeden z oněch křiků za noci, jež milují mladí básníci a které jim vynášejí 60 haléřů, neboť tolik se platí za řádek s výkřikem tajemným, neznámým, plynoucím od řeky v nočním tichu. Pan Hurich naklonil se dolů přes zábradlí mostu a zvolal ku hladině Vltavy pln neblahého tušení. Přejete si něco? Nic chytřejšího mu přitom nenapadlo v okamžiku, kdy jeho lidumilné srdce naklánělo se z mostu. V té době, kdy pan Hurich díval se pátravě dolů do vody, kráčel po mostě směrem k malé straně kadeřník Bílek. Byl to pán, jenž sice nebyl abstinentem, zvláště toho dne, ale který měl neméně šlechetné srdce, protchnuté pravou láskou k bližnímu, jako pan Hurich, srdce zlaté a obětavé. Bystrým zrakem rozeznal, že pan Hurich naklání se podezřele z mostu. Pan Bílek byl mužčinu. Tiše jako kočka, přiblížil se rychlostí rysa ze zadu k panu Hurichovi, chytil ho za ruce a pokoušel se strhnout ho k zemi. Pan Hurich však nelenil, chytil neznámého muže za krk a zavolání patrol zápasili oba šlechetní mužové spolu, zatímco kadeřník křičel: uklidněte se, proč byste si zoufal? Policejní hlídka sem běžela klusem a pan Bílek, drže ze všech sil pana Huricha v náručí, volal jí vstříc udýchaně: pánové, tento pán chtěl skákat do řeky a já ho zachránil. Pana Huricha zmocnili se nyní 4 zkušenější ruce, vzali ho pod paží a jeden ze strážníků otcovským hlasem jal se panu Hurichovi rozmlouvati sebevražedné myšlenky. Pan Hurich, překvapen touto situací, křičel jako v hysterických záchvatech: to je mýlka, pánové! Na to se dal do podivného nuceného smíchu a opakoval: mýlíte se, pánové, já opravdu neskočil do řeky. Šlechetný kadeřník šel vzadu a přerušoval ho. Já už několikrát zachránil lidem život, když chtěli skákat do vody, ale nikdo se ještě tak zuřivě nebránil jako vy. Je vidět, že jste strašlivě rozčilen. Vždyť jste mě roztrhal vestu. Pak hučel do pana Huricha druhý strážník: můj bože, kdyby člověk pro každou malichernost měl si brát život, všechno zas bude lépe, ať byla příčina vašeho rozčilení jakákoliv, všechno se napraví a uvidíte, že až ráno vystřízlivíte, že ten svět je přece jenom hezký. Svět je krásný, mluvil do pana Huricha strážník po pravé straně. Kdyby každý, když mu vleze něco do hlavy, chtěl hned skákat do vody, musel by se každý druhý člověk utopit. Pan Bílek tahal přitom za kabát pana Huricha a důrazně dodával: abyste věděl, kdo vám zachránil život, vzpomeňte si, až vystřízlivíte, že se jmenuji Bílek a že jsem kadeřník ze Smíchova. Pan Hurich počal opět hystericky volat: prosím vás, pánové, pusťte mě. Vždyť já neměl nic v úmyslu. Já si nahýbal přes zábradlí, protože se mně zdálo, že dole na řece někdo volá. Prosím vás, vyvracel mu to kadeřník, vy, že jste nechtěl skákat. Já mám, pane, zkušenosti. Jak se na někoho kouknu, vím hned, chceli skákat nebo ne. Pane, kdybyste byl nechtěl skákat, nebyl byste se tak zuřivě bránil. Až si na to ráno vzpomenete, poděkujete Bohu, že mne strážný anděl vyslal vám do cesty. Pana Huricha přešla už trpělivost, otočil se dozadu a vmetl šlechetnému a obětavému muži do tváře několik hrubých urážek. Pan Bílek zarmouceným hlasem počal vykládat i strážníkům: to má člověk za svou dobrotu, až ten pán ráno vystřízlivý zastydí se za to, jak se odměňuje svému zachránci.

Pan Hurich učinil pokus vrhnouti se na kadeřníka, ale ustal, když mu strážníci sdělili, že by poslali pro truhlu. Blízko policejního ředitelství pokusil se naposledy vyjasnit situaci a řekl: vy mě tedy nevěříte, zapřísahám vás, že to je náhoda. Jen se uklidněte, konejšili ho strážníci, až se vyspíte, až se vám to vykouří z hlavy, budete se zcela jinak dívat na život. Pro Ježíše Krista, zabědoval pan Hurich.

Je celá řada duševních chorob, které provázeny bývají sebevražednými pokusy, jako například paralýza progresiva, paranoia, melancholie, různé druhy mánií, hysterii a psychóz. Policejní lékaři přivolaní k zachráněným sebevrahům užívají tázacího systému jako nejdůležitější psychiatrické pomůcky. Odpovědi, které zachránění sebevrazi dávají, jsou lékaři vodítkem k rozpoznání druhů duševní choroby, které vždy bývají provázeny zmateností pojmů a představ. I v tomto případě povolán byl policejní lékař, aby prozkoumal duševní stav pana Hurycha. Než se však dostavil, vyslechl úřadující strážmistr obětavého kadeřníka a sepsal s ním protokol. Nezdržel se též, aby panu Hurychovi nerozjasnil pochmurnou náladu poukazem na rozkoše, které svět poskytuje. Bude všechno zase dobře, pane, všechno se urovná, i je-li v tom nějaká nešťastná láska, to co podá, vždyť se říká, pro jedno kvítí, slunce nesvítí. Až vystřízlivíte ráno, půjdete pěkně poděkovat panu Bílkovi, že vám zachránil život. A jsou-li v tom rodinné nesváry, odstěhujte se, neberte to tak vážně. A jsou-li v tom snad finanční nesnáze, já přece nemohu vidět do vašich poměrů, tu poctivý člověk se uživí, práce člověka jen šlechtí. A co na to odpovídal pan Hurych? Zakrývaje si rukama tvář, volal: pro Ježíše Krista, vždyť já to nechtěl udělat. Potom zase do něho hučel pan Bílek: já jsem kadeřník Bílek ze Smíchova. Mně se můžete přiznat, co vás k tomu vedlo. Pan Hurych dal se do pláče.

Přišel policejní lékař a řekl, přiveďte sem vyšetřovaného. Přivedli pana Hurycha, tvář jeho byla vyděšena, pisky měl bledé, vlas rozcuchaný. Proč jste chtěl skákat do řeky? Přísám, že jsem nechtěl. Nezapírejte, dokazuje to pan Bílek i páni strážníci. Když vám zachraňovali život, zuřivě jste se bránil. To je strašné, zabědoval pan Hurych. Řekněte mě, proč slunce zapadá? Proboha vás prosím, pane doktore, znáte nějaké svobodné státy v Asii? Prosím vás, pane doktore, kolik je 6×12? Ale tu pan Hurych se již nezdržel a místo, aby řekl 72, vlepil policejnímu lékaři nehorázný pohlavek. Ráno ho odvezli do blázince, kde je ošetřován již půl druhého roku, poněvadž doposud u něho lékaři nezjistili vědomí duševní choroby, což dle psychiatrie je známkou zlepšení duševního stavu.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Po celé Evropě se rozléhá panika. Proč? Protože Zelenský dělá chybu za chybou a teď udělal snad tu nejosudovější. Prezidentu Trumpovi už zjevně s tímto klaunem došla trpělivost a tak trvá na volbách a výměně tohoto kyjevského kokainisty. NATOvá dohoda Washingtonu a Moskvy přivádí globalisty k šílenství. Stačí se podívat kolem sebe a to nejen na české obrazovky, ale i na ty okolo nás, včetně sociálních bruselských sítích i na londýnské politiky, kteří v těchto dnech vypukají v hysterii. Americký prezident totiž začal už velice otevřeně logicky upozorňovat, že na Ukrajině se nějak moc dlouho nevolilo a bruselští váleční štváči mají z toho amok. Čeho všeho bychom si ještě měli všímat a jak to souvisí s kyjevskou chuntou a jejich bruselskými sponzory. O tom píše Vladimír Kornilov.
1: Na stránkách protiprout.info

0: Noc s hvězdou.
1: Pane Vrchní, no tak je tady někdo?
2: Dopak nám to tady řve, dopak nám to tady řve.
1: No dovolte, já že zvu.
2: Zvete, až nám v kuchyni nadskakou pukličky.
1: No dovolte, musím zavolat, když tady nikdo není, já jsem tady host.
2: Jo, jenže my jsme slušný podnik, pane. My obsluhujeme jenom slušný hosty.
1: Ale jděte.
2: Jo.
1: A že tady nemáte ani nohu v celém lokále.
2: No, protože jsem všechny neslušný vyházel. Dostali držkovou a hybaj, hužu.
1: Je, vy máte držkovou?
2: Jo, tu mám porád u sebe, tadyhle.
1: Kde máte Vrchního?
2: Vrchní šel domů teďka.
1: Teď v poledne?
2: Jo. On tenhle měsíc překročil v Tuzerech příjem, tak si dal padla, aby mu nekrátili penzi.
1: On je v penzi?
2: Jo, a má slušnou penzi. On je bývalý kominík.
1: Komení?
2: Ano.
1: A dělá Vrchního?
2: Jo, my bereme personál jenom z nejvyšších kruhů.
1: A vy sám jste taky jako...
2: Pochopitelně. Já jsem dělal průvodce cizinců na Gerlachovce.
1: Cizinců? Jo. To ovládáte jazyky?
2: No, ani ne, ono to nebylo zapotřebí. On tam nikdy žádný cizinec nepřišel. Ono se tam musí pěšky totiž, víte?
1: No, a jakou funkci máte tady?
2: No tak teď tady momentálně zastupuji Vrchního.
1: Co, vy Vrchního?
2: Ano.
1: A víte, že na to nevypadáte?
2: A, pardon, já jsem si zapomněl vzít ubrousek, promiňte, tak?
1: Fuj, jděte si, tohle je ubrousek, jděte s tím pryč.
2: No, pochop.
1: Ale dovolte, když jsou lítají nějaký chlupy.
2: No samozřejmě, když jsem tady jednomu servíroval chlupatý knedlíky.
1: Ale jděte.
2: Před chvilkou ho odvezli.
1: No, tak ty si teda nedám.
2: Pochopitelně, já bych ji vám ani nedal. Ty máme jenom pro cizince.
1: Aha. Tak máte jídelní lístek?
2: Na co? Já ty blafy umím nazpaměť. Tak na co byste tak měl chuť?
1: No tak jsme tady na horách, tak bych si dal tak srnčí na víně.
2: Srnčí na víně, no. Byste si dal?
1: No.
2: Jo, já taky.
1: No tak.
2: No jo, ale kde dneska ukradnete psa? Každý si tu potvoru hlídá. Hlejte, dejte si vánoční guláš.
1: Vánoční teď?
2: No.
1: Teď už je dávno po Vánocích.
2: No vidíte, a my ho tam máme ještě.
1: Hledajte, víte co?
2: No.
1: Dejte ho praseti, jo?
2: Jo, to jsem zkoušel předevčírem. Milý pane, poprvé v životě jsem viděl, jak bylo čuníkovi nevolno.
1: A lidem to nabízíte?
2: No, pardon, všem ne. Jenom hostům. Dejte si vánoční guláš.
1: Ale já nechci vánoční.
2: Vypadáte tak dobrodružně, třeba to vydržíte.
1: Já nechci nic vydržet. Já se chci najíst. A pochutnat si.
2: Co, tady u nás?
1: Ano, tady u vás.
2: Safra, vy ale musíte být vyhladovělej.
1: No samozřejmě. Teď už mám 20 kilometrů v nohou.
2: Jo.
1: No já už bych neudělal ani krok. No tak co tam máte k snědku? No, nemáte tam něco od drůbeže?
2: Od drůbeže máme, jo. Zadělaný dvorek.
1: Dejte s tím pryč a dejte mi něco jíst. Já jsem tak vyhladovělej, že se za mnou lidi ohlíželi.
2: A to dělá ten váš obličej.
1: Jak to obličej?
2: Vy jste strašně podobné jednomu, co tady vykrádá chaty.
1: No, dovolte.
2: Ale ten byl mladší.
1: No tak.
2: A šikovnější.
1: No.
2: Vy byste se do takový chaty ani nedostal, jak tak na vás koukám. To byste si musel pozvat moji starou, víte?
1: No.
2: Ta by vám ji rozsedla a vy byste ji potom jenom vypaběrkoval. Pokažte, no, ten zloděj byl mladší.
1: No vidíte.
2: Ovšem zločin, ten vypíše svoje rysy i do mladý tváře. Takže nakonec vypadá jako ta vaše.
1: Prosím vás, netrapte mě a dejte mě něco jíst.
2: Jo, a máte vůbec na to?
1: No samozřejmě.
2: Jo.
1: Teď já vykrádám chaty.
2: Co to?
1: No vykrádám chaty.
2: Vážně?
1: No jo.
2: Vážně?
1: No chaty vykrádám.
2: Pochopitelně. A tak promiňte, tedy to je něco jiného. My se do soukromých záležitostí našich hostů nepleteme, prosím. Ražte se tázat.
1: No tak sláva, tak mi udějte řízeček, ale aby byl ňam, ňam.
2: Tak bohužel řízeček ňam, ňam bychom neměli.
1: Ne.
2: Ale měli bychom tam hrášek.

0: Chtěl byste ten hrášek?
1: No hrášek!
0: Jo?
1: No ten jaký to má?
0: Ano. Pane prášek, jednou hrášek!
1: No počkejte, určitě vás neslyšel.
0: Ono pochopitelně, on má totiž zafačovanou hlavu.
1: No pro?
0: On každou chvilku v kuchyni uklouzne po bifteku. Včera se praštil ocapouch a padnul hlavou do ovaru.
1: A co se mu stalo?
0: Nic, my jsme ho naštěstí včas rozeznali.
1: Jo.
0: Takže jsme ho neservírovali.
1: No tak dobrý.
0: Tak ten prášek, hrášek, jo?
1: No, hrášek.
0: Pane prášek, jednou hrášek.
1: Podívejte se, neřvete tady a jděte mu to říct do kuchyně, ano?
0: Jde pak tam já nesmím, my se spolu hněváme, víte? Já mu totiž chodím za ženou.
1: Jo. Za jeho ženou.
0: No jo, tady široko daleko nenajdete ženskou.
1: A co vaše paní?
0: A to je jenom široko. Tak ten hrášek, jo?
1: Hrášek.
0: Rozmyslete si to.
1: Hrášek.
0: Tak chcete vánoční guláš?
1: Ne, hrášek.
0: Ale prášek, je to hrášek.
1: No určitě vás neslyšel.
0: Ale on by slyšel potvora, ale když on tam není.
1: Jak to, že tam není?
0: No, není, no, to víte, je poledne, tak šel někam na oběd. Pojďte, půjdem za ním.
1: Za fajn.

století. Thank you.

0: Noc plná hvězd.
1: Když Zer dostal, on hrál ve Strakonickým Dudákovi Alamíra, prince, a hráli jsme ho v neděli odpoledne. A to se zrovna odbýval souboj Sparty se Sláví a on byl zuřivý Spartan. Tak se šel na to podívat a úplně zapomněl, že je odpolední představení Strakonického Dudáka. V divadle to zaskočil režisér Hart. A tedy nic se nestalo, jenomže to muselo přijít dohlášení samozřejmě. Druhý den se to dozvěděl Hilár, tak si pozval Dostála a říkal jakoby nic. Tak prosím, pane Richter, jaký to bylo včera na Spartě? No, ohromný, pane šefe, ohromný. Sparta vyhrála 3-1, to vám byla hra. Přízemí, ty góly ze zdálky, krásný. Jo, prosím, a jak to dopadlo? Prosím, 3-1. Tak, pane Richter, tady je to 4-0. Vy jste prohrál včera představení odpolední. 200 korun za Alamíra a 200 korun jako Richter za Strakonického Dudáka.
2: Už jen taky zaskakoval Dostál. Hráli jsme Sluh dvou pánů, kde hráli ty dva starší pány, teda by se znovu vrátil Františku, Olga Filipovský a...
3: To každý mladý.
2: Olga Filipovský a Roland. A jeli jsme na zájezd do Humpolce, jako dneska to pamatuju. A František, když jsme to zkoušeli, tak Karel Dostál mu předehrává, říká, prosím, Pantalon, tak to bude hrát. Na František vyhověl hrát, prostě, ano, pane Brigello. Pořádku všechno, jeli jsme na zájezd a Roland onemocněl. A Dostál to zaskočil. A teď došlo k úplné katastrofě, protože se setkali na jenom, pane Brigello, kam půjdeme? Ne, pane Souse, ne, nepůjdeme. Prostě absolutně dva stejní proti sobě. Až tam jsme se to uvědomili.
4: Tohle to je krásná taky historie. Mirek Homola přeci z městských divadel, ten dělal vynikajícím způsobem, napodoboval Štěpánka. A jednou se stalo to, že měli generálku v komorním divadle na něco, já nevím, co to bylo za kus, a na jevišti byl dialog Homola se Štěpánkem. A režíroval to Salcer, ono bylo to takový příšeří celý, a ten Salcer najednou vylít a pojádá, to už přestává všecko, já nevím, kdo to tam vlastně mluví. A teď byla pauza a Štěpánek povídá, tak já změním hlas.

0: noc s hvězdou.
1: Kde to je divadlo, to je stejně krásná věc. Mě, víte, co mě strašně zajímá na tom, co mě fascinuje přímo, jak lidi v divadle, jak pozorujou děj. Jak sedějí v těch řadách takhle, koukají na oponu, teď opona se zvedne. Teď celý hlediště udělá, les. To neuvěříte, tam je pár klacků takhle, jo. Pár papírů pomalovaných, chodí les, podívej se. Teď tam někdo klepe takhle s plechem, jako dělá bouřku a takový ty, jako prosím tě, mámo, drž mě, mámo, hele, bouřka, prosím tě. Teď přijde Cyrano, má klobouk z čistírně tadyhle, že má ceduly na tom, jo. Tam stojí, lidi, Cyrano, to je ten Cyrano, to je Cyrano. No. Teď tam se ozývá, jo, vzadu dva chlapi klacek a držou to takhle vohadr, že jo, z toho. Dělají vítr, teď vrata v obrovský na jevišti, jo, ten Cyrano jde k tím vratům, ty vrata dělají. No, tam leží technikář, dva chlapi mu šlapou na krk a on... Lidi se bojejí, vykulený v oči, jo, z toho. Teď ten Cyrano jde pomalu k tím vratům, jo, z toho. Za těma vratama, tam je 10 chlapů, mají klacky takhle, jo, z toho. Ten Cyrano jenom roztrhne ty vrata, ty chlapi udělají i Teď lidi, ježiš, jak to dopadne, jak to dopadne, ten Cyrano udělá výpad, ty chlapi udělají výpad klackama po sobě, spadne opona, jo, a vy chodíte v tom foaje, teď každej Marlboro. Pane, a nevíte, jak ono to dopadne, prosím vás? Nebo mě se líbí ty hrdinové, právě kvůli tomu to celý vyprávím, ty hrdinové nejvyšší, ty chlapi, jak tam stojí, takhle trhají si košile, že ono není to jejich, proč by to nervali, jo? Rvou to a teď křičej tam prostě, rvou, větře duj, smrti nebojím se tě, vysměju se ti, chá, chá. Ale on takový chudák jenom šlápne na napínáček. Teď on řve, ale on na sobě nedá najevo, že řve kvůli tomu napínáčku. On furt řve na tu smrt, jo, so. Teď opona spadne a teď k němu jde doktor a říká, ne, nechci, ne, nechci, ne. To vám vomdlí takovej chlap, ne. Nebo Vávra. Hejte, Vávra, to je úplně kardina, to je školní, to je kabinetní ukázka toho, kam to až člověk může dotáhnout. Vávra, Mariša, myslím. Ten Vávra, on už to hraje po 150. On po 150. jde, ta Mariša mu tam po 150. nasype jed do toho kafe. On jde a to kafe do sebe sekne. No to je neuvěřitelný. No to je, já nevím, i ta myš, podívejte se, i ta myš, když na ní nalíčíte pastičku doma, dáte tam mandličku, jo, tak ta myš jde, kouká tady, říká si, jo, to je zajímavé. Mandlička, panečku, hej, a teď kouká, strčí do toho takhle tou prackou, pastička spadne, říká, pozor, tady nemůžu. Ale ten Vávra, ten jde prostě, on je úplně jak tupej, on leze prostě. On v tu chvilku, on se sápe po tom kafi, no to kdyby mu nedali, prosím vás. Já už mám pocit, a Mariša mu tam ani ten jed nesype do toho. Kdyby mu aspoň po každý dala ten jed jinam, jo. Tak to vemu, vypiju kafe, nenajdu to, kousnu do chleba, jsem tuhej. Já byl na představení, takhle viděl jsem hrát zase Vávru, jak leze teď, ona mu tam sype ten jed, teď on stoupne, už se hrne po tom kafi, tak jak kdyby týden hladovej tadyhle. Tak já vstal, říkám, Vávro, nepí to, je to otrávený. Ale on čel furt, já si říkám, on chudák neslyší asi, jo. Možná je to Moravák, tak dialektem, Vávru, nepí to, je to otrávené. No on les furt za tím kafem, teď já vlít najvyště, ty technikáři mě rvali zpátky, jo. Teď ten Vávra, já držel jeho, on se sápal po tom kafi. Mně to připadalo, že vidí 1000 korun, on potom les takhle. Já už nevěděl, co, teď se mu kop do toho kafe aspoň, jo. To se rozlilo, ona spadla opona, ten Vávra po mně. On mě držel pod krkem, škrtil mě takhle a říkám, pane Vávra, co to děláte? Ty človíčku, já jsem vám zachránil život. Zachránil život. Zachránil život. Kamaráde, ty jsi mi zničil život, protože jsi mi zkazil smrt. Proč si myslíš, že sem ty lidi chodějí?

napiš mi brzy dopis čtyřstránkový, jak se ti stýská a jak ti moc schází. Napiš dopis dlouhý,

nebo pošli aspoň telegram na účet adresáta. Průsvih, stop, necekej, stop, nemůžu přijet, stop. A já už budu vědět, že něco doma asi táta, ale ozvi se brzy,